0: nebýt přesvědčený o tom, že je nejlepší, to bývá rizikové. Kdo si myslí, že ta jeho denominace je samospasitelná a jediná dobrá, tak by měl opustit vedoucí místo. Ale pokud vnímá chyby té své a přesto jí má rád, tak jako Pán Bůh má rád nás navzdory všem našim chybám, tak potom se s tím dá pracovat. A potom je naděje, že to vedení bude mít smysl, někam povede a přinese ovoce.
1: A je vůbec možné mít nějakou tu silnou teologickou identitu, tu zakotvenost a zároveň opravdovou jednotu s křesťany, kteří vidí věci jinak?
0: Tady se dotýkáš jednoho problému dnešní a zřejmě nejenom dnešní doby. My totiž zaměňujeme teologickou ukotvenost za doktrinální ukotvenost. A to jsou podle mého názoru zásadně rozdílné věci. Pokud stavím svoji identitu a identitu své víry na písmu, ale na celém písmu, to znamená, protože písmo je živé, to je tekutá voda, to znamená, že jsem připravený pořád reagovat na nové boží podněty a měnit věci. A nebo, jestli jsem svoji identitu postavil na jakémsi systému, který lidé vytvořili z vybraných veršů písma a udělali z toho takovou tu bezpečnou konstrukci, která se nepohne a nezmění, to je něco úplně jiného. Pokud budu teologicky ukotvený, otevřený Duchu Svatému, tak není problém. Pokud budu doktrinálně ukotvený, no tak budu muzeální exponát, který hold zůstane takový, jaký je, ani Pán Bůh s ním nepohne. Doktrina je nebezpečná věc, podle mého vnímání.
1: Minule jsme tady mluvili i o tom, jak, co je vlastně důležité, na čem se máme zhodnout jako křesťané a co je vedlejší. Když se podíváme na Ježíše, jak nám může Ježíšův způsob vedení pomoci při překonávání takového rozdělení mezi křesťany, které často nacházíme, jestli je katolík nebo evangelík, jestli je protestant. Ježíš vlastně vedl skupinu lidí, kteří možná dneska by každý vedl jinou nějakou denominaci a přesto je vedl společně. Jak z něho můžeme brát příklad?
0: Právě v tom jeho přístupu k různým lidem. Ten je někdy fascinující. A z pohledu zbožných lidí té doby, teda těch farizeů, zákonníků, naprostá katastrofa. To byl skandál. Ale on opravdu dokázal dát dohromady skupinu lidí, kteří by se normálně ani nepozdravili, kteří by se nenáviděli z principu. On z nich udělal jednu rodinu a nejen to. On vedle toho, že se staral tady o tu strašlivě rozmanitou skupinu, tak ještě potkával lidi a zastavoval se právě s těmi, se kterými by se nikdo jiný nezastavil, a jim dokázal pomoct, je dokázal vést, je dokázal směřovat k Pánu Bohu, i když oni byli přesvědčeni, že s nimi už Pán Bůh vůbec není ochotný jednat, protože jsou takoví, jací jsou. V tom si myslím, že je to obrovský příklad. Právě v té vstřícnosti, v tom nepřeceňování zbytečných věcí.
1: Je podle tebe ekumenická spolupráce nějakým způsobem i duchovní disciplínou?
0: Já myslím, že navýsost duchovní. Právě pro tu Kristovu touhu po jednotě církve. Určitě ekuména, ta rozmanitost denominací, vznikla z lidského hříchu, z lidské neschopnosti se domluvit. To je bez diskuze. Víme, jak to chodí v našich zborech, jak snadno se rozhádáme, jak snadno se rozejdeme. Ale Pán Bůh, který dokáže ze zlých věcí dělat dobré, tohle dělá pořád dokola. Že on z té rozmanitosti církve, vzniklé z nedobrých věcí, dělá obrovské bohatství. Rozumím tomu tak, že dneska ta ekuména je poklad církve, protože v ní je pestrost, kde opravdu každý může být oslovený, každý tam najde to, co potřebuje, a že Pán Bůh s tím takhle aktivně pracuje. Že dneska by bylo chybou chtít církve organizačně sjednotit, natož pak věroučně. Protože Bible nemá jenom jeden správný výklad. To je obrovský omyl, kdo si tohle to myslí.
1: Jak myslíš, že se vedoucí může chránit nejen sám sebe, ale i lidi kolem sebe, lidi, které vede třeba ve své denominaci, před takovou tou pýchou, před pocitem, že ta moje církev, ta moje tradice nebo ta moje zvyklost, nebo i v rámci jedné církve je spoustu různých důrazů, takže ten můj je ten správný nebo má všechno správně?
0: Já si čím dál víc uvědomuju, jak tyhle ty názory, to přesvědčení o mé správnosti, naší správnosti, jak prakticky vždycky rostou z komplexů. Tohle to říkají lidé, kteří mají sami v sobě problém. Pocit nedostatečnosti. Něco jim chybí. Někde jsou nejistí. Někde mají nějaký handicap. A ten je potřeba léčit. Já bych řekl, takový člověk by nikdy neměl být vedoucím, ale to nejde, protože všichni jsme takhle postižení nějak. To první, co potřebuje každý křesťan a vedoucí dvojnásobně, je opravdu ta závislost na Kristu. To vědomí, že já nejsem ten schopnej vedoucí, který právě proto, jak je schopný, může ty druhé vést. Vůbec ne. Já jsem povolaný k vedení, protože si mě Pán Bůh chce použít bez ohledu na moji neschopnost. Navzdory mé neschopnosti. Je to jeho dílo, ne moje. To je to první, co si potřebuju uvědomit. To druhé, že jsem opravdu jenom služebník a že jestli chci tu církev někam vést, tak to chtění je oprávněné jenom tehdy, jestliže vyrůstá z Božího povolání. A jestli je to Boží povolání, tak bude potvrzené církví. Jestli jsem já jediný, kdo ví, že tohle je Boží povolání a všichni ostatní to vidí jinak, tak se mýlím já, ne ti ostatní. Protože Pán Bůh už dneska neoslovuje jednotlivé proroky. Dneska už oslovuje společenství. Takže já potřebuju neustálý rozhovor s lidmi kolem sebe. Vždycky budou takoví, kteří se mnou budou nesouhlasit, budou i takoví, kteří se mnou budou vždycky nesouhlasit, ale to je jiný případ. Takže já potřebuju mít nějaké zázemí, nějaké útočiště, kde když už nevím kudy kam, tak tam se budu radit. Nebo když se budu rozhodovat o něčem novém, budu stát před nějakou novou výzvou, tak tam se budu poradit, jak to vidí. Pro mě osobně takovýmhle zázemím bylo vždycky prostředí rádia, ta rozhlasová redakce. Možná i tím, že to bylo ekumenické společenství, každý z těch redaktorů, nebo skoro každý byl z jiné denominace, takže společně jsme se mohli bavit o věcech a výsledek byl takový dobře ukotvený obraz. No a potom tedy staršostvo, ale možná víc než staršostvo, potom rada církve. Ta pro mě byla takovým výrazným zázemím, kam jsem chodil s problémy a s otázkami. Takže je dobré, když člověk takovéhle zázemí má a rozhodně bych varoval před mesiášským komplexem, kdy člověk nabude dojmu, že on je ten jediný, ke komu Pán Bůh mluví a že má ty druhé někam dovést. Mojžíšové se už dnes nerodí.
1: Přijde ti, že modlitba při nějakém budování té jednoty mezi různými křesťanskými skupinami, nejen vlastně církvemi, ale i skupinami, hraje nějakou roli, že je to, co to mění?
0: Ano. Ona modlitba mění především nás. A myslím si, že tak to má být, že Pán Bůh to takhle zamýšlel. Protože on nás mění ve chvíli toho rozhovoru. Tam jenom je potřeba domyslet, co to modlitba je. Protože my příliš jednostranně vnímáme modlitbu jako slova. Ale to je ta menší část modlitby, to, co říkám. Modlitba je především věc naslouchání Pánu Bohu a času stráveného s ním. To platí o jednotlivci, ale to platí i o tom společenství. Taková společná modlitba v tichu třeba. To si myslím, že jsou věci, které mají obrovskou hodnotu a obrovský dopad. Tohle to je bližší takovým těm kontemplativnějším denominacím, ale to je poklad církve. Modlitba v tichu, modlitba rozjímání, kontemplativní modlitba, to jsou věci, se kterými někdy neumíme, zvlášť v tom našem protestantském prostředí, pracovat, ale je to škoda, protože to je generacemi prověřený model a dobře biblicky ukotvený model.
1: Když se pak podíváme na konkrétní nějaký místní sbor nebo farnost, jak tady toto společenství může prakticky začít budovat ty ekumenické vztahy třeba na místě, kde to dříve nebylo nebo nefungovalo?
0: Strašně to závisí na konkrétních lidech. Ekuména to není formální věc. Respektive tam, kde je snaha dělat ekuménu formálně, tak to není vůbec k ničemu. Ekuména roste z mezilidských vztahů. ta skutečná ekuména. Někdy se říká, že musí růst ze spodu, ale já jsem si ověřil, že to není pravda. Že prostě musí růst ze vztahu a je to jedno, jestli ten vztah začnou nejvyšší představitelé nebo někdo úplně na poslední pozici. Na tom vůbec nezáleží. Ale kde se mají lidi rádi přes hranice denominací, tak tam se bude ekuméně dařit. A znám města, kde je ekumena úžasná, krásně funguje, kde dokonce dokáže vtáhnout do spolupráce i sekulární prostředí, radnici a vedení města a přináší to užitek i církvi, i městu a myslím si, že tak by to mělo být.
1: Kde myslíš, že potřebujeme jako církev nejvíce růst, pokud chceme být svědectvím jednoty té jedné Kristovy církve pro dnešní společnost?
0: V lásce. Ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že věroučné formulace jsou důležitější než naše vztahy, tak jsme na cestě. Myslím si, že nás trošku v té naší představě o řádné víře a řádné zbožnosti, že nás trošičku nedobře posunul důraz na apoštola Pavla. Že jsme ty Pavlovy rady příliš snadno zobecnili, ale on většinou mluví do konkrétních situací, do konkrétních problémů. A s tím zobecňováním je třeba určité opatrnosti. Myslím si, že by nám mnohem víc prospělo vycházet primárně z janovských textů. A samozřejmě na Pavla nezapomíná, to jsou velmi praktické a velmi užitečné rady. Ale ten základ si myslím, že Janův pohled nastíní trošku srozumitelněji.
1: To je pro dnešek všechno. Došel nám čas. Moc díky, Petře, že jsi tady byl zase se mnou. A od mikrofonu se loučím, Vojta,
0: Petra.

Dnes v 10.15 si můžete naladit poslední díl série Pozor křehké v pořadu Klika s názvem Dívej se za to, co vidíš.

tak mi to vůbec nevadí. A když svítím po nocích v domě, jsem sám jako ospalej kočí. A cítím, že to i pro mě jednou skončí, to až si na mě nevsadím.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi.

Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším folklorním okénkem, tentokrát bude vzpomínkové. 20. července 2021, tedy před 5 lety, zemřela Vlasta Grycová. Nezapomenutelná legenda straňanského lidového zpěvu a skutečně úžasná dáma, která byla nejen nenapodobitelnou interpretkou zejména balad a milostných písní svého regionu, ale především takovým spiritem agens celého straňanského kulturního života. Pokud se odbývaly fašanky, které shodou okolností přicházely vždy poblíž jejich narozenin, narodila se 9. února 1943, tak to bývala bujará oslava až do rána, a to i v době, kdy jí bylo přes 70. Vzpomínat na ně je radost, zvlášť když jí člověk znal osobně a když ty vzpomínky mají tu fyzickou podobu. Vzpomínat na ní je radost i proto, že ona sama té radosti vždycky hodně rozdávala. Dá se říci, že profesí malířka skla získala pěvecké základy přímo od své rodiny. Jednak od své maminky, vynikající lidové zpěvačky Alžběty Končitíkové, která byla vyhlášena mimořádnou hudební pamětí, ale i od své babičky z otcovy strany, paní Veroniky Končitíkové, což byla oblíbená předzpěvačka o procesích vůči osobnost svatebních i pohřebních obřadů své obce. Takže to měla Vlasta po kom zdědit. Sama jako dětská zpěvačka začínala v místním souboru Javorena, kde si ji také vyhlídl cymbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Staněk v roce 57 pro Hradišťan. Jehož se stala solovou zpěvačkou. A teď nastane série ukázek právě z doby, kdy se profilovala. Vlastně z těch dětských let pochopitelně nebo mladých let není tak moc těch záznamů, ale ten první, který si pustíme, pochází z roku 1968 a je to jeden z jejich, dalo by se říci, hitů. Robila jsem u Muráru, který naspívala nejen s Hradišťanem Jaroslava Staňka, ale později také s Brolnem. Další písničky probíhají z přelomu 60. a 70. let. Takže poslechněme si mladý hlas Vlasty Grycové.

Hradišťanů působila velice dlouho, ale v roce 72 Hradišťan z politických důvodů načas skončil. Proto začala vlastněna spolupráce s Uherskobrodskou Olšavou, s jejímž primášem a vůdčím zpěvákem Lubomírem Málkem tvořila vynikající pracovní tandem. Rodák z Korytné byl jejím dlouholetým muzikantským souputníkem, zájemně si hostovali na albech a také spolu hodně koncertovali. Od 70. let, přesněji od roku 1968, začala nahrávat v československém a později v českém rozhlase s Brolnem, s nímž příležitostně hostovala až do svých 70., kdy pro ní v dubnu 2013 Broln uspořádal slavnostní koncert s názvem Zpívající malérečka. Dá se říci, že brolnovská spolupráce je zaznamenána na celé řadě alb, přesto její profilové natočila v roce 1985 jednak s Novým Hradišťanem, který už v té době primoval Jura Pavlica, a také s cymbálovou muzikou Viléma Zahradníka. To album se jmenovalo Písně z moravsko-slovenského pomezí, vydal ho Suprafon, jak už jsme říkali, roku 1985. Zde několik ukázek. Chodí.

Jedné z doznělých ukázek se nám Vlasta představila s již zmíněnou partnerkou ve zpěvu a učitelkou, ale především maminkou Alžbětou Končitíkovou. To uslyšíme i v následující sadě, kde se nám představí Vlastiny v uvozovkách hity s Brolnem, z nichž první byl nahrán už v 70. letech a ten poslední až v letech 90. Takže ještě jednou s Alžbětou Končitíkovou, a to ve skladbě Mamko, mamko, huci k nám jedu, který později naspívala na své druhé profilové album s dětskou muzikou ze Strání.

V roce 1964 se Vlasta Gricová provdala za Josefa Grice a společně vychovali dvě dcery. Jedna z nich, Anička, provdaná Přikrylová, je učitelkou hry na housle. Odchovala například řadu členů cymbálových muzik, mladí bruštíci a strýci, se kterými Vlasta Gricová v roce 1994 nahrála album Strýci a Vlasta Gricová sestrání. Spolu s houslistou, svým manželem Josefem Gricem a dcerami houslistkou Veronikou Přikrylovou a basistkou Helenou Přikrylovou, dnes Milanovou, založila Anička rodinnou cymbálovou muziku Husličky, ve kterém na postu primášky příležitostně pokračuje až dodnes. Teď už se muzika nejmenuje Husličky, ale cymbálová muzika Vlasty Gricové. Doprovodili Vlastu na jejím druhém profilovém albu s názvem Pod javorinu lidové písně ze Strání, které vyšlo u Gnosis roku 2003. My si ještě poslechneme několik těch hostovaček. Jednak to bude ukolébavka Halaj Buvaj a jednak písnička Ejšandáry Šandáry, kterou v roce 2014 naspívala s varmužovou cymbálovou muzikou.

Přestože Josef Gric v roce 2005 odešel, tak se cimbálová muzika husličky udržela dál, pořád měla to rodinné jádro. Mimochodem obě dcery Aničky Přikrylové si zvolili hudbu jako své povolání. Starší Veronika studovala nejdřív konzervatoř, posléze hudební vědu na filozofické fakultě. Potom vystudovala muzikologii spolu s dějinami umění a kultury. Po bakalářském kompendiu Hudební život ve Strání z roku 2010 obhájila o 2 roky později diplomku Hudební dění v Uherském Brodě od 19. století ve světle historických pramenů. Její sestra Helena, provdaná Milanová, vystudovala na konzervatoři violončelo a v cimbalové muzice husličky hrává na kontrabas. Studium hudební vědy na univerzitě absolvovala v roce 2013 symbolicky prací Vlasta Gricová, zpěvačka lidových písní ze Strání. Jejíž součástí je také zpěvník 227 písní z repertoáru Vlasty Gricové, takže kruh se symbolicky uzavírá. Teď se nám husličky, potažmo cimbálová muzika Vlasty Gricové, představí v ukázkách ze 2 alb. Bude to již zmíněné CD Pod Javorinů, lidové písně ze Strání a její 3. profilové album O lásce, které vydalo Indiskou v roce 2014. Když v červenci 2021 Vlasta odešla, tak se k jejím nedožitým 80. připravilo nakladatelství Indies Happy Trails album Balady a písně milostné, které vyšlo v roce 2023. Takže milá vzpomínka, cimbálová muzika husličky a Vlasta Gricová. Lubí.

Právě dozněle dvě ukázky nám představili dva dvojzpěví, docela symbolické, protože ojedinělé. Bohužel se více nahrávek z rodinných dvojzpěvů nedochovalo. V písni Jede Janko hore do Linečků zaspívala se svým manželem Josefem Krycem a v ukázce Kosí Jano zaspívala se svou dcerou Aničkou Přikrylovou, která se po počátečním ostychu dnes už zpívat nebojí. To je z dnešního folklorního okénka vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bretfeldová a z hudební režie Šimon Vítek. Těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine. Už nejak

kde se to ocitla, v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějíčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčkuje, slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřivi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

se do skály, mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá na lípy, neptá se, nečeká, jenom tma.

0: todo.
1: Nestačí vám střední proud?
2: Zkuste vlny Radia Proglas.
3: Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

0: Známe se dobře a známe i svý temný místa. Nosíme po kapsách věci, co nedobolí. Než jednou utečem od všech těch lidí, co nemůžem vystát. Můžeme hodiny společně mlčet o čemkoliv. Tak jako u starých stromů jsou naše kořeny propletený. Zbíhají se v korunách po cestě domů, zbíhají se v korunách kmeny. Oba jsme ze stejný mízy, spolu jsme rostli a porosteme. Možná, že jednou si budeme cizí, ale v tomhletom životě ne.
1: Zapomněla, že má křídla,
2: kdyby to může to vlastně bylo,
0: všechno moc těžký.
1: Zapomněla, kdy se snídá,
2: že na stole leží to,
0: kdyby si na chvíli musela.
2: Zapomněla, že má tátu,
1: neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
0: Mám doma
1: je to tak dávno, co si byli blízko,
0: a
1: někdy je těžký se vzpomenout.

0: sny.
1: Oba jsme ze stejný
0: místo. Vždycky chtěla jiný jméno.
1: A pomůže
0: ho vlastně má. Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Ale v tomhle to
2: chtěla by si věřit víc.

Blíží se 6. hodina a na Proglasu si vyslechneme myšlenku Petra Hurycha z Církve československé husitské Business Plan.

Vážení přátelé, řada z nás během prázdnin čerpá dovolené a vyráží za nevšedními zážitky do různých částí naší vlasti či do ciziny. Jde o chvíle, kdy vystupujeme ze své každodenní rutiny a z pracovního i rodinného stereotypu. Vystoupení ze zajetých kolejí tak člověku přináší jisté obohacení. Obohacení v podobě načerpání nových sil a energie, prožití a sdílení zážitků s lidmi, které máme rádi, lepší poznání sebe sama a našich nejbližších. A i nepříjemnosti a rodinné neshody, které nás mohou během dovolené potkat, pro nás mohou být obohacením. Neboť mohou ukázat, že s našimi vztahy není vše v pořádku a měli bychom na nich více pracovat. Na důležitost vystoupení ze zajetých kolejí, stereotypů a denní rutiny si vzpomenu vždy, když v evangeliích čtu o tom, jak Ježíš nesetrvává na jednom místě, ale stále někam chodí. Ježíš si mohl zřídit krásnou živnost. Lidé z široka daleka za ním přicházeli s nadějí, že je uzdraví. A vzhledem k tomu, že Ježíš uzdravoval svou božskou mocí, tak s uzdravováním neměl žádné náklady. To představuje úžasný business plán. Nulové náklady a zákazníci se sami hrnou. Co víc si lze přát? Ježíšovi je však jasné, že nemůže ustrnout na jednom místě a na jedné činnosti. Že svým životem musí spasit mnohé, a to mnoha různými způsoby. Proto vždy vystupuje z komfortní zóny, ze stereotypu a vydává se dál na cestu. Tím i nás samotné vybízí k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co nás svazuje v našem životě, kde jsme ustrnuli a co nám nedovoluje posunout se dál. A právě období dovolených může být časem, kdy dokážeme na svůj běžný život nahlédnout s jistým odstupem a uvědomíme si, že změna a opuštění každodenního stereotypu a zaběhnutých pořádků nám může být ku prospěchu a někam nás posunout. Přeji vám krásnou dovolenou, naplněnou Božím pokojem, který se z dovolené přenese i do všedních dní. Amen.

Krásné ráno vám přeje na Proglasu Daniel Blaške po 6. hodině. Dnes je středa 29. červenec. Památka svatých Marty, Marie a Lazara, sourozenců Ježíšových současníků a přátel. Marta je patronkou hospodyň a kuchařek, dělnic, pradlen i hostinských. A dříve tato památka výslovně patřila jen Martě a papež František ji rozšířil na všechny sourozence. Martu z Betánie nedaleko Jeruzaléma chválí Kristus v evangeliu jako dobrou hospodyni a vzornou hostitelku. Když si stěžovala, že Marie jí v domácnosti nepomáhá a stále jen naslouchá jemu, reagoval: si pečlivá a staráš se o mnoho věcí, jedno však je potřebné. Marta neporozuměla, ale když brzy na to přišla o Lazara v práči, volala: pane, kdybys tu byl, nezemřel by můj bratr. Vím, že o cokoliv požádáš Boha, on ti dá. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Po tomto vyznání Ježíš probudil svého přítele znovu k životu. Kardinál Tomáš Špidlík vykládal: i v naší činnosti se mají stále setkávat Marie a Marta podle okolností a vhodných okamžiků. Tak i my, řečeno obrazně, přijímáme do domu jako hosta samého Krista. Pojďme se přímo podívat na evangelium dnešního dne.

Z Matoušova evangelia 13. kapitoly. Ježíš řekl zástupům: Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocenou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.

0: dnes je teda tedy památka svaté Marty, Marie a Lazara. Ovšem, pokud vycházíme z tištěného vydání, musíme se spokojit s texty, které jsou přirčeny svaté Martě. Budeme tedy vycházet ze společných textů o svatých ženách, a to v hymnu, v krátkém čtení a v prosbách. Ty najdeme ve starším vydání a použijeme ten druhý hymnus ve starším vydání na straně 1770, tedy předšťastní jste všichni svatí. Zde to bude tedy o více svatých, zkusíme se přidržet této. 770, přešťastní jste všichni svatí, nebo na straně 1991 v novějším vydání. 1991, abychom uctili jak Martu, tak Marii, tak Lazara. Poté budou antifony a žalmy, ty budou ze prvního týdne žaltáře z dnešního dne, tedy ve starším vydání 858, 858, v novějším 963, 963 a antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba, ty budou z památky od stran 1443 ve starším vydání, 1443 v novějším 1623. 1623. A modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Přešťastní jste všichni svatí, v nebi přebývající, s Kristem Pánem královati, v slávě věčné mající.
1: Jestliž vás kdy trápila na tomto světě žalost, přešťastně se obrátila v nebeskou věčnou radost.
0: Již za svou práci všelikou odplatu hojnou máte, neboť z rozkoší velikou v nebesích oplýváte.
1: Nad září slunce jasnějí, vždy se budete skvíti a nejblahoslavenějí na tvář Boží patřití.
0: Prosíme vás, pomozte nám skrze své orodování, ať se i my dostaneme k vám po zdejším pracování.
1: V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.
0: Nepravost mluví bezbožnému v srdci, na bázeň před Bohem se neohlíží.
1: A tak namlouvá sám sobě, že se jeho vina nenajde a nezoškliví.
0: Slova jeho úst jsou nepravost a faleš, přestal mít rozum a jednat správně.
1: Na svém lůžku přemítá o nepravosti, stojí na nedobré cestě, neštítí se zlého.
0: Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes, tvoje věrnost až k oblakům.
1: Tvá spravedlnost je jak boží hory, tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina. Pomáháš lidem i zvířatům, Hospodine.
0: Jak vzácná je tvá milost, Bože, lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
1: Sytí se hojností tvého domu, napájíš je proudem svého blaha.
0: Neboť u tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.
1: Zachovej svou milost těm, kdo tě znají, svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce.
0: Noha nadutců, ať mě nepřišlápne, ruka hříšníků, ať se mnou nesmíká.
1: Hle, padli, kdo páchali nepravost, jsou svrženi a nemohou povstat.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: V tvé záři, Hospodine, vidíme světlo.
1: Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
0: Udeřte na buben ke cti Páně, zaspívejte Bohu s doprovodem cymbálů.
1: Zanotujte mu píseň novou, oslavujte a vzývejte jeho jméno. Pán zamezuje války.
0: Zaspíváme mému Bohu píseň novou. Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný.
1: Ať ti slouží všechno tvorstvo, neboť si rozkázal a stalo se.
0: Seslal si svého ducha a všechno bylo stvořeno. Nikdo nemůže odporovat tvému slovu.
1: Vody se vzdouvají a hory se třesou od základů. Jako vosk se roztékají před tebou skály.
0: Ale k těm, kdo se tě bojí, jsi vždycky milostivý.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane, jsi veliký a slavný, podivuhodný mocí a nepřemožitelný. Jásejte Bohu radostným hlasem.
0: Všechny národy tleskejte rukama. Jásejte Bohu radostným hlasem.
1: Protože Hospodin je vznešený, hrozný, je to veliký král nad celou zemí.
0: Podrobuje nám národy, klade nám k nohám pohany.
1: Vybírá nám naše dědictví, slávu Jakuba, kterého miluje.
0: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
1: Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu králi, zpívejte.
0: Protože Bůh je králem celého světa, zpívejte mu chvalospěv.
1: Bůh vládne národům, Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
0: Knížata národů se přibližují k lidu Abrahamova Boha.
1: Vždyť Bohu patří vládcové země, je nadmíru vznešený.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jásejte Bohu radostným hlasem. Krátké čtení je z listu Římanům z 12. kapitoly. Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé.

0: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí.
1: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí.
0: On byl její útočiště
1: a pomáhal jí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh se k ní sklonil a pomáhal jí. Marta řekla Ježíšovi, ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Marta řekla Ježíšovi, ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. Spolu se svatými ženami oslavujme našeho Spasitele a volejme. Přijď, Pane Ježíši.
1: Pane Ježíši, ty jsi odpustil hříšnici, když dávala najevo, že chce z lásky k tobě změnit svůj život.
0: Odpusť i nám všechny naše hříchy.
1: Během tvého veřejného působení doprovázely tě zbožné ženy a starali se o tebe ze svého majetku.
0: Nauč nás poznávat tě ve svých bližních, kteří potřebují pomoc.
1: Když jsi přijal pozvání do domu Marie a Marty, jedna usedla u tvých nohou, aby ti naslouchala, a druhá tě obsluhovala.
0: Otevři naše srdce, abychom rádi slyšeli tvé slovo a s láskou tě sloužili.
1: Ty jsi poslal ženy, které tě potkali po tvém vzkříšení, aby zprávou o tom potěšili tvé učedníky.
0: Naplni i nás vnitřní radostí, abychom vydávali svědectví o tvém vítězství nad smrtí.
1: Přijď, Pane Ježíši.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn přijal pohostinství, kterému svatá Marta poskytla ve svém domě. Dej, ať povzbuzení jejím příkladem svědomitě sloužíme Kristu ve svých bratřích a sestrách, abys nás jednou přijal do nebeského domova. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve středu 17. týdne v mezidobí v prvním čtení hodinka četby pokračuje z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům od verše 10. Apoštolova obhajoba. Bratři, já sám, Pavel, vás napomínám při Kristově tichosti a mírnosti. Když jsem u vás, jsem prý chudák, ale z dálky mám proti vám plno odvahy. Dejte si však prosím pozor, abych pak u vás nemusel ukázat tu odvahu, s jakou se myslím mohu postavit proti jistým lidem, kteří se o nás domnívají, že se dáváme vést lidskými zájmy. Žijeme ovšem v lidském těle, ale boj vedeme ne pro zájmy lidské. Naše zbraně, kterými bojujeme, nejsou přece jen lidské, ale podivuhodně mocné na zbourání bašt. Boříme rozumování a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby poslouchal Krista. A jsme připraveni potrestat každou neposlušnost, dokud vaše poslušnost nebude dokonalá. Dívejte se na věci, jak skutečně jsou. Jestliže někdo o sobě je přesvědčen, že je Kristův, ať si jen zase uvědomí, že my nejsme o nic méně Kristovi, než je on. I kdybych trochu více mluvil o své plné moci, kterou Pán dal k vašemu duchovnímu prospěchu, ne k vaší zkáze, nebude mi to k hanbě. Neříkám to proto, aby se zdálo, jako bych vám naháněl strach jenom listy. Prohlašuji totiž, listy jsou důrazné a silné, ale když je tady, je to ubožák a jeho řeč nestojí za nic. Kdo tohle říká, ať si pamatuje. Jak mluvíme v listech, když jsme od vás daleko, tak budeme i jednat, až k vám přijdeme. My se přece ani neodvažujeme, abychom se postavili k jistým lidem, kteří sami sebe doporučují, nebo abychom se s nimi srovnávali. Jsou tak bláhoví, že se sami hodnotí podle sebe a srovnávají se sami se sebou. My se však nechlubíme bez míry, ale podle míry působení, které nám Bůh jako míru ustanovil, dojít až k vám. Nenatahujeme se příliš daleko. Tak by tomu bylo, kdybychom až k vám nedošli, ale my jsme dospěli s Kristovým evangeliem až k vám. Nechlubíme se neoprávněně plody cizích námah. A máme naději, že když vaše víra vzroste, ještě víc se u vás rozšíří v mezích nám stanovených. Tak budeme moci kázat radostnou zvěst i v krajinách ležících za vámi a nebudeme se muset vychloubat tím, co je už hotovo v cizím působišti. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Vždyť osvědčený muž není ten, kdo sám sebe doporučuje, ale ten, koho doporučuje Pán. Kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu. Ano, sneste to ode mě. Mám vás totiž tak žárlivě rád jako Bůh. Já jsem přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou panu. Bojím se však, aby se vaše smýšlení nepokazilo, takže byste se uchýlili od upřímné a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí. Přijde k vám někdo a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my. Přijímáte jiného ducha, než jste přijali od nás, jiné evangelium, než jste kdysi od nás dostali. A vy to pěkně snesete. Já myslím, že nejsem v ničem pozadu za těmi nadapoštoly. I když v řečnění zběhlý nejsem, o poznání to neplatí. To jsme u vás jasně ukázali při každé příležitosti.

dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

krásný čas na Proglasu. O 6:30 vám přeje ve středu 29. července 2026 Daniel Blaške. Podle katolického kalendáře je památka svatých Marty, Marie a Lazara, sourozenců Ježíšových současníků a přátel. Marta se stala patronkou hospodyň a kuchařek, dělnic, pradlen i hostinských. Dnešní památka dříve patřila výslovně jen Martě, rozšířil ji papež František. Před 185 lety se narodil norský lékař Gerhard Amauer Hansen, objevitel původce lepry, označované za malomocenství, tedy Hansenova bacilu. Zemřel roku 1912. Na dnešek připadá i 115. výročí narození spoluzakladatele slovenské národní hudby, komponisty Jána Cikera. Zemřel v roce 1989. 45 let uplynulo od sňatku následníka britského trůnu prince Charlesa s Lady Dianou Spencerovou. A 80. dnes slaví hlasatelka a moderátorka veřejnoprávní televize Saskia Burešová. Tak Martám přejeme k svátku vše dobré. Jméno v aramejštině znamená paní domu, hospodine, hospodyně a nebo také pečlivá. Podívejme se, jak by dnešní den měl vypadat co do počasí. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty se vyšplhají ke 29 až 34 stupňů Celsia. Na severovýchodě území bude kolem 27. V 1000 metrech na horách 23 stupňů, na Šumavě až 27. Vítr bude slabý, místy mírný a to jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou zátěž teplem, zejména na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách. Tlak bude slabě až mírně klesat a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, ráno a večer jen místy mírně nepříznivé. A co dnešního dne očekáváme? Zde je krátký výběr. Papež Lev XIV. Povede v Borgu S. Laudato Si v Castel Gandolfu nedaleko Říma modlitbu za dar pokoje pro svět. Setkání chvalospěv pokoje se uskuteční k 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi. Na organizaci se podílí nadace tenoristy Andrej Bocelliho. Ten je doprovodí se sborem více než 160 dětí a mladých strádajících válkou či bídou z řady zemí, včetně Izraele, Ugandy a Haiti. Ve vzdělávacím ekocentru založeném papežem Františkem strávili 10 dnů. Startuje předprogram Mladý festu, mezinárodního setkání mladých v Medžugorje, v Bosně a Hercegovině. Míří tam i poutnické výpravy z Česka. Začíná pětidenní františkánská pouť pro mladé do Hájku u Prahy. Litoměřické varhanní léto otevře v kostele všech svatých koncert varhanního virtuóza Pavla Kohouta a jeho syna houslisty Víta. Tak doufejme, že tento den bude pro vás také úspěšný. Chraňte se před teplem a poslouchejte Proglas.

Samsam. Nejlíp je mi, když jsem sám. Nejlíp je mi, když jsem sám. Jdu na festák, kde všechny znám, a doufám, že nikoho tam nepotkám. Nejlíp je mi, když je tma. Nejlíp je mi, když je tma.

0: To byla zlínská skupina Tají ledy. Andělský kemp je týdenní letní tábor výhradně pro děti, které mají rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním cílem je poskytnout jim bezpečné prostředí, kde mohou sdílet zkušenosti s vrstevníky. Mohou prožít běžné táborové hry, výlety a zábavu a zároveň si nechat odborně pomoci od pracovníků a dobrovolníků připravených poskytnout jim oporu a péči. Andělský kemp na Moravě navštívil koncem minulého týdne ředitel Proglasu Martin Holík. Natáčel i se zástupkyní ředitelky pořádajícího mezinárodního vězeňského společenství Žanetou Dvořáčkovou.
1: Chceme pomoct dětem právě zapomenout trošku na ten jejich život, který mají dost těžký. Mnohí z nich zažívají věci, které si myslíme, že by děti správně zažívat neměly a nesou tíhu a břemena, které opravdu jsou nelehký i třeba pro dospěláky. Ten hlavní důvod je, aby měli nějaký čas, kdy můžou být zase jenom dětma, kdy si můžou od toho všeho odpočinout a zároveň zažít nějaké věci, které by třeba běžně nezažili. Máme tady skvělý vedoucí dobrovolníky, kteří tady jezdí každý rok, někteří opakovaně, někteří přijedou třeba na jeden, dva ročníky a ten tým je skvělej, takže bez toho by to nemohlo být. Hlásí se nám třeba docela dost lidí, že by chtěli s námi nějakým způsobem spolupracovat nebo pomáhat, ale potřebujeme, aby to právě byli lidi do určitý míry zralí osobnostně, protože právě děti prožívají různé těžkosti a jsou všelijak křehké, i když třeba se tváří tvrdě, ale potřebujeme někoho, kdo dokáže zvládnout i třeba trošičku náročnější situace, kdo dokáže zvládnout únavu, kdo dokáže taky zvládnout to, pokud se děti věří třeba s nějakým těžkým příběhem, takže není to úplně pro každého.
0: Sdělila při andělském kempu na Moravě Žaneta Dvořáčková, která je v mezinárodním vězeňském společenství, vede projekty pro děti a rodiny odsouzených. Na otázku, jak veřejnost většinou vnímá děti rodičů ve výkonu trestu a s jakými předsudky se často setkávají, odpověděla.
1: Ten náhled určitě nebyl úplně pozitivní, protože první věc, která lidem vyvstala, byla, že jsou to prostě děti kriminálníků. Bohužel je spousta předsudků, že jsou to děti, které taky mají nějaké problémy, že jsou to děti, které budou páchat trestnou činnost nebo jsou prostě nějak výchovně nezvládatelní a jsou tak nějak hozený do nějakého pytle představ a předsudků a stigmatizace. Museli jsme docela hodně bojovat o to, aby jsme dokázali vlastně i lidem, kteří třeba přispívají na ty tábory, protože ty tábory jsou pro tyhle děti zdarma, protože jsou z rodin, které by si jinak žádný tábor dovolit takhle nemohli, tak jsme se snažili právě ukazovat na příbězích těch dětí, jaká je realita. A hlavně to, že nikdo z nás nemůže za to, do jaké rodiny se narodil a kde vlastně vyrůstá.
0: Uzavřela pro posluchače Proglasu Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Andělské kempy pořádá tato nevládní nezisková organizace 10. rok. Nejbližší bude v srpnu v Čechách.

souvislosti s vandalskými činy v poutním místě Medžugorje v Bosně a Hercegovině zadrželi bosenské úřady 31-letého muže podle místních médií Poláka. Incident se stal v noci nad včerejšek. Sochu Panny Marie na Podbrdu, známém jako Hora zjevení, pachatel poškodil černou barvou a nápisem v angličtině znevažujícím Boží matku. U venkovního oltáře kostela svatého Jakuba úmyslně založil požár. Stalo se krátce před zahájením mezinárodního modlitebního setkání Mladifest. Na festival míří desítky tisíc mladých, včetně poutníků z Česka. Farnost v Medžugorje požádala věřící, aby na incident reagovali modlitbou, půstem a odpuštěním. Diecézní biskup Petar Palič prohlásil: svatyně se dají obnovit lidskýma rukama, ale ještě důležitější je obnova lidských srdcí.

0: Lesní požáry ve Španělsku způsobené přetrvávajícím horkem, suchem a silným větrem donutily k evakuaci 10 000 lidí. Katolické diecéze v zasažených oblastech otevírají své budovy evakuovaným i záchranářům a organizují sbírky na pomoc postiženým. Ve farnostech po celé zemi se zároveň konají modlitby za oběti požárů a za brzké uhašení. Podrobněji náš spolupracovník Petr Pospíšil.
1: O rozsáhlé pomoci katolické církve informuje rakouská agentura CAP s odvoláním na španělská média. Nejvíce se zapojují diecéze Getafe a Avila, které zpřístupnily své budovy pro ubytování evakuovaných a nabídly zázemí také hasičům a dalším záchranářům. Farnosti mají podle výzvy zůstat otevřené pro případ další pomoci a diecézní charita v Getafe zahájila sbírku pro lidi zasažené požáry. Podle biskupa Chinese García Beltrána muselo v okolí Madridu a Avily opustit své domovy přibližně 88 000 lidí. Pomocný biskup José María Avendaño navštívil nouzová ubytovací zařízení, kde poděkoval záchranářům i dobrovolníkům a vyjádřil podporu evakuovaným. Ve farnostech po celém Španělsku se zároveň konají modlitby za oběti požárů a za jejich rychlé ukončení.

Štmistrem Šanově a taky kapelníkem lázeňskýho sextetu. Bratranci hráli čelo a hornu a nahráli mi Beatles na fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený géčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: vlaky.
1: Blíží se 7. hodina a zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Bylo 7 hodin a začíná středeční živé vysílání Ranního Plusu s datem 29. července. Dobré jitro vám přejí Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
4: Český rozhlas Plus.
3: Tady je krátký výběr námětů z první hodiny. Dala včerejší schůzka Donalda Trumpa s Benjaminem Netanyahuem americkým voličům naději na ukončení konfliktu s Iránem.
2: Skoro 120 tisíc zaměstnanců v náročných profesích nevyužívá příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření, i když na něj mají nárok. Proč?
3: Jak se staví senátoři ke zvýšení rodičovského příspěvku?
2: Tak to vše zazní, nejdřív to jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
5: A přeju hezkou středu a dobré ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tématem byly mimo jiné licence na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Zelenský to napsal na síti X. Do oválné pracovny za Trumpem přijel taky izraelský premiér Benjamin Netanyahu. O tom přineseme podrobnosti v Ranním Plusu hned po zprávách. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Plameny dál ohrožují město Bordeaux, spálily už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů.
6: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
7: Popsal starosta Bordeaux Toma Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
8: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
5: Podle zákona má důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží anebo vibracemi. Taky k tomu řekneme víc v Ranním Plusu za chvíli. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich pravděpodobně se pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
9: V žádném případě ne. V této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila tak, ať je to pro všechny spravedlivé.
5: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián z SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
10: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
5: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré středeční ráno. Vedení pražských řep chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
0: Velké letadla, které lítají noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
11: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní.
12: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
11: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
13: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra je proto plánována až po zprovoznění paralelní dráhy.
11: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Do kin vstupuje nový Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z brusu nový den. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
6: Oblíbený superhrdina se vrací do kin po 5 letech. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
14: Ahoj! Já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
6: Stejně jako v posledních 3 filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Český rozhlas.
5: Tady je ranní doprava na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 181. kilometru k odbočce na Bratislavu na 196. Zdržení teď kolem 20 minut. Na konci D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh srazilo hned 5 osobních aut. Na místě už jsou hasiči, projíždí se jen levým pruhem. V koloně ze 3. kilometru naberete asi 10 minut navíc. Na pražském okruhu směrem na letiště se brzdí u sjezdu na Vestec, pomalu se pak pokračuje za nájezd od Barandova. Podle potřeby se taky uzavírají oba tunely. Je to teď na 25 až 30 minut. A pomalu pojedete už v celé Novopatské ulici v Praze před sjezdem do Kbelské. Od nájezdu z Černého mostu zatím zdržení 15 minut. Dobře, dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, teploty vysoko, 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách nejčastěji kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je 7 hodin 11 minut, středa 29. červenec. Čeští františkáni vydali audioknihu vzpomínek bratra Benedikta Holoty na léta komunistického útlaku Nebyl jsem hrdina. Obsahuje 15 epizod v délce okolo 20 minut. Dostupná je zdarma. Autor a zároveň interpret odešel v dubnu ve věku 103 let jako nejstarší člen tuzemské řádové provincie.
1: Ta audiokniha jsou vzpomínky bratra Benedikta na svoje období totality a je to nesmírně zajímavé, protože on vstoupil do řádu a hned krátce po vstupu v noviciátě zažil akcika a teď tam popisuje, jak byl různě internovaný a tak dál. A člověk tam slyší takový boží vedení a je to psané i s takovým humorem a s takovou nadsázkou, je to opravdu moc pěkné poslouchání. My jsme vzali DVDčka, které někdo s Benediktem natočil a které měl u sebe, ale které se natáčely pomocí techniky tehdejší doby a to se povedlo pomocí umělá inteligence vyčistit různě, odstranit takové ty zakašlání a tak dál, takže je z toho teďka plnohodnotná audiokniha.
0: Ozřejmil Proglasu bratr Bernard Mléčka. Audioknihu Nebyl jsem hrdina si zájemci mohou bezplatně stáhnout na webu českých františkánů nebo poslechnout na platformách YouTube a Spotify.

0: tam zpíval Michal Tučný. V průběhu léta se v Praze koná série ekumenických programů pro mladé. Organizátor absolventského křesťanského hnutí Zbyněk Janoušek pro Glasu řekl více.
1: Ekoled je vlastně program, který začal ve spolupráci s Postmládeží. My si říkali, že bude hezké udělat nějaký společný program, společnou modlitbu v rámci různých církví, abychom se i poznali, abychom třeba se nějak obohatili. A letos je teda druhý ročník, na který rád zvu všechny absolventy, mladé pracující v Praze. Do září nás čekají tři programy. První bude promítání filmu Platon z Belfastu, teď ve čtvrtek 30. července od 18.30. Jehož hlavním hrdinou je ředitel katolické školy v Belfastu, který se vlastně snaží učit děti vzájemnému respektu, i když tohle město je poznamenané předchozím dlouhodobým konfliktem severoirským. Další program bude 13. srpna, nazvali jsme to ekumenické piknikové zpívánky a je to takový piknik, v podstatě posezení s kytarou a to, kdo přinese. Poslední program toho ekoléta bude 3. září, moderovaná panelová diskuze Hledání Boha a volně to navazuje na sdílení, které jsme měli před rokem. Mělo téma vyrůstat jako katolík nebo evangelík a bylo to takové hodně osobní a zajímavé sdílení různých lidí, jaké to vyrůstat v tradiční katolické nebo evangelické rodině.
0: Zhrnul Zbyněk Janoušek z absolventského křesťanského hnutí, jeden z organizátorů pražského ekuléta. Čtvrteční promítání bude v evangelickém kostele u Salvátora v Praze na Starém městě.

0: Netradiční večerní prohlídku chystají na konec pracovního týdne západočeské kláštery Kladruby, Plasy a Teplá. Akce Monastírování a neb k nocí ke hvězdám v nich bude v pátek a v sobotu. Večer zpestří hra s tajenkou, která podle pořadatelů pomůže vnímat detaily, které při běžné denní návštěvě mohou uniknout. Více kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek.
1: Kladrubech si návštěvníci můžou projít interiér klášterního kostela na nadvzetí Panny Marie a dostanou se i do ambitových chodeb nového konventu. Buď můžou jenom tak volně tyhle ty interiéry projít a načerpat třeba energii, nebo si je vlastně prohlídnout, nebude na ně tlačit průvodce, že musí jít někam jinam do jiné části. A nebo dostanou od nás otázky, dostanou herní kartu, pokud ji nebudou mít, můžou si vyluštit část tajenky. Ta tajenka je vlastně rozdělená mezi tři kláštery. Mezi Kladruby, Plasy, Teplou. Ta jedna část je právě v Kladrubech. Když to úspěšně vyluští a bude to první klášter, který navštíví, tak dostanou odznak a ten odznak slouží jako vstupenka do těch dalších dvou klášterů zdarma. Celý tohle to můžou absolvovat už v pátek anebo v sobotu. Mají na to vlastně dvě noci. Ze zkušeností předchozích ročníků už víme, že někteří to dokážou za tu jednu noc hravě. Ty otázky jsou zaměřené na ty interiéry. My to máme navíc ještě ozvláštněný tím, že každou celou hodinu, zhruba tak na 5-10 minut návštěvníci dozví od průvodce něco o historii. Můžou si to poslechnout, ale nemusí zase, k tomu nikdo jako nenutí.
0: Popsal kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek a upozornil, že sobotní program začne kvůli koncertu o hodinu později, tedy ve 20 hodin.

0: když se mi potkal rozespalou. Snad by jí přišla vhod černá káva, odmítla se slovy, času je málo. Mně právě přijíždí ranní tramvaj.
1: Tou ranní tramvají přes půl světa.

já ji mám v paměti rozespalou. Běžela k zastávce přes ulici a její slova času je má.

0: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, sídle rodu Kinských, začne zítra festival Novozámecké hudební léto. Pod širým nebem se ve třech po sobě jdoucích večerech představí řada interpretů v čele se světově proslulými umělci, violončelistou Mišou Majským a klavíristou Lukášem Vondráčkem.
1: Miša Majský zahraje Haydnův koncert pro violončelo C-dur a společně se svými dětmi Slily a Sašou Majskými slavný Beethovenův trojkoncert za doprovodu Karlovarského symfonického orchestru.
0: Doplnila manažérka pořádající agentury Kinský Art Media Jana Diosegi, dramaturgyně Novozámeckého hudebního léta v Kostelci nad Orlicí.

0: Zahájení filmové a hudební přehlídky Litomyšl Fest se odehraje dnes večer. Prvním bodem programu bude hudební drama Old Jazz z roku 1979. Film sleduje polosmyšlený život režiséra a také tanečníka a choreografa Boba Fosse. Na organizaci festivalu se podílí skupinka přátel, sdělil hlavní organizátor Ondřej Trojan, který je také režisérem a producentem.
1: Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a ten úplně nejdůležitější jsou 4 lidi, kteří to připravují v průběhu celého roku, takže vlastně jsme punkový festival. Určitě to nechceme měnit. My ten punk máme rádi a máme rádi improvizaci. U toho českého filmu při natáčení jsme už na to zvyklí, protože tam bez improvizace se nedá nic natočit, takže zůstaneme už jako vždycky jako punkový festival.
0: V 5 nadcházejících dnech Litomyšl Fest nabídne projekce v 7 různých sálech. Slavnostní premiéru zažije nový seriál České televize Na tělo v režii Jana Hřebejka podle knižní předlohy Martiny Formanové. Bude se promítat po částech každý festivalový večer.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den. Minut po 7. hodině ve středu 29. července vám přeje krásné ráno Daniel Blaške. Podle katolického kalendáře je památka svatých Marty, Marie a Lazara. Před 170 lety odešli německý hudební skladatel, kritik a spisovatel Robert Schumann a Karel Havlíček Borovský, žurnalista, spisovatel a překladatel, satirik, kritik, jeden z nejen povrchního sentimentálního vlastenectví. Připomínáme si také Nelsona Henryho Bakera, amerického kněze, otce chudých. Na věčnosti je rovných 90 let. Jako nejstarší kardinál světa odešel před 5 lety francouzský jezuita kardinál Albert Vanoa, teolog, emeritní profesor novozákonní exegeze na Papežském biblickém institutu a někdejší sekretář Papežské biblické komise. Osmdesátiny slaví hlasatelka a moderátorka veřejnoprávní televize Saskia Burešová. Martám přejeme k svátku vše dobré. Nahledněme počasí dnešního dne. Mělo by být jasno až polojasno s vysokými teplotami 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách 23 stupňů, na Šumavě až 27. Vítr by měl být slabý, místy mírný jihovýchodní. Odpoledne předpokládáme silnou zátěž teplem, zejména na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách. Slabě až mírně bude klesat tlak a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Večer místy mírně nepříznivé. K čemu vás pozveme? V 9 hodin si připomeneme rozhovor s Vilémem Řiháčkem, jednatelem firmy Circus C a Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika, se kterými nastolíme téma biouhlu. Tato technologie se zdá být velmi zajímavým způsobem, jak se rozumně zbavit přebytečného dřeva, například ze zahrad, a ještě k tomu prospět úrodnosti půdy a navíc účinně vázat uhlík, který by jinak unikl do atmosféry, a prospět tak úsilí proti negativním klimatickým změnám. A ještě k tomuto všechno může být milá komunitní zábava. Při hudební siestě nám bude dělat společnost romantický skladatel Robert Schumann. O úvod krátce po 12. hodině se postará orchestrální uvertýra, skerco a finále. Z jeho tvorby si dále poslechneme klavírní koncert A-moll s opusovým číslem 54 a v závěru zazní romance Fis dur opus 28.

0: Mezinárodní hudební festival Praha Klasika vyvrcholí o víkendu dvěma koncertními provedením Mozartovy duchovní kantáty v interpretaci předních mezinárodních solistů a sborů za doprovodu orchestru Filharmonieta Praha. Ten vystoupí také v mezinárodním obsazení jeho 14-letní orchestrální akademie. Jako duchovní tečka za festivalem zazní v sobotu v katedrále Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci a v neděli v kostele svatého Tomáše v Praze na Malé Straně. Pro Glasu večery představil hlavní organizátor Jiří Havlík.
1: Připravujeme mimořádný orchestrální koncert v závěru festivalu. V letošním roce je to dramaturgicky zajímavější o to, že by měla zaznít skladba, která není příliš známá, Mozartova. Přestože je část jejího obsahu totožná s jeho slavnou mší C-moll, tak on v pozdější době tuto skladbu přepracoval a vzniklo dílo, které se jmenuje Davide Penitente, Kechův seznam 469, to znamená v překladu David kající se. Ta skladba se nehraje často. Zajímavé je, že i jsme měli problémy s opatřováním not, ale je opravdu tam krásný materiál s tém C-moll, jsou tam krásné koloraturní árie pro dva soprány, krásná tenorová árie, terčeto. Je to prostě nádherná hudba, která se málo zná, takže jste srdečně zváni a je to opravdu dramaturgicky taková velmi neobvyklá a velmi zajímavá záležitost. Krásná, líbivá hudba, krásné Mozartovy koloraturky.

zevnitř. Roste to ve mně, tohle agresivní se mě strachu. Řekni mi, že tenhle pokus není třetí. Pomoz mi, proboha tě prosím, můj živote, já se ti přebohatě odměním.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Něhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

0: za tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy nepromíní.
1: Blíží se 7:45 a to je prostor pro hudební kompas. V něm si dnes představíme italsko-bosenský soubor New Era Quartet a jeho album Bridge to Sevda. Začneme bosenskou lidovou písní o bolesti z nepřítomnosti milovaného člověka, Što te nema.

bosenské lidové a zlidovělé písně v podání smyčcového kvarteta a zpěvačky nebo zpěváka. Tak bychom mohli stručně charakterizovat album Bridge to Sevda, které nahrál v Itálii působící New Era Quartet. Zaměřuje se na takzvané sevdalinky, tedy tradiční bosenské lyrické písně, které spojují orientální hudební vlivy s hlubokým citovým výrazem. Mimochodem v roce 2024 byl tento žánr zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Soubor New Era Quartet k těmto písním přistupuje jako ke klasickým komorním skladbám. Smyčcové aranže zdůrazňují jemnost melodií, práci s tichem i citlivé proměny harmonie, aniž by potlačili hlubokou emocionalitu původních předloh. Vedle lidových písní obsahuje album Bridge to Sevda také zhudebněné texty bosenského básníka Alexi Šantiče. Jehož verše jsou se sevdalinkou neodmyslitelně spjaty. Budeme pokračovat písní Sejdefu Majka Budžaše a na závěr to bude skladba Žuté duně.

0: Poslouchali jsme New Era Quartet z alba Bridge to Sevda. Soubor vznikl v Itálii a tvoří jej hráči z Itálie, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory. Dnes odpoledne si v Hudebním kompasu představíme písničkářku Petru Žalmanovou a její album Nepadáš. A zítra ráno se budeme věnovat kubánskému pianistovi Omaru Sosovi, který se po 3 letech vrací na festival Maraton hudby Brno. Už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 8 hodin a ve středu 29. července vás do nového dne vítá středeční Ranní Plus a Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dvacet vlivných ekonomů varovalo vládu před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Jak záměry kabinetu hodnotí odbory?
1: Jaká je aktuální bilance po silném zemětřesení na jihozápadě Japonska?
2: Za jakých podmínek poskytnou Spojené státy Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot?
1: Tak to jsou naše témata následující hodiny. Nejdřív tu jsou zprávy Ondřeje Látala.
4: A přeju z Plusu dobré středeční ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
5: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky raněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
6: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš. Český rozhlas.
4: Chystáme podrobnosti, uslyšíte je už za několik minut v ranním vysílání Plusu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 000 korun na 400 000, v případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
7: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli mám tedy příspěvek.
4: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
8: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
9: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
8: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
10: Byla využívána už v předcházejícím období.
8: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
11: a myslím, že jsou docela nebezpečné.
8: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jay Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali třeba to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Podle deníku Guardian americký prezident Claytonovým zvolením získává dalšího klíčového spojence v řízení národního zpravodajského aparátu. Posloucháte zprávy Radního plusu. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká jeho mluvčí Jana Riedl.
12: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
4: Zpěvačka Diana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje.
13: A 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Po půl hodině v Ranním plusu další dopravní informace. Na D1 směrem z Brna na Vyškov se za sjezdem na Bratislavu na 197. kilometru srazila tři auta. Nehoda je v levém pruhu, kolona od Kývalky ze 182. kilometru je navíc než půl hodiny. Na konci D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh řeší stále hromadná nehoda pěti osobních aut. Na místě jsou hasiči, projíždí se pouze levým pruhem, v koloně ze 4. kilometru se zdržíte 20 minut. Velký problém je aktuálně v omezení v Kbelské ulici v Praze směrem na Hloubětí. Na zásjezdem na Kbely se srazila dvě auta a v Kbelské je tak v tomto směru, Kbelská je tak v tomto směru neprůjezdná. Velmi rychle se zaplnila celá Kbelská kolona, začíná v Cínovecké už u sjezdu na Čakovice. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách 23, na Šumavě až 27. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 8 hodin a za chvíli již 11 minut a vás na Proglasu zdraví Daniel Blaške ve středu 29. července. Podívejme se na to, co nás dnešního dne čeká. Papež Lev XIV. Povede v Borgu Laudato Si v Castel Gandolfu nedaleko Říma modlitbu za dar pokoje pro svět. Setkání chvalospěv pokoje se uskuteční v osmistému výročí úmrtí svatého Františka z Asízy. Na organizaci se podílí nadace tenoristy Andreji Bocelliho. Ten je doprovodí se sborem více než 160 dětí a mladých strádajících válkou či bídou z řady zemí, včetně Izraele, Ugandy a Haiti. Ve vzdělávacím ekocentru založeném papežem Františkem strávili 10 dnů. Startuje předprogram Mladifestu, mezinárodního setkání mladých v Medžugorje, v Bosně a Hercegovině. Míří tam i výpravy z Česka. Hlavní program čeká poutní místo od 1. srpna. Podrobněji si to popíšeme za chvíli. Začíná pětidenní františkánská pouť pro mladé do 35 let Křivoklátském do Hájku u Prahy. Při posledním rozloučení v kostele všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm poděkují nejbližší přátelé za život Bětušky Kulišťákové. Zemřela ve věku 14 let minulou středu během prázdninového tábora při dopravní nehodě na Frýdeckém Místecku. Litoměřické varhaní léto otevře v kostele všech svatých koncert varhaního virtuóza Pavla Kohouta a jeho syna houslisty Víta. Na zahájení filmové a hudební přehlídky Litomyšl Fest navážete projekce hudebního dramatu z roku 1979 All Dead Jazz. Hudební festival Znojmo zakončí korunovační koncert v kostele svatého Mikuláše. Silencium Ensemble pod taktovkou Andrease Schola uzavře oslavy 800 let od založení města. A parčík v Brně Žabovřeskách oživí nová dominanta. Rozměrná plastika žáby s vodním prvkem, dílo uměleckého kováře Roberta Vašína.

0: poutním místě Medjugorje v Bosně a Hercegovině začíná předprogram Mezinárodního festivalu Mladý Fest. Ten spojí od soboty společně, podobně jako v minulých letech, desítky tisíc mladých lidí. I výpravy českých poutníků čekají adorace a bohoslužby, společné zpívání i výlety k moři či do hor. Josefa Soukupová z cestovní kanceláře Hvězda Mořská pro Glasu k tématu setkání řekla.
1: Bude v tomto roce zaměřena na téma k pramení. Během tohoto mládežnického festivalu, na kterém bývají účastníci nejen mladí, ale i lidé všech věkových kategorií, můžeme se radovat, očekávat krásná svědectví, program, který je velmi bohatý, výstup na Podbrdo, výstup na Kryžova. Tento festival je zaměřený hlavně na písně a tance k těm písním, takže se budeme skutečně radovat Pánu, chválit ho zpěvem, tancem. Můžeme zažít úžasná společenství, seznámit se s novými lidmi. Je to velmi krásné. Máme zcela jedinečné teď to, že budeme mít setkání s vizionářkou Miranou Soldo. To je zcela mimořádné. Bude mít pro nás svědectví.
0: A v souvislosti s vandalskými činy v Medjugorje zadrželi bosenské úřady 31-letého muže, podle místních médií Poláka. Incident se stal v noci na včerejšek. Sochu Panny Marie na Podbrdu známém jako Hora zjevení, pachatel poškodil černou barvou a nápisem v angličtině znevažujícím Boží matku. U venkovního oltáře kostela svatého Jakuba úmyslně založil požár. Farnost v Medjugorje požádala věřící, aby na incident reagovali modlitbou, půstem a odpuštěním. Diecézní biskup Petar Palič prohlásil, svatyně se dají obnovit lidskýma rukama, ale ještě důležitější je obnova lidských srdcí.

0: 81 let uplyne pozítří od ústeckého masakru poválečného vraždění německého obyvatelstva v Ústí nad Labem. V rámci roku smíření v litoměřické diecezi tragédii a její oběti připomene vedle pietního aktu u pomníku v Krásném Březně a ekumenické modlitby na železničním mostě i bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
1: Vzpomínková akce začne v pátek 31. července ve 14 hodin v ulici U Cukrovaru u pamětní desky připomínající české a německé oběti výbuchu muničního skladu. Zúčastní se jí zástupci rodáků německé národnosti a jejich potomků, tak i představitelé spolků a veřejného života. Setkání bude zakončeno modlitbou a společným symbolickým odhozením květin do proudu řeky Labe. Poté jsou účastníci zváni ke společnému setkání na faře. V 18 hodin bude v arciděkanském kostele sloužena mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro Radio Proglas Olga Valentová.

Krásné dopoledne vám přeje Daniel Blaške na Proglasu. Je středa 29. červenec 2026, je 30 minut po 8. hodině. Slavíme památku svatých Marty, Marie a Lazara, sourozenců Ježíšových současníků a přátel. Marta se stala patronkou hospodyň a kuchařek, dělnic, pradlen i hostinských. Dnešní památka dříve patřila výslovně jen Martě, rozšířil ji i papež František. Před 135 lety se narodil francouzský kněz Paul Couturier, otec duchovního ekumenismu, průkopník týdne modliteb za jednotu křesťanů. Před 80 lety v Paříži začala konference, která vypracovala mírové smlouvy s bývalými válečnými spojenci Německa. Při autonehodě zahynul téhož dne hudební skladatel, dirigent a sběratel lidových písní Bohuslav Tvrdý. Osmdesátiny slaví dnes hlasatelka a moderátorka veřejnoprávní televize Saskia Burešová. Martám přejeme k svátku vše dobré. Jméno v aramejštině znamená paní domu, hospodyně nebo také pečlivá. Na co vás pozveme na Proglasu v odpolední a na večer? Folklorní okénko ve 4 hodiny odpoledne bude věnováno Františku Segrádovi, českému zpěvákovi, herci a výtvarníkovi. Zpíval také se skupinou Dobrohošť, hostoval také s kapelou Irish Dew a s Čechomorem, kde také uplatnil své široké znalosti zejména valašské a horňácké lidové písně. Je nejznámější ze spolupráce s Michalem Horáčkem a Jardou Svobodou. My si jej ovšem připomeneme právě jako zpěváka originálních úprav lidových písní, především s kapelou Veselá bída. Malou hudební vzpomínku připravila Helena Bredfeldová. A pořad Jak se vám líbí ve čtvrt na 8 večer přinese rozhovor s chorvatskou zpěvačkou a skladatelkou Fanny Solomon. V rozhovoru povypráví o tom, jak vznikají její písně, proč má nejraději komorní koncerty v triu a jak se postupně zapojuje také do hudební produkce svých nahrávek. Řeč bude také o jejich hudebních inspiracích, od disneyovských soundtracků přes současný pop až po world music. Dozvíte se, proč zpívá výhradně chorvatsky a proč věří, že emoce v hudbě překonávají jazykové bariéry. Součástí pořadu budou samozřejmě také ukázky z tvorby této výrazné představitelky mladé chorvatské hudební scény.

0: Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi vysokými teplotami na celém území Česka během dneška v nízkém stupni nebezpečí od noci na pátek ve vysokém. Denní teploty mohou překročit i 37 stupňů Celsia. Riziko požárů se týká zejména jihu Moravy, Vysočiny a západních Čech. Odborníci upozorňují i na biologickou zátěž. Vlna veder může způsobit přehrátí organismu a dehydrataci. Lidé by proto měli ve větší míře pít nealkoholické nápoje a fyzicky náročné aktivity provádět v chladnějších částech dne. Před koupáním ve vodě, kde nesledují hygienici výskyt sinic, mohou lidé otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů pomocí PET lahve. Postup je podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové jednoduchý.
1: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
0: Pražští hygienici testují vodu na vybraných koupalištích většinou jednou za 14 dní. Od minulého měření platí zákaz koupání na džbánu a vzhledem k aktuální situaci bude zřejmě platit i nadále.

0: Vyšlo 31. číslo katolického týdeníku. Pro posluchače Proglasu jim právě teď listuje šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Podíváme se fotkově nebo reportážně na několik křesťanských táborů mezi mládež a přiblížíme, jak se tam děti a mladí lidé mají a co pro ně může tento tábor znamenat. Přinášíme také spoustu zpravodajství, například z kulturního světa. Vydali jsme se na výpravu do Litoměřic, kde v takzvaně sekularizovaném kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích probíhá expozice Kraj bez kraje, která propojuje současné umění s prostorem barokního kostela. Jak? Dočtete se v reportáži. Samozřejmě přinášíme také recenzi na filmový trhák, na filmovou událost roku Odysseus, napsalý pro nás Lukáš Jirsa. Ale jinak tematicky se v tomto vydání věnujeme smíření. Je to téma, které prostupovalo mnoho akcí tohoto roku. Jak charismatickou konferenci v Brně, tak cyrilometodějské oslavy na Velehradě, tak i meeting Brno, sudetoněmecké dny během letnic v Brně, nemluvě o roku smíření, který vyhlásila litoměřická diecéze vzhledem k ranám, které region utrpěl za druhé světové války a po ní.
0: Tematická dvoustrana přináší návody na smíření, zve Koubová jménem redakce ke čtení aktuálního katolického týdeníku.
1: Přinášíme také různá svědectví, co to znamená se smířit a co se poté změnilo. Přinášíme svědectví o smíření mezi křesťany, mezi katolíky a protestanty po bitvě na Bílé hoře, které iniciovali františkán Jakub Sadílek a David Loula, které dokonce kvůli tomu letos pozvali do Japonska, aby svědčili. Zároveň přinášíme dopis maminky sudetské Němky, ze kterého citoval páter Kristof Jakob, který vede komunitu Chemin Neuf tady v České republice, a z dopisu, kde maminka, která byla vyhnaná v 7 letech z České republiky, odpouští a zároveň prosí o odpuštění. Cestou jsou malé postupné kroky, radí oblíbený exercitátor, irský redemptorista Eamon Tobin ve své knížce, z níž citujeme. A smíření se věnuje také esej v perspektivách, kterou napsal David Macek, spoluorganizátor Meeting Brno, festival, křesťanský festival, který se inspiroval v Itálii. Vrací se za tím, co se událo v Brně letos pro česko-německé vztahy. A říká, že se staly zkouškou toho, zda je Evropa ještě schopna proměňovat své rány v nové začátky. Zajímavé čtení o síle, která mění dějiny. No a na dalších stránkách se dočteme například o tom, jak Aleš Jan Tománek opravuje známé poutní místo, dříve známé, dnes chátrající památku, barokní kostel ve Staré Vodě, v zaniklé obci, kterou po válce pohltil vojenský újezd Libavá na Olomoucku. A na stránce Doma se tentokrát dočteme o nudě. O tom, jak se děti nudí, a to nejenom během léta, a o tom, že to vlastně nemusí být nic špatného. Tématu smíření se věnuje také zpravodajství. Už ze strany 1 přibližujeme to, jak severofrancouzská obec Saint-Étienne-de-Rouvray si připomněla 10 let od tragické události, od zabití pátera Amela, kterého zabili dva mladí islamisté na konci mše svaté. 10 let poté přinášíme svědectví jeho sestry, dcery přeživších, starosty a dalších lidí, kteří vlastně říkají, jak to komunitu v obci zcelilo a jak začali daleko více spolupracovat. Nečekaná svědectví.
0: Představila 31. vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová s přáním příjemného počtení a krásného léta.

0: Jak jsme zmiňovali, začíná františkánská pouť pro mladé. Organizátoři v pozvání na pětidenní akci vybízeli k prožití originálnosti svatého Františka z Assisi v jeho jubilejním roce, rovných 800 let po úmrtí zakladatele řádu.
1: Jedná se o pouť pro mladé lidi od 18 do 35 a společně půjdeme krásnou krajinou Křivoklátska na poutní místo Hájek u Prahy. A je to u příležitosti slavnosti Porciunkulu, taková františkánská slavnost, které se taky říká odpuštění z Assisi. Myslím, že tam spolu prožijeme hezkou partu i takové duchovní impulzy do toho putování, protože často právě putování umožňuje ještě víc tak prohloubit nějaké věci, takže je určitě na co se těšit.
0: Tvrdí za pořadatele dnes zahajované františkánské pouti pro mladé pater Bernard Mléčka z řádové komunity Brno-Husovice.

0: Měsíc po ničivém zemětřesení se Venezuela stále vyrovnává s následky. Neštěstí si vyžádalo přes 4000 obětí a způsobilo škody v řádu desítek miliard dolarů. Obnovu podle odborníků komplikují nejen rozsah zkázy, ale také dlouhodobé problémy se stavem budov a infrastruktury v zemi. Otřesy poškodily také desítky kostelů. Místní církev se zapojila do pomoci obyvatelům i do debat o podobě obnovy země.
1: V arcidiecézi Caracas bylo poškozeno nejméně 25 kostelů, včetně katedrály. Bohoslužby se z bezpečnostních důvodů dočasně přesunuly do venkovních prostor, informuje zpravodajský server Zenit News. Venezuelští biskupové ve svém poselství nazvaném Samaritáni světkové naděje vyzývají, aby obnova zajistila lidem bezdomova důstojné bydlení, práci i duchovní a psychologickou pomoc. Připomínají také, že pomoc má zahrnout všechny, kdo žijí v chudobě nebo jsou na okraji společnosti, například nemocné, migranty, zaměstnance a důchodce s nízkými příjmy nebo politické vězně. Biskupové také ocenili solidaritu obyčejných Venezuelanů, záchranářů i dobrovolníků, kteří pomáhali při hledání přeživších a následné pomoci. Odmítají výklad, že zemětřesení bylo božím trestem a zdůrazňují, že Bůh je přítomen mezi trpícími i mezi těmi, kdo jim přicházejí na pomoc. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: Tématu se podrobněji věnujeme na webu Proglasu v jeho zpravodajské části.

0: Na Proglasu v této chvíli nastolujeme téma biouhlu. Od mikrofonu vás v této chvíli vítá Jan Hanák a mám tady dva hosty, Helenu Továrkovou, ředitelku nadace Veronika. Ahoj, Helenko.
1: Zdravím a pěkný den všem posluchačům.
0: A Helena tady není úplně nováček, protože Helena se mnou moderovává Na stole je téma, což je tento pořad, které je, řekl bych, na ekotémata, na témata environmentální, takže tím hostem, který tady je teďka v této chvíli jako ten hlavní, je Vilém Řiháček z Cirkusu C. Ahoj, Viléme.
2: Ahoj a dobrý den.
0: Mimochodem, když se řekne Cirkus C, tak si člověk asi na první dobrou představí všechno, možná jenom ne biouhel. Představím si třeba, no prostě cirkus, no. Proč Cirkus C, co to je?
2: To je dobrá otázka. Cirkus totiž znamená ve svém původním významu kruh. A my se tím vztahujeme k tomu, že je tady narušený ten uhlíkový cyklus, ten cyklus, ve kterém jako putuje uhlík za běžných okolností, takže my jakoby vstupujeme, snažíme se uzdravit ten uhlíkový cyklus, ten kruh, a zároveň se snažíme vybudovat jakési společenství nebo komunitu lidí, které zajímá používání biouhlu. Takže to je taky takový jako poradní kruh nebo kruh nadšenců, kruh lidí, které toto téma zajímá. Takže proto ten cirkus, no a to Cčko, to je symbol pro uhlík.
0: Pro uhlík, jakože se v cirkusu žongluje uhlím. No a když se řekne biouhel, tak myslím, že je na čase asi si trochu říct, co to je, protože biouhel bych řekl, že je svým způsobem úplně každý uhlí, protože to je biologický materiál nějakým způsobem. Co to je biouhel? Myslím, že jako určitě o tom účast nějaký posluchač už slyšel, ale bylo by dobře to asi teďka nějakým způsobem exaktněji říct.
1: Mně ještě napadá, že aby jsme nevyděsili posluchače hned na začátku s těmi pojmy jako uhlíkový cyklus a podobně, takže můžeme slíbit, že se teda dozví, co to je biouhel, ale zároveň to bude třeba skvělá věc, kterou můžou použít třeba u sebe doma na zahradě a můžou si tak třeba vyřešit, jak nepálit větve a přitom mít skvělý materiál třeba do záhonu nebo na nějakou výsadbu stromu, tak to vám slibujeme.
0: Ano, ano, v podstatě ano, to je dobré, děkuji, ano, nebudeme tady jenom jakože v chemii třeba, ale je to něco velmi praktického a velmi účinného, co se dá použít třeba
2: je
0: na zahradce.
2: Doufám, že se k tomu podrobněji dostaneme.
0: Ano, ano, ano, tak tedy biouhel.
2: Dobře, biouhel se dá definovat asi různě, ale ta nejjednodušší definice je, že to je zuhelná těla biomasa, zuhelná tělí organický materiál. V našem případě, nebo v případě většiny biouhlů, jak se vyrábí, tak se vyrábí ze dřevní hmoty. Takže je to vlastně zuhelná těle dřevo.
0: Ok, to znamená dřevěné uhlí.
2: V podstatě dřevěné uhlí, ale dřevěné uhlí v sobě nese to poselství, že se používá k energetickým účelům. Takže tradičně dřevěné uhlí se používalo v metalurgii, nebo třeba dneska v grilování, když si koupíte na benzínce grilovací uhlí, tak to je taky dřevěné uhlí. Biouhel by se neměl využívat k energetickým účelům, ale jak tady naznačila Helena, tak by se například mělo a mohlo používat ke zlepšování kvality půd, proto ten pojem biouhel a dřevěné uhlí se snažíme rozlišovat.
0: Mm-hmm, rozumím, ale tak dobře, takže teďka jsme, ale v podstatě to dřevěné uhlí je.
2: Ano, ano.
0: Je to dřevěné uhlí, které ale se vyrábí za specifických podmínek, pokud vím.
2: Je to tak, vyrábí se vlastně různými způsoby, ale ten nejběžnější způsob je ten, že se zahřívá tedy dřevo nad teplotu, která přesahuje 350 stupňů a zahřívá se v podmínkách, kde je nedostatek kyslíku. Ideálně, ať tam není žádný kyslík, toho se samozřejmě těžko dosahuje, ale je to zkrátka zahřívání organického materiálu za nedostatku kyslíku.
0: Mm-hmm. No stále mě to připomíná tedy, jako je to samozřejmě dávná věc, jako z pohádek třeba toho uhlíře v lese, starobylého, starodávného, který má milíř, který taky samozřejmě zatemuje, tak aby tam pokud možno ten přísun toho kyslíku nebyl tak velký, mm-hmm, aby postupně docházelo k zuhelnatění toho materiálu. Hele, k tomu se, já to teda vím, takže se tak jako doptávám, jo, proč se to dělá za specifických podmínek, ale možná by bylo opravdu dobré teď jako osvětlit. Dobře, když se teda nepoužívá na grilovačku nebo něco podobného a říkáme, že se používá na zahrádce, tak na co se teda vlastně ten biouhel používá?
2: Dobře, to je široké téma, tak já to zkusím nekomplikovat a zjednodušit to na několik základních bodů. Takže biouhel se používá v podstatě, nebo ve většině případů, ke zlepšování kvality půdy. Ke zlepšování schopnosti půdy zadržovat vodu, zadržovat živiny a zlepšovat jeho mikrobiální aktivitu v té půdě. Takže to je základní použití, biouhel patří do půdy, říkáme. Mm-hmm. Ale není to jediné využití a těch možností je, řekl bych, desítky. Takže kdybych se o tom měl jako rozpovídat, tak bych mluvil o využití třeba při přimíchávání do betonu, v polymerech, třeba v nové generaci plastových materiálů se používají příměsi biouhlu. Používá se taky v potravinářství, v kosmetice třeba, leckdo už viděl zubní pastu s aktivním uhlím takzvaným, pleťovou vodu. Říká se o biouhlu, že má detoxikační účinky, takže jde mluvit i o takovém jako využití. Používá se i v krmivech třeba pro zvířata, používá se do podestýlky při chovu hospodářských zvířat. Ale jak jsme říkali, nechceme to komplikovat, takže základní použití bych asi zdůraznil tady to použití biouhlu do půdy.
1: Třeba já osobně ho používám právě, když třeba jsem na jaře sázela zeleninové záhony nebo nějaké květinové, tak to prostě smíchám s tou půdou, ono to pomáhá lépe právě zadržovat vodu a vlastně i pokud se teda nemýlím a Vile mě když tak opraví, tak když tam třeba přidávám humus, tak zároveň se i ty živiny třeba tak rychle nevymývají a můžou tam třeba i trochu déle zůstávat, je to tak?
2: To říkáš, Heleno, úplně přesně.
1: Děkuji.
0: Ty nahráváte.
2: Ano. Jeden z velkých benefitů biouhlu je to, že je velmi porovitý, má schopnost nasávat do sebe různé věci, to znamená vodu, ale taky živiny, zadržovat živiny. Takže když hnojíme, tak ty živiny se nám z té půdy nestratí tak rychle, zůstanou tam delší dobu a jsou dostupné pro rostliny. Takže je velmi dobré přidávat třeba biouhel do kompostu a tím kompostem potom hnojit svoje záhony. Mm-hmm. Případně pokud má někdo hospodářská zvířata nebo zdroj hnoje, ideálně promíchat biouhel s hnojem, čím se obohatí o živiny a potom ho zapracovat do půdy, to znamená do svého vlastního záhonku třeba, kde pěstujeme zeleninu. A máme potom záruku, že tam živiny zůstanou další dobu, než kdyby tam ten biouhel nebyl. Mm-hmm.
0: No, ono, pokud vím, tak tady ta technologie biouhlu už se používá třeba v takových místech, kde se velmi těžko sází právě kvůli nedostatku vody a to jsou města, třeba náměstí různá, která jsou vydlážděná a podobně, kde jako je trošku potíž s tím, aby se tam ta voda vůbec dostala k těm stromům například nebo tak. A to tak, že ten biouhel se vlastně dává do podzemí, že ono to vypadá, že ten strom roste z dlažby a říkáme si, to není možné, prostě on tady musí umřít a on ku podivu neumírá. Je to tak?
2: Je to tak, to je další z důležitých, takových košatých jako vlastností toho biouhlu, je i to, že je schopen půdu takzvaně zlehčovat v úvozovkách, to znamená zvyšovat její propustnost pro mimo jiné i pro vzduch, pro kyslík. Takže pokud to přidáme do nějakých substrátů, například pro výsadbu stromů, tak potom stromy lépe prosperují, protože se dostane vzduch k jejich kořenům. Běžným problémem ve městech je to, že sadíme stromy do příliš malých výsadbových jam a navíc terén kolem nich je udusaný, to znamená je nepropustný pro vodu, ale taky pro vzduch. Takže pokud přidáváme do těch substrátů, takzvaných strukturních substrátů, říká se mi strukturní kvůli tomu, že si drží svoji strukturu, v zásadě jde o směs štěrků, kompostu a biouhlu. Tak pokud tam přidáváme ten biouhel, tak právě zajišťujeme schopnost jak držet vodu, tak schopnost těch kořenů dýchat a tím pádem ty stromy lépe prosperují.
1: My jsme se zrovna vlastně potkali a mluvíme tady spolu v Brně a mám pocit, že zrovna v Brně konkrétně je tady tenhle ten typ substrátu s biouhlem použitý na Mendlově náměstí, na té rekonstrukci, jestli se nemýlím, takže když tam třeba posluchači budou procházet a dívat se na ty stromy, tak si můžou představit, že tam někde mezi těmi kořeny je kromě zeminy i nějaký biouhel.
0: Ano, budu jim doporučovat, aby se nedívali pokud možno na městský mobiliář, nebo občas ano, protože by se mohli přerazit, protože není na úplně logických místech, ale stromy, myslím, že ano, to je zrovna místo, kde to tak vypadá, že to vypadá, že to roste v podstatě ten strom, že nemá šanci přežít a on ku podivu má, že tam tato technologie naštěstí je.
2: Ano, ano, tam jsou, ten Mendlovo na městě je založené, nebo ty výsadbové jámy, ty podmínky pro ty stromy jsou velmi dobře vymyšlené, takže tam je skutečně použitý biouhel, nejenom biouhel. Podobně je to udělané na Moravském náměstí, tam je taky použité poměrně velké množství biouhlu právě jak k revitalizaci stávajících stromů, tak pro výsadbu těch nových jakoby sazenic. Mm-hmm.
0: No ale teď bych se jako zeptal na jednu věc, jakože oka. Tak je to město zafinancuje biouhel, je to velký projekt, je tam spousta peněz. Ale já jsem zahrádkář a říkám si, toto je zajímavá informace, co kdybych tam zaril třeba dřevěné uhlí, které koupím na benzince na grilovačku. Nebude to fungovat stejně?
2: Já bych chtěl říct, nebo nejradši bych řekl, že bude, ale vlastně si tím nejsou úplně jistý, protože paradoxně podmínky pro to, aby bylo možné biouhel používat do zemědělské půdy, jsou přísnější než pro používání dřevěného uhlí na grill, protože u toho dřevěného uhlí se počítá, že se spálí za vysokých teplot, takže tam můžou být teoreticky i nějaké škodlivé látky, protože se prostě vytěkají a nedostanou se nám do jídla. Ale pokud to zapracujeme do půdy, tak je možné, že ty rostliny si natáhnou některé z těch toxinů a potom budeme mít škodlivé látky ve své zelenině, teoreticky. Mm-hmm. Jo, takže nechci říct, že všechno dřevěné uhlí, co si koupíte na benzínce, je jedovaté. Chci říct jenom to, že ty požadavky na biouhel, který se používá do zahrádek a do zemědělské půdy, tak ty požadavky jsou velmi přísné. A neplatí to ale pro to dřevěné uhlí na grill.
0: Mm-hmm. No tak o tom, v čem je ten biouhel specifický, krom toho, že je z čistého dřeva a jak se k němu třeba dostat, tak o tom si povíme po písničce.

0: Na stole je téma biouhel, o kterém si Jan Hanák, který já, povídá s Helenkou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, což, jak už jsme se dozvěděli, pochází od toho základního latinského základu slova cirkus, tedy kruh, a C jako uhlík, takže už jsme u toho. Tak, bavili jsme se před písničkou o tom, že není úplně dobrý nápad zarýt si na zahrádce jako do země uhlí dřevěné koupené na benzince, protože si nemůžu být jistý tím, jestli tam třeba není nějaký toxin nebo něco, co by té zahrádce úplně neprospělo. Teď se dostaneme k tomu, jako, jak se vlastně dostat k tomu biouhlu, abych se byl úplně jistý, jestli třeba se udělat milíř na zahradě, nebo jak.
1: To je dobrá otázka. Na biouhlu je kouzelné to, že si ho může vyrobit v podstatě každý sám. Jo, pokud máte dost materiálu, to znamená třeba větví ze sadu nebo nějaký prořezávek, případně klest z lesa, tak pokud máte takový zdroj takového materiálu, pokud máte zahrádku a sousedy, kteří s váma mají trpělivost, a pokud máte čas na to a nebojíte se práce s ohněm, tak si můžete vyrobit poměrně velmi jednoduše biouhel sami. Vyžaduje to nějakou základní zdatnost, to znamená, vaším cílem v tu chvíli není vyrobit popel, ale včas přikládat, aby právě vznikl biouhel, aby vzniklo to černé a aby vzniklo minimum toho šedého, což je právě popel. Takže pokud se tohle naučíte, dá se to naučit i nějakým pozorováním, pokusem, omylem, tak si můžete zkrátka celkem velké množství velmi kvalitního biouhlu vyrobit i sami na zahrádce ze svých vlastních zdrojů za 0 korun. Co k tomu potřebujete, tak jak už jsem řekl, je zdroj materiálu a ideálně je mít nějakou ocelovou nádobu, která má šikmé stěny. Pokud žádnou takovou doma nenajdete, tak můžete zkusit třeba použít nějakou starou vanu ze sběru nebo nějaký kotel se šikmými stěnami nebo třeba korbičku ze starého kolečka plechového. Můžete použít téměř jako cokoliv, co vám přijde pod ruku, ale mělo by to mít šikmé stěny. Teoreticky to můžete vyrábět i v díře v zemi. To má určitá specifika, která tady asi nemusíme rozebírat. Ale můžete si vyrobit zkrátka celkem velké množství biouhlu pro své vlastní potřeby ze svých zdrojů v rohu svojí vlastní zahrádky.
2: No. A kdybych třeba neměla zrovna tu korbičku nebo vanu nebo tak, tak můžu si třeba i nějakou nádobu pořídit, kde můžu ten biouhel vyrábět?
1: Specifické nádoby na výrobu biouhlu už se dají sehnat. Na internetu je pár míst, kde na to narazíte. My taky taková zařízení prodáváme, ale nejsme jediní. A teoreticky, pokud máte na to dost materiálu, tak si to můžete i svařit sami, případně to můžete zadat nějakému zámečníkovi šikovnému, který vám svaří prostě nádobu se šikmými stěnami. Zas až tak extra nic na tom složitého není, takže nákresy najdete i taky na internetu.
0: Třeba takže, na cirkus.cz, je to
1: třeba
0: tak?
1: Třeba i na naší webové adrese www.cirkus.cz.
0: Pardon, cirkus.cz. jsem tam CZ, no, zacezetkoval příliš.
1: No. Samé CZ.
2: Pro koho by byla třeba ta nádoba vhodná? Protože si představím, že když jsem jednotlivý zahrádkář, tak asi nemám zas tak velkou kapacitu nebo nemám ani takovou spotřebu. Vy, když s tím máte zkušenosti a třeba to takhle i nabízíte, tak kam se to třeba hodí nebo kdo to využije?
1: No ideální je, když si tu nádobu pořídí více lidí dohromady, protože jak říkáš, to pálení nastane párkrát za rok, možná třeba jednou za rok, máte podzim, máte prořezávky, máte větší množství materiálu, tak to zkrátka vyuhlíte, jak říkáme. Ale druhý den to můžete půjčit třeba sousedovi nebo přátelům ze zahrádkařského spolku nebo s nějakým prostě známým, co by to mohli využít. Takže doporučuji, aby takovou nádobu spíš lidé sdíleli, protože opravdu je to asi zbytečné, nikdo to nebude používat každý den. Případně existuje i možnost půjčit si profesionální nádobu za pár stovek na den, například od nás, ale nejsme jediní, takže můžete si to půjčit, dává to v určitém smyslu jako smysl, že nepotřebujete skladovat celý rok tu nádobu někde na zahradě bez užitku a pak jednou za rok použít.
0: Je to konec konců taková šance taky komunitně komunikovat, když si půjčujete nádobu na biouhel. Hele, nejsme teďka tady určitě připraveni na to, abychom si říkali přesně technologii, ale ty už si začal, jo? Tak když si představím tu vanu nebo ta kolečka, tak je mám, jo? A teď do nich dám jako spoustu nasekaných třeba větví, tak aby se to tam nějak vlezlo, aby se to co nejvíc udusalo a pak to něčím zakryju. A teda respektive teď tam vytvořím hoření, prostě teď zapálím to a zakryju, nebo tak co s tím dělám?
1: Dám? Ano, ano. Já jsem neřekl jednu důležitou věc. Ta nádoba nesmí mít přisávání vzduchu ze spodu. A má to, jo, a proto to má určitá specifika, to, ten provoz toho.
0: Takže ve vaně zacpat ten výtok.
1: Takže ideálně zacpat ve vaně ten spodek, pokud si to budete vyrábět z nějakých jiných zdrojů, tak zkrátka zařídíte, aby dolů ze spodu nešlo, přisávání vzduchu. A ve chvíli, kdy máte tu nádobu, tak do ní vyskládáte nějaké dřevo, určitě ji nezaplníte celou, ale dáte tam nějakou hromádku, ideálně takovou jako pyramidku nebo hraničku ze suchého dřeva. Zapalíte to ze zhora, takzvaným norským způsobem, to když si najdete, tak...
0: Co to je, jako hodím sirku z vrchu, nebo...
1: No, zapalíte tu ten horní konec, jako té pyramidky, a ono to pohořívá dolů, jo. A ty uhlíky...
0: Jako takového vánočního Františka třeba je to z vrchu, jako... Ne, dobře, dobře, ano, ano.
1: Ideálně hraničku vytvořit, takovou tu, jestli jste někdy byli na táboře, tak takovou jako pagodu. No a zapalíte to z hora... A ono to postupně prohořívá, velmi čistě to hoří, nemělo by to kouřit. To je indikátorem toho, že to hoří správně, že používáte dobrý materiál a je suchý. A postupně, až to, jak si prohoří tady ta první hromádka, kterou jste tam dali, tak postupně potom přikládáte ideálně v takových jakoby pulzech, jakože vezmete náruč většího množství a to tam hodíte do té nádoby. Ono to chytne plamenem, vytvoří se vysoké teploty, vytěkají ty těkavé látky, to znamená zhoří ten dřevoplyn, zhoří tady ty látky, které jsou schopny se odpařit. A potom v jednu chvíli vlastně poznáte, že už tvoříte, že už to začíná popelnatět. Už tam se vytváří šedivý povlak a v tu chvíli je vhodný čas na další takovou přikládku. To znamená, přikládáme spíš v nějakém rytmu, který si člověk musí vyzkoušet, musíte to chvilku pozorovat, abyste si to jako zkusili, ale není to nic těžkého, je to vždycky po pár minutách. Ideálně mít nějakou tyč nebo, já nevím, ocelové hrábě, abyste to mohli ten oheň kontrolovat a rozhrnovat, směřovat ty nedohořelé kousky doprostřed a tak dál. No a v jednu chvíli zaplníte tu nádobu po okraj a v tu chvíli je vhodný čas na uhašení a já doporučuji hasit to vodou. Jsou různé metody, někdo to hasí tak, že to přikryje plechem třeba, což je možné, ale já doporučuji zalít to pořádně jednoduše vodou z konve, nějakou dešťovkou ideálně a pořádně to prolít. Tady je důležitá věc, skutečně je potřeba to prolít pořádně, protože jinak tam můžou zůstat žhavá jádra, která potom se rozhoří a když odejdete třeba na oběd nebo přes noc, tak vám to může celou tu práci vlastně znehodnotit a všechno vám to může prohořet od toho jednoho žhavého uhlíku znovu na popel, takže...
2: Já věřím, že nás třeba teď poslouchá i někdo, kdo je třeba starosta, starostka nebo zastupitel někde v obci nebo právě nějaký předseda, předsedkyně zahradkářského spolku. Říká si, to zní zajímavě, ale asi si do toho sami netroufneme to vyzkoušet na vlastní pěst. Je nějaká možnost třeba požádat o nějakou ukázku nebo povolat si odborníka, který nám ukáže, jak teda proměnit větve ze zahrádek na bioúhel?
1: To je výborná otázka. Jako možné to je, my vlastně s oblibou v Cirkusu C tady takovéhle v úvozovkách předváděčky nebo takové veřejné akce děláme. Může to být samozřejmě i pro veřejnost, může to být i pro jenom nějaké jako zaujatý úzký okruh lidí, ale celkem běžně takovéhle jako předváděcí akce v úvozovkách děláme, protože skutečně je dobré si to vyzkoušet, zjistit nějaké základní informace a ideálně si to i zkusit na vlastní kůži, jak to funguje, jaké jsou tam teploty, jak často je potřeba přikládat. Učíme se i, jak třeba poznat kvalitu toho biouhlu, když potom máme ten biouhel hotový, tak se dá prostě poznat, jako jestli jsme ho udělali správně. A takovéto akce máme jednak velmi rádi a jednak mám pocit, že mají velký smysl, protože si to člověk opravdu vyzkouší na vlastní kůži. A můžete přijít na to, že je to opravdu velmi dobrý způsob, jak zlikvidovat spoustu jinak obtížně využitelného materiálu, například z prořezávek veřejné zeleně a tak dále.
2: Já bych byla moc ráda, kdyby právě třeba moji sousedi trochu přešli na bioúhel, protože určitě to taky znáte, že v řadě třeba buď zahradkářských kolonií, anebo kde je více zahrad, tak jakmile přijde doba pálení, tak v podstatě není jediný den bez toho, aniž by se nečmoudilo. A tohle je přece jenom nějaká možnost, jak zredukovat to, že každý pálí nezávisle na sobě, na své zahrádce.
0: Ono to taky bude čmoudit.
1: No, tady jsou, k tomu mám také dvě důležité poznámky. Jedna je to, že ano, můžete, tímto způsobem můžete vyrobit nějakou hodnotu, to znamená ten biouhel, z něčeho, co jinak se prostě pálí jako odpad. Lidi se toho v zásadě chtějí zbavit. Často neví, co s tím, vozí to do sběrných dvorů, do kompostáren, nebo to nechávají někde prostě, viděl jsem to i vyhozené někde na hromadách za vesnicí, do potoka. Není to šikovný způsob, jak se toho zbavit. Naopak je fajn použít právě nějakou takovou nádobu, udělat si u toho i klidně grilovačku, opéct si špekáček, pozvat sousedy.
0: Jako přímo na tom, jo?
1: Ano, můžete na tom plamení. Pozor, teda ty plameny jsou extrémně žhavé. Aha. Člověk, který to vidí poprvé, tak si ten špekáček zaručeně spálí. Aha. Protože při té pyrolíze, tak to je ten proces, ve kterém vzniká ten biouhel, při té pyrolíze opravdu vznikají plameny o teplotách přes 600 stupňů, což je daleko víc než na běžném táboráku. Takže jenom jako na to pozor, ale můžete si samozřejmě opéct i ten špekáček. A takže to je jedna věc. Můžete se zbavit.
0: No tak když je to dobrý špekáček, tak se může stát taky biouhlem nakonec.
1: Bioškvarek ze svého biopekáčka.
0: Bioškvarek, ano.
1: Takže to je jedna věc. Můžete se zbavit svého odpadu. A druhá věc je to, že opravdu zredukujete to kouření. Je to tak, že to nekouří, kouří to daleko míň. Právě proto, co jsem řekl před chvilkou, že tam ty teploty jsou daleko vyšší, a než když zapálíte hromadu nějakého prostě klestu.
0: Ale ono vlastně jako to uhašení tím zalitím vodou, já jsem si říkal, jako přece, když chci používat jako dřevěné uhlí, tak to přece nezaliju vodou. No jo, když ho chci používat na to, aby zase topil, ale v okamžiku, kdy ho chci používat na to, že ho zariju do půdy, tak je to vlastně jedno. Je to tak?
1: Naopak je to lepší. Jo. To je možná důležitá věc, na kterou bych upozornil. Biouhel je dobré před použitím prolít vodou, nechat ho, ať se nasákne vodou, a ideálně ho nasytit i těma živinama. O tom jsme mluvili na začátku. To znamená použít toho ve směsi s kompostem, s hnojem, s močůvkou, s něčím takovým, co je bohaté na živiny, ideálně i bohaté na nějaký mikrobiální život. A nechat ho, ať se v tom uvozovkách vykoupe, ať tím jako nasákne, a v tu chvíli máme jako plnohodnotné hnojivo s dlouhodobým účinkem do záhonku. Kdybychom tam ten uhel zareli surový, tak on tu vodu na začátku bude vlastně do sebe natahovat a bude ji odebírat z toho okolního okolí, nebo z toho půdního prostředí. A to samé platí pro živiny. Takže pokud tam jsou nějaké živiny, máme třeba neúplně živinama bohatou půdu a zarejeme tam surový biouhel, tak on nám tu půdu ještě dočasně ochudí o ty živiny a můžeme z toho být spíš nešťastní. Hmm. Takže je dobré vlastně ten uhel, jak si naznačil, pořádně prolít vodou, a pokud na to máme čas, prostor a možnosti, tak ideálně i tam přidat nějaké to hnojivo, samozřejmě přírodního původu.
0: Smíchat s kompostem třeba. A přímo třeba, když to dělám na podzim například, ten biouhel pálením těch po proříškách, tak to můžu rovnou zarýt. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Jo. Mm-hmm. A připravit to pěkně na zimu a na jaře to bude fungovat.
1: Přesně.
0: Skvělé. Tak povídáme si o biouhlu s Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, což s cirkusem, jak jsme slyšeli, nesouvisí, souvisí to s kruhem a uhlíkem. Povídáme si s Lenkou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika, a povídat si budeme i po další písni.

0: Na stole je téma biouhel. Tak o tom si teďka povídáme. Ten, kdo se ptá většinou a nikdy i nevěřícně, je Jan Hanák. Moc vás zdravím všechny. A povídám si s Helenou Továrkovou z nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, tedy z organizace, která mimo jiné teda se biouhlem zabývá a je takovou misií nebo osvětou biouhlu.
1: Děkuju.
0: Viléme, teď si představ, že jsem, to sice jako by se to nepotkávalo s tím environmentálním nějakým uvažováním, ale představ si, že jsem trošku konzumní a nechce se mi jako dělat biouhel v kolečkách nebo ve vaně a říkám si, ty, já bych to nejradši někde koupil. Jsou takovéhle možnosti?
1: Biouhel se v Česku už koupit dá, ještě před pár lety to byl trochu problém, ale dneska narazíte na několik e-shopů, ve kterých si můžete biouhel jednoduše objednat v balení, které vám vyhovuje, od několika litrů až po jako stovky litrů. Můžete si objednat klidně celou korbu nákladňáků, tatrovku biouhlu, když o to budete stát. Ty možnosti jsou dneska veliké a je vidět, že ten zájem o ten biouhel opravdu stoupá. Že se ukazuje, že to lidem v tom provozu zahrádkářském nebo i jako v orebném hospodaření na polích, že to jako pomáhá a že ten zájem opravdu stoupá. Takže podle toho taky vypadá ta nabídka, můžete si biouhel i koupit. Tady bych upozornil na jednu věc. Biouhel, který se bude používat pro zemědělské účely, tak musí být registrovaný u takzvaného ÚZUSu. To znamená, to je organizace nebo úřad, který prostě registruje tady ty takzvané pomocné půdní látky. Takže pokud budete od někoho biouhel kupovat, tak se vždycky zajímejte o to, kde byl vyrobený, kým byl vyrobený a jestli má tady tuto registraci. Je to opravdu důležité, protože může se stát, že vám někdo bude pod názvem biouhel prodávat i něco jiného. Nechci zabíjat do detailu, ale i to už jsme viděli a nechcete si přece do půdy dávat nějakou strusku nebo takové věci, takže...
0: Ano, tomu rozumím, to je jako podobné, když se na různých trzích objevuje třeba domácí klobásky nebo domácí české, domácí moravské, jak vždycky říkám, jako kdo vlastně tady ty přívlastky může používat a co to vlastně znamená v tomto případě, jestli to opravdu někdo udělal doma, a nebo jak to vlastně je, tak toto je asi podobné.
1: Zhruba tak, ano.
0: Jo.
2: Ty jsi tady, Vilém, už mluvil o tom, jaký má biouhel, nebo jaké má biouhel benefity pro nás, jako třeba pro zahrádkáře, zadržování vody, zadržování živin, ale vlastně jsme se ještě nedostali k tomu, jaké to má taky benefity nejenom pro nás, ale vlastně pro přírodu, pro naše okolí a hlavně pro planetu a pro klima.
0: Jsem rád, Helenko, že mi tak předbíhají, že přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože tam je taková zvláštnost, která mě úplně fascinuje, co ten biouhel umí, pokud jde o vzduch.
1: No, to téma právě souvisí s tím uhlíkovým cyklem, což jsem říkal úplně vlastně na začátku. Já bych začal možná trošku ze široka, když tak mě zastavte nebo přerušte. Biouhel je ve své podstatě tvořený uhlíkem. Ta kostra je uhlík, je tam 80 až 96% uhlíku, biouhlu. A ten uhlík je tím, že prošel tak vysokýma teplotama, přes těch 500-600 stupňů, tak má trochu jinou strukturu než běžný uhlík, který je třeba ve dřevě. A to je na tomto důležité, protože uhlík, který prošel tou takzvanou pyrolýzou, tím tepelným rozkladem, tak je velmi v přírodě stabilní. On se velmi pomalu rozkládá, rozkládá se stovky až tisíce let, takže se považuje za jednu z možností, jak je možné trvalé nebo dlouhodobě ukládat uhlík do půdy. V tomhle případě do půdy, můžete to klidně ukládat i jinam, ale v zásadě jde o ten uhlíkový cyklus, jak jsem naznačil na začátku. Ten uhlík, který byl původně v atmosféře, tak je navázaný do pletiv rostlin a v těch rostlinách vlastně tvoří tu kostru, uhlík nebo život na Zemi je založený na uhlíku jako veškerý život. Rostliny nejsou výjimkou, takže pokud používáme dřevo, tak ten uhlík, který v tom dřevě je zabudovaný, tak z velké části zůstává v tom černém, v tom biouhlu. A biouhel je tvořený z 80 až 95% nebo 6% uhlíkem. A ten uhlík je velmi stabilní. Tím, že prošel tak vysokýma teplotama při té takzvané pyrolýze, při tom tepelném rozkladu, tak se v přírodě velmi pomalu rozkládá a považuje se za takzvanou dlouhodobou nebo možnost dlouhodobého uložení uhlíku.
0: Ano, to je, to znamená vlastně, že když mám na té zahrádce třeba, když už zůstaneme tady u tohoto jednoho příměru, který používám vlastně celou tady tu dobu a chci se na podzim zbavit nějakých větví, tak já je můžu tak nějak prostě nechat profičet, dobře, možná si na něm udělat klobásku, ale většinou se tak nedělá, jako profičet, spálit a tím mimo jiné vypustit do ovzduší velké množství oxidu uhličitého a prostě uhlíku. A to, když vlastně vytvořím biouhel, tak to nepustím ven, nebo téměř vůbec ven a zůstane to v tom materiálu, který dám do země a tam se stovky až tisíce let udrží a zároveň dělá tu dobrou věc s tím, s tou vodou a hnojením.
1: Říkáš to úplně přesně, Honzo, nevím, co bych k tomu ještě dodal.
0: No já nevím, prostě tak stáhnu, pyrolýza a tak to jsou.
1: Jasné. Je to přesně tak, jde o to, že ten uhlík, nebo mi tak říkám taky příměr, že uhlík ze vzduchu, kde nám škodí, protože je to skleníkový plyn v podobě toho CO2, tak ze vzduchu, kde nám škodí, tak ho ukládáme do půdy, kde nám naopak pomáhá. Mm-hmm.
2: Já vím, že jste pracovali na takové, když to řeknu, jako souhrnné publikaci knížce, kde by se lidé o tom biouhlu mohli dozvědět víc, protože věřím tomu, že spoustu posluchačů to zaujalo a rádi by se třeba do toho víc ponořili. Je tahle publikace už na světě a případně kde ji posluchači najdou?
1: Publikace je na světě, jsme na ní velice hrdí, takže jsem rád, že to zmiňuješ. Nechci se chvástat, ale řekl bych, že to je první souvislejší text v češtině o biouhlu, který je k dostání. A je to publikace, kde jsme se snažili shrnout základní poznatky o biouhlu, trochu z jeho historie, protože ta historie je velmi zajímavá, my jsme tady o ní zatím nemluvili, ale je tam nějaká stať o tom, odkud biouhel vůbec pochází a jak se používal před dávnými lety. Ale hlavní teda téma té publikace je, jak se používá dneska, jak si ho můžete sami vyrobit, kde si ho můžete koupit, jak poznáte jeho kvalitu a jaké jsou jako zkušenosti s jeho využíváním. Takže publikace je na světě, má jak tištěnou podobu, kterou si můžete koupit u nás na e-shopu na www.cirkus.cz, a nebo si můžete zdarma stáhnout, protože jsme dostali grantovou podporu od nadace Veronika, za což tímto velice děkuji.
2: To byla taková malá nahrávka, ta otázka, teď už to bude posluchačům jasné.
0: Tady vůbec nahráváte.
1: A tím pádem jsme velmi rádi, že jsme si mohli vůbec dovolit tady ten luxus se práci na takové publikaci věnovat. A jako takový dík vlastně ji dáváme zdarma k dispozici v PDF-ku ke stažení každému, kdo si nechce kupovat papírovou publikaci, takže si to můžete uložit u sebe na počítači a budeme vlastně velice rádi za to, že pokud se do té publikace začtete, pokud nám na to dáte nějakou zpětnou vazbu, protože, jak jsem naznačil, tak ty znalosti o biouhlu se posouvají, je to živá věc celkem a ty věci jdou dopředu, takže pokud tam najdete nějakou nesrovnalost nebo se něco zjistí nového ohledně něčeho, tak budeme moc rádi, když se nám ozvete, napíšete třeba i vlastní osobní zkušenost nebo příběh, který s biouhlem máte, protože toto je první vydání té publikace, ale už teď pracujeme na dalším rozšířeném vydání, kde se chceme zaměřit právě na nějaké jako zkušenosti a praktické věci tady z České republiky. Mm-hmm.
0: Ale když tak jdeme teda proti směru času, tak řekni, kde se vlastně biouhel vzal. Teda, asi teda míním ten, od toho, když se tomu říká biouhel, tak k tomu, od toho nápadu, kde se ten nápad vzal.
1: No, To já vlastně pravdě řečeno nevím. Takhle, biouhel má dlouhou historii, která sahá jako stovky let dozadu a používali ho jeho američtí indiáni v amazonském pralese, kdy se snažili zúrodnit ty velmi těžce obhospodařovatelné tropické půdy. Tak to je takové jako v úvozovkách dávné použití. Pak ta tradice byla přerušená vlastně, v podstatě byla úplně zapomenutá. A dneska se pomocí archeologických vykopávek přichází na to, jak to vlastně tenkrát fungovalo před těmi stovkami let. Ale dnes se biouhel používá v jakési zahradkařské tradici poměrně dlouho. Například jsem nedávno četl knížku od Karla Čapka Zahradníkův rok. A tam se o biouhlu taky mluví. Takže Karel Čapek o tom taky nějak věděl. Nějak to tady jako se traduje už.
0: Jak tomu Karel Čepek říká? Teda
1: říkal mimo, dřevěné uhlí.
0: Dřevěné uhlí, no jsem to říkal. No.
1: Říkal to správně. Takže Karel Čepek o tom věděl. Nějakou formou se to používalo od pradávna, i to žďáření lesů s tím souvisí, vždycky tam vznikalo nějaké procento uhlíku, nějaké procento popela, takže ten uhlík vlastně byl stabilní, ten popel ne, ten popel se nám rozpustí, třeba rostliny ho zpracují, ten uhlík tam zůstává. Maličká odbočka, zajímavá věc je, že dělal se nedávno výzkum starých milířišť, to znamená míst, kde se pálily milíře, dřevěné uhlí pro vysoké pece nebo pro metalurgické účely, a zkoumala se vlastně trvanlivost toho uhlíku v těch milířích středověkých. A je to jako velmi zajímavé, je to úplně nová práce a ukazuje se, že i do dneška vlastně na těch milířištích ten uhlík zůstává, je stabilní, ale co je na tom důležité, tak mění podmínky v té půdě a mění, je tam jako jiná trochu diverzita rostlin, které reagují na ty půdní podmínky, které jsou díky tomu biouhlu pro ty rostliny příznivější. Takže to je jenom taková jako malá odbočka, že i u nás ten biouhel, ač pod různými názvy a v různých formách, se používá taky poměrně dlouho. Ale teď ta, jakoby ten v uvozovkách boom, takové to, ten biouhel, o kterém se mluví v poslední době, tak bych odhadl, že je tady třeba 10 let. Mm-hmm.
2: Takže já, když si ten biouhel teď zariju do zahrádky, tak se můžu těšit, že třeba někdy za 100 let nebo tak někdo archeologicky přijde a bude zkoumat, jestli tam pořád ještě je.
1: Bude zkoumat Heleninu zahrádku a zjistí, že se schovala zodpovědně ke své zahrádce i k planetě.
2: Mm-hmm. To je zní to pěkně.
0: No, mě by teda mimochodem docela zajímalo, ale to, no, jako jestliže naši předkové žďářili lesy třeba, nebo jihoameričtí indiáni v podstatě vytvářeli dřevěné uhlí, tedy biouhel, jestli to byla věc nějaké zkušenosti, ti lidi věděli, že to nějakým způsobem funguje, anebo jestli tam bylo i nějaké vědomí, neříkám, že by věděli něco o uhlíku, ale nebo že to přímo to takhle pojmenovávali, ale jestli tam třeba bylo nějaké vědění či vědomí toho, co se v té půdě třeba může dít.
1: U těch jihoamerických indiánů, jak říkám, ta tradice byla přerušená, nevím, jsou jako písemné doklady, ale ukazuje se, že oni poměrně dlouhou dobu používali jako různé formy hnojiv, jako zvířecí prostě exkrementy, různé formy kompostu, rybí kosti a tak dál. Ale pořád se jim nedařilo to hospodaření zlepšit natolik, aby byla možná velká sídla, aby nebyli nuceni neustále se přesouvat na nová stanoviště a obdělávat nové a nové pozemky. Takže tohle to zřejmě nastalo skutečně až s objevem toho biouhlu, toho používání toho dřevěného uhlí. A od té chvíle vlastně oni byli schopni zakládat větší osady, která potom později přerostla v města. A dokázali se vlastně takhle usadit na jednom místě. Takže určitě tam byla nějaká kontinuita, nějaké zkoumání, nějaké předávání zkušeností, kdy oni jako si zřejmě potom v jednu chvíli řekli, aha, pozor, tohle je zajímavé, tohle funguje daleko líp než jiné formy hospodaření. A protože tam byla velmi živá komunikace, velmi jako čile obchodovali a stýkali se a bojovali spolu samozřejmě. Takže si to řekli navzájem, takže jsou tam poměrně velké oblasti, které jsou tím biouhlem zúrodněné. Ty oblasti jsou jako neuvěřitelných rozměrů, dosahují tuším rozlohy Francie. Hmm. A ty mocnosti jsou i několikametrové, tady to tak oni tomu říkají Terra Preta de Indios, jako krásná země nebo černá země. A určitě tam docházelo k nějakému postupnému jako zvyšování toho povědomí. Tady v Evropě se to ukazuje taky, že v Horním Sasku a i někde ve Skandinávii byly objevené takzvané černé země. Nejsou to černozemě, to je trochu jiný pojem. Takže objevily se tam jako černé země vlastně lidského původu, člověkem vytvořené. A ukazuje se, že používali biouhel také, jak ho vyráběli, se neví. Ale evidentně s tím experimentovali od pradávna už i naši slovanští a germánští předkové. Hmm.
0: No tak děkuju moc krát. Já myslím teda, jako rád bych asi varoval před tím, kdyby někoho napadlo teď z našich posluchačů, a není to vlastně jedno, že kdybych tak jako, když se to tak někdy dělá, vypaluje se mes a podobně, kde se samozřejmě zabije ohromné množství hmyzu a všeho možného, ale řekne si, třeba to bude fungovat stejně, tak ono takhle fungovat ale nebude, je lepší používat to vanu. To bych řekl.
1: Já bych možná upozornil na jednu věc, ono, často to spěje, v těch úvahách vlastně často se setkáváme s takovým názorem, že že vlastně propagujeme to, aby se vykácely lesy a aby se v maximální míře spálili na uhel, abychom měli dostatek toho biouhlu, protože přece chceme zúrodňovat ty naše poškozené zemědělské půdy a že jsme taky jako propagátoři takového jako kořistnického způsobu.
2: Odlesnění.
1: Odlesnění v podstatě. Tak já bych jenom chtěl říct, protože to tak trošku naznačil s těma vypalováním mezí. Jako cílem je využívat odpad. Cílem je využívat odpad, který nemá moc jiné využití, typicky právě nějaké prořezávky, piliny, kůru, takové jako věci, které typicky jako se jim těžko hledá nějaké smysluplné uplatnění a nějaké jako kácení lesů za účelem výroby biouhlu si myslím, že právě v rozporu s tím přístupem nebo s tím principem toho, že chceme vlastně jako pestrou přírodu a chceme tady něco dělat pro to klima. Takže na to je potřeba jako upozorňovat. Určitým trendem je, ne zatím v České republice, ale určitým trendem je pěstování rychle rostoucích rostlin, nejenom dřevin, ale obecně, které možná v nějakém smyslu budou do budoucna používané k výrobě biouhlu, protože mají velmi efektivní fotosyntézu, rychle rostou a pak se můžou teda jakoby sklidit a vyrobit z nich biouhel. Popravdě řečeno nevím, jak je to efektivní a nejsou si tím přístupem jistý, ale dřív nebo později tady ten nápad zřejmě zazní, tak doufám, že budeme tou dobou už chytřejší. Mm-hmm.
0: Dobře, děkuji mnohokrát o biouhlu a o tom, že to může být vlastně docela zábavné a dobrodružné ho i vyrábět a může to být komunitní a podobně. O biouhlu, který pomůže půdě, který pomůže rostlinám, ale který pomůže i vzduchu a životnímu prostředí, řekl bych velmi, velmi komplexně jsme si povídali. Zejména s Vilémem Řiháčkem z organizace Cirkus C. Viléme, děkuju mockrát.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Povídali jsme si s Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Děkuju mockrát, Helenko.
2: Já taky děkuju a děkuju za pozvání.
0: Já jenom připomenu, že více informací, včetně knížky v PDF, kde jsou návody a jak by dělat, tak to můžete stáhnout právě na stránkách webových cirkusc.cz. Není to cirkus, je to cirk jako kruh, latinský kruh uhlíku.cz. Od mikrofonu se v této chvíli loučí průvodce pořadem Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

0: Studio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: Blíží se nám 10. hodina a zprávy Českého rozhlasu
1: Plus. Lukáš Matoška.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Generál Hyťha chce zpátky prověrku, žaluje proto Národní bezpečnostní úřad. A Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Dobré dopoledne, tady jsou zprávy Plusu s Ondřejem Látelem. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU ČSL a nezávislých.
4: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
2: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral potom, co Hyťhu v září roku 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Na redakci iRozhlasu nezvedl telefon.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky raněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
5: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 tisíc lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegram na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká mluvčí Jan Rýdl.
6: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
2: Zpěvačka Dana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje.
1: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na solovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na D1 směrem z Brna na Prahu pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Projíždí se jenom pravým pruhem, kolona od 9 křížů ze 168. kilometru je teď na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště je to až na 20 minut. Pomalu se jede i v opačném směru od Evropské k letišti. Tam je to na 15 minut. Dlouhé kolony jsou na příjezdech ke Kbelské ulici v obou směrech. Na příjezdu po D8 se auta zastavují už před Zdiby na 3. kilometru. Pomalu se jede taky z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice přes celou Novopatskou ulici. Dobře dojďte. A bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. To byly zprávy ve vysílání.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak uchopit Bibli nejenom fyzicky, ale jak uchopit biblické myšlenky pro svůj život, jak se otevřít tomu, že z biblických textů nemáme jenom mentální a emocionální zážitek, ale jak se otevřít tomu, že Pán Bůh je nejenom naším učitelem, ale také to, že formuje naše životy. O tom je tak trošku Klika. V životě mám rád hezké věci. Přírodu, design, grafiku. Možná může někdo říct, že jsem povrchní, ale mám rád, když věci vypadají pěkně. Mám dokonce rád uklizeno. Jsem jenom muž a když je okolo mě málo věcí, tak vnímám. Když je okolo mě mnoho věcí, úplně dobře nevnímám. Než jsem začal psát tento díl Kliky, tak jsem dal filtrovat kávu a ještě než se dodělala, uklidil jsem okolo sebe. Mám to rád a je to pro mě taky důležité, protože jsem schopen daleko lépe vnímat. Nedávno jsem se zastavil v Lidlu. Byl jsem unavený, koupil jsem pár věcí a když jsem vycházel z Lidlu, koupil jsem si kafe z automatu. Samozřejmě s mlékem a cukrem. Nacvaknul jsem víčko a vyrazil jsem autem dál. Piju tu kávu a říkám si, je výborná. Přesně jak já ji mám rád. Káva s mlékem. Já bych kávu bez mléka nepil, protože to je pro mě nepoživatelné. Všichni baristé mě teď asi odsoudí, odborníci na kávu, ale hold, já do kávy dávám mléko a někdy, když jsem vyčerpaný, tak také cukr. Ale mám ještě jeden rituál, když piju kávu z kelímku, kde je víčko. Nemám rád pití kávy přes víčko. Takže když vypiju jednu čtvrtinu, tak víčko odělám, abych pil jenom napřímo. Já jsem odělal víčko a teď se dívám, že jsem se překliknul. Nedal jsem kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči? Ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči. Rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké oči. Za poslední rok jsem zhubl 15 kilo. Jím pravidelně, méně, vyváženou stravu, snažím se držet, aby v mé stravě byly bílkoviny, omezil jsem alkohol, sladké a uzeniny. Tedy pokud se nebudete ptát mých dětí a mé manželky, ti říkají, že jsem to moc neomezil, ale snažím se. Musím říct, že je mi dobře a cítím se lépe. Ale někdy podlehnu svým očím a najednou zažiju velký náraz. Když sním třeba nějaké uzeniny nebo dám si skleničku alkoholu, tak mé tělo zažije náraz. Je to, jako by mě někdo přetáhl trámem. Najednou je mi těžko, únava. Dívej se za to, co vidíš.
zjišťuju, že nemůžu se dívat jenom očima, ale potřebuju také třeba ohledně své stravy poslouchat tělo, vnímat i jinak. 1. Samuelova 16.7. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Člověk se dívá na to, co vidí, Hospodin však hledí k srdci. No jo, ale na co bychom se dívali? Jedině na to, co máme před očima. Jenže to, co máme před očima, někdy může být mylné, zavádějící. Jak se v životě můžu dívat srdcem? Malý princ říká, tady je to mé tajemství, úplně prostinké, správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Co je důležité, je očím neviditelné. A dobře známe text od Jana Vericha z jedné písně, je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. No tohle jsem znal, ale pozor, ten text v tom jednom refrénu pokračuje. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Kdo hadrech čeká na štěstí, ten se načeká. Někdy, když se dívám jenom na to, co vidím, tak to může být zavádějící. Potřebuji se naučit dívat za to, co vidím. A když jsem byl zapojený do pomoci na Ukrajině, tak jsem vystoupil ze své stávající bubliny. Začal jsem spolupracovat s lidmi, kteří třeba byli i blízko v mém okolí, ale já jsem je neznal nebo jsem je pravidelně nepotkával. Ale pozor, pracoval jsem také s lidma na Slovensku nebo na Ukrajině, které jsem v životě nepotkal. A já jsem s nima telefonoval a byl spojený přes WhatsApp a přes mail a na WhatsAppu většinou lidi mají svoji fotku. A tak jsem si nějak udělal dojem, kdo ti lidi jsou, aniž bych je potkal, jenom jsem s nimi telefonoval a psal a nebo jim poslal nějaké video nebo fotky přes WhatsApp, tak jsem měl dojem, kým oni jsou. Nedávno jsem podnikl cestu na Ukrajinu, abych své nové kolegy potkal. A úplně u každého člověka jsem zjistil, že v osobním kontaktu s ním mám úplně jiný dojem, kým oni jsou, než jenom z fotky. Někdy si děláme dojem z prvního pohledu nebo z toho, co vidíme. Ale když člověka potkáme, máme na něho čas, když mu položíme otázky, když ho vyslechneme, protože mi se stává někdy, když jsem unavený nebo plný nějakých myšlenek nebo činností, tak na lidi jenom chrlím. A pak se cítím tak nějak prázdný. Jednak se stydím za to, že jsem hodně mluvil a nenaslouchal, ale jednak jsem se nic nedozvěděl. Ale v momentě, kdy položím otázky a poslouchám, tak najednou slyším úžasné příběhy a poznám úžasné lidi. A zjistil jsem, že si nemůžu dělat dojem jenom z toho, co vidím. Dívej se za to, co vidíš. Neměj jenom dojem na první pohled. Kazatel, 1. kapitola, 8. verš. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá ani vypovědět. Nenasítí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Nenasítí se oko viděním. Znamená to, že mám žít asketicky, že se mám oblékat do nějakého šedého pláště a mám jíst nějakou planou kaši, mám žít jako někde, jako nějaký mnich v poušti. No i to může mít svůj význam, ale nevím, jestli pro mě. A nevím, jestli v tenhle čas. Přemýšlím nad tím, že všechno, co v životě vnímám, tak vnímám očima. Protože dneska jídla nemusí být takové množství, ale musí nějak vypadat. A také si chceme koupit pěkné oblečení nebo mít hezký nábytek, hezký interiér. A já, když dělám nějakou akci, tak pro mě je důležitá grafika, jak ty věci vypadají. A taky někdy se dívám na obal zboží, jak to vypadá. A taky, když se dívám na filmy, někdy miluji alternativní filmy a taky miluji akční filmy, filmy, které jsou vizuálně špičkově udělané. A když někde cestujeme, tak cestujeme do pěkných míst, kde to hezky vypadá. Kazatel říká, že nenasítí se oko viděním. Co to znamená? No a jednak si uvědomuju, že co je krásné, nemusí být ještě kvalitní a v dnešní době se věci orientují na to, jak vypadají, ale ne vždy jsou kvalitní.
A ta druhá věc je, že naše nitro se nenaplní tím, co vidíme. Znamená to, že se nemáme zaměřovat na hezké věci? To asi ne. Tak ještě jeden biblický text. 1. Timoteovi, 3. kapitola, 2. verš. Nuže biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit. Biskup, ten, kdo vede církev, má být střídmý. Možná i muž, který vede svoji rodinu, má být střídmý. Střídmost, to je velká výzva pro mě. Možná dál můžu být orientovaný na hezké věci, jako je jídlo, oblečení, interiér, grafika, příroda, cestování do krásných míst, ale potřebuji vidět, že moje nitro se nenasytí tím, že uvidím ještě více věcí, ale moje nitro může být naplněné, když žiju střídmě. Nedávno tady byla doba covidová a nemohli jsme nikde cestovat. A já jsem minulý víkend byl na Ukrajině, moje dvě starší děti jeli do Stuttgartu pro Bible v ukrajinštině, můj mladší syn jel do Mariboru na závody, protože jezdí sjezdy horských kol a začal jezdit evropský pohár. A já jsem říkal, wow, to jsou možnosti. Ale také jsem si říkal, jak žít střídmě, jak se nesnažit zaplnit svoji duši dalším viděním krásných věcí. Jak si uchovat něco, co jsme se naučili z doby covidu, že střídmost může také způsobit naplnění. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Jak se můžeme v životě nechat vést nejenom zrakem, ale také srdcem? Co to vůbec znamená dívat se okolo sebe srdcem? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a těším se třeba zase za týden. Mějte se pěkně.

Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u středeční voničky lidových písní. 6. až 9. srpna 2026 se koná tradiční národopisný festival Kyjovského Dolňácka Milotice 2026. Pořadatelé nám nabídli dvě celofestivalové volné vstupenky, o které soutěžíme v úterní a středeční voničce lidových písní. Zde je znění obou soutěžních otázek. První: které výjimečné osobnosti dolňáckého folkloru bude věnován páteční festivalový pořad s názvem 100 let v tancích a písních? A druhá: jak zní název nedělního autorského pořadu Vlastimila Ondry věnovaného vodnímu živlu v lidové písni a kde ho budete moci zhlédnout? Odpovědi posílejte na e-mail hudební redaktorky Heleny Bredfeldové bredfeldová@proglas.cz do pátku 30. července a připojte prosím svou poštovní adresu. Vstupenky už jsou pro vás připraveny v hudební redakci. Dvě správné odpovědi budou odměněny po jedné celofestivalové vstupence na všechny pořady Milotického festivalu. Hodně štěstí při typování i při losování. V dnešní voničce vám hraje cymbálová muzika Friška, kterou si naživo v Miloticích budete moci poslechnout v pátek večer na besedě u cymbálu v areálu vinařských sklepů Šidleny. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný celý den. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Dnešní folklorní okénko věnujeme milé vzpomínce na Františka Segráda. Český zpěvák, herec a výtvarník zpíval se skupinou Dobrohošť, hostoval také s kapelou Irish Dew a s Čechomorem, kde také uplatnil své široké znalosti zejména valašské a hornácké lidové písně. Je nejznámější ze spolupráce s Jardou Svobodou, Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. My si jej ovšem tentokrát připomeneme jako zpěváka originálních úprav nejen moravských lidových písní, především s kapelou Veselá bída. Malou hudební vzpomínku připravila Helena Bretfeldová. Nalaďte si folklorní okénko dnes odpoledne od 16 hodin.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 15. Pražské procesí a mše svatá za babičku. Vstal zase takový parný den. Silnice byla plná prachu a jak lážovem auta projížděla, celá oblaka prachu za nimi se zdvíhala. Nejdřív do vysoka a pak se snášela níž a níž, ulehla do trávníků, do obilí v polích. Kája ráno ohlásil, že se půjdou odpoledne podívat, až půjde pražské procesí. Po obědě obě děti bosy rozběhly se průseky na cestu k Malé svaté hoře. Na měkké lesní cestě krásně se jim běželo, ale Kája přece řekl:
1: to nic není, když se za námi nepráší. To kluci z Lážova poběží prachem od školy až ke kapli. My jen ten kus od pěšiny.
0: Jak na prašnou silnici vkročili, řekl Kája:
1: a teď trapem a hezky dupat, ať se za námi hodně práší. To je něco. Prach je jako teplé peří. Škoda, že to nemáme dál. Kluci už utíkají před námi. Vidíš, jak se za nimi práší? To je jistě Vojta Brabencovic mezi nimi.
0: Děti už mohly běžet lesní pěšinou, ale kde pak? Inu byl silniční prach vzácný. Museli toho hodně užít. A libovali si náramně. U kaple bylo dětí. Vojta Brabencovic povídal:
1: tihle praští poutníci házejí po každé cukroví, prstýnky i cvrndy. Tuhle si klekneme k příkopu z obou stran, hezky daleko od sebe. A až pojedou fůry, budeme volat: pochválen Pán Ježíš Kristus, vítáme vás. A nastavíme dlaně.
2: Je, kleknout snad ne? Divil se Kája.
3: Jak pak ne? Ohrazoval se Vojta.
1: To by myslili, že nechceš nic spouti.
0: A už kluky rozestavoval. Kája se podíval na Zdeňu.
1: Jakou to máš zástěrku?
2: No, červenou,
0: oprašovala se Zdeňa.
1: Ju, červenou, dočista šedivou. Počkej, ty doma dostaneš.
0: V tom tu stál Vojta.
1: Ty, Kájo, si klekneš tuhle a Zdeňa naproti k příkopu. Tak. A už by mohli jet.
0: Za chvíli slyšeli děti drnčení fůry.
1: Kleknout!
0: Vykřikl Vojta a už se fůra blížila.
1: Panečku, házeli.
0: Než přejelo 8 fůr, měli děti plné ruce zaprášených cukrátek, olověných prstýnků i sem tam obrázek. Vojta a Kája i cvrndu zachytili. Zdeňa si navlékla olovňáčky na všechny prstíky i na paleček a musela je držet roztažené od sebe. Kája zrovna tak a ještě měl krásnou papírovou cvrndu.
1: Tak už můžeme běžet domů, řekl Kája Zdeně. To budou panečku koukat. Snad jenom pan císař má takových prstenů jako my. Hleď, Vojta se pere s Vinckem.
2: Jak by se neprál, řekl Ferda, když Vincek mu přelomil stříbrný prsten s drahokamem, takovým zeleným.
0: Vincek už ležel v silničním prachu, ale přece ještě podrazil Vojtovi nohy a ten se svalil taky, když z ohybu silnice zahoukalo auto. Kluci vylítli a za chvilečku jakoby nic Vincek nabízel Vojtovi 14 olovňáčků za cvrndu.
2: Ani za 100.
0: Řekl pyšně Vojta a sevřel pevně mezi zuby cvrndu, protože prsty měl také jako dřevěné, také plné olovňáčků. Kája se Zdeňou uháněli mezi nejprvnějšími. Jak vběhli na lesní stezku, zastavil se Kája.
2: Já bych nechtěl být panem císařem za nic.
0: Měl pořád před sebou vztyčené roztažené prsty plné olovňáčků.
1: Já bych chtěla, řekla trochu vzrušeně Zdeňa. To jsou prsteny. Z čeho, Kájo?
2: To já nevím, ale drahé budou. To pan poustevník jistě takových nemá. Jenže mě to tlačí. Ani nejde zavřít dlanička, ani proutek zlomit a nic. Děti přiběhly domů zaprášené jedna hrůza. Týna je viděla nejdřív. Jen spráskla ruce a běžela do sklepa pro vanu. Paní lesní viděla najednou před sebou čtyři dětské ručky, roztažené prstíky plné olovňáčků. Pro pána krále, kde jste to sebrali? Dáte to pryč? Vždyť budete mít prstíky celé zelené. A toho prachu na vás. Děti, máte plné vlasy silničního prachu. Honem ty olovňáčky dolů a do vany.
3: Kája s ulehčením je stahoval. Však také každý se hned přelomil. Když je Týna, jak řekla, důkladně vyprala, hned jim bylo lehčeji.

0: Když děti posvačily, podotkl Kája, že si budou hrát na salámy. Na co? Ptala se paní lesní. Na salámy, vzácná paní, a uháněli děti z lesovny. Prosím tě, Týno, co je to za hru? A to bude vzácná paní nějaká kájovská, smála se Týna. Paní lesní šla po svém, ale ty salámy jí nedali klidu. Přece jen, aby se podívala, co děti tropí. Nebyli daleko. Zdeňa měla na velkém kameni nějaké prkínko a s ohromným zájmem prohlížela s Kájou okolí. Paní lesní slyšela nadšené výkřiky. Ta je, Zdeňo, heleď! To bude jako herský. Víš, jak pan Štulc prodává v té plesnivé kůži. A tuhle, něco mu podávala Zdeňa, ta bude jako suchý cerbulát. Ta je jako nic. A tuhle, zajásal Kája, to bude pražský. Tak, to už bude dost. Počkej, máš tu kudlu? Kdyby tak Týna věděla, že jsme si ji vypůjčili, to bys dostala. Paní lesní ne a ne poznat, o co se vlastně jedná. Skryla se za lískovými keři, dobře slyšela, ale špatně viděla. Tak ukáž! Nejdřív jim ušmikneme hlavičku, to už je hned načisto po nich a nic je to nebolí. A potom jako přijdu kupovat. Chvíli bylo ticho. Potom bylo slyšet Káju. Mácta, paní kupcová, dejte mi za korunu herský, Kája myslel uherský, salám, ale čerstvý. Paní lesní přece jen dostala se blíž a teď už i viděla. Div nevzkřikla ošklivostí a leknutím. Zdeňa měla na prkénku pod kamínkem dešťovky bez hlaviček. Teď jednu vytáhla, položila na prkínko a krájela kousky. Mácta, pane, zrovna mi poslali z Lážova čerstvý, dnešní, měkký, tak za korunku. Mám vám to zabalit? A to ne, já si to schovám do kapsičky, bez toho nemáte papír. A ještě mi dejte za 2 koruny pražský. Zdeňa sáhla po druhé dešťovce, když paní lesní vyskočila z úkrytu. Nejdřív zamáčkla zbytky dešťovek kamenem. Potom chytla Zdeňu za ramínka, vyplatila ji hned na místě hotovými, pak chytla Káju. Dostal zrovna tolik a potom následovalo drsné pobídnutí. Domů! A hned! Týno! Volala z dálky. Z čerstva připrav horkou vodu. Vydrbáš dětem ruce. Krájeli šťovky na prkínku. To je ten jejich salám. Týna přitlačila a ještě potom řekla. Fuj, takovou prašivinu berou do rukou. Za chvíli, abych nedělala nic jiného, než vás drhla. Paní lesní k ním promluvila. To jsem si přece nepomyslela, že umíte týrat zvířátka. Že se přece trochu nestydíte. Vzácná paní, jak jí ušmiknem hlavičku, už je po ní. Ale mlč, ty kousky se ještě hýbaly. Vzácná paní, když zabíjí na Vánoce ryby z rovínka tak, hlavu ušmikne jako nic a kousky skáčou po prkínku. Ale řekl vzácný pán, to, že už jí nebolí, o tom už neví. A u šťovky z rovínka tak. Paní lesní honem nevěděla, co odpovědět. Zakašlala a pak řekla. Vícekrát se to nesmí stát. Děti šly k průseku zamlkle. Tak ten den hezky začal a špatně skončil. Vidíš, začala Zdeňa. Já to povídala, když se ještě hýbe, že o tom ví. Co pak ty, ušklíbl se Kája. Ty máš vždycky rozumu, ale až po vejprasku. Měli bychom se jít podívat k nám, co dělá pan Křehůlka. Zdeňa byla také jaksi dojatá a šla beze slova k hajnovně. Pan Karbulka si náramně liboval při bramborových plackách a vykládal mamince hajných. Takováto krmě málo jesti v Praze známa, paní hajného, napíšete-li mi ten předpis na výrobek tento? Maminka hajná si jen pomyslila. Jen aby to nechtěl hned, což bych mohla psát, když mi zbude od oběda škubánková kaše.
1: Pane Krahulík, to jsme měli prstenu jako pan císař, a což toho prachu, taky mám tuhle cvrndu.
0: Synu otcův, neříkáme cvrnda, nýbrž papírová květina, aniž bychom předpokládali, že císař pán mnoho prstenů nosí. Ale já přivezl vám cosi z Prahy. A přinesl jim dvě síťky na motýly na dlouhých bílých hůlkách. Děti měli ovšem radost, ale jak se síťkami vyběhly za hajnovnu, pokleslo Kájovo nadšení.
1: Na motýly? Jú, ti se sem z rovínka chytnou. Heleď, zapíchnem to támhle do mlází. Spíš chytnu motýla pod čepici nebo rukou než tímhle.

0: Kája obléká nedělní kalhotky. Jsou mu už tuze krátké.
1: Tyhle už, maminko, budete muset schovat, až zas budu malý.
0: Jak to? Ty myslíš, že zas budeš malý? Ptá se maminka.
1: No, až vyjdu školu, maminko, tak zas porostu zpátky, až budu maličký. Zdeňa taky.
0: I co tě napadá? Dá-li pán Bůh, porosteš snad do 20 let. Bude z tebe řemeslník a ze Zdeničky slečna.
1: Jú, maminko, ona by ani nechtěla. Kde pak srečna?
0: Kája říkal důsledně srečna.
1: Víte to, maminko, docela jistě, že pořád porostu?
0: A je, to už nic nebude, vzdychal Kája.
1: Možná, že budu hnedle šlapat měchy,
0: obracel řeč na veselější předmět.
1: Povídal pan řídící, že dva druháci to ušlápnou jako nic.
0: Maminka už byla na dvoře a Kája si myslil, že by to dnes mohli se Zdeňou obhlídnout na kůru. U měchů ještě ani nebyl. Už byl po snídani jen vyrazit, když vešla maminka.
2: Počkej trochu, musíme dnes do kostela. Je mše svatá za Nebožku babičku. Jen se obléknu.
0: V tu chvíli přiběhla Týna z lesovny, že vzácná paní dostala telegram, aby hned jela na Smíchov. Její sestra, že zle stůně.
3: Vzácný pán, tak vykládala, sám chytil opratě a už uháněli tryskem k nádraží. Vzácná paní mi nařídila, abych hned, ale hned běžela pro tetu Hajných. Chleba se má sázet do pece, ale já to ještě dobře neumím. A honem, teta, nebo se ten boží dar zkazí.
0: Hartusila Týna. Maminka Hajná držela v ruce tibetový šátek, sahala po lepší sukni, ale jak tohle slyšela, řekla.
3: Jaká pomoc? Chtěla jsem na mši svatou, je dnes úmrtní den Nebožky matky. No, pánu bohu poručeno, pánovi jsou k nám moc hodní, boží dárek zkazit nedáme a já se přitom pomodlím.
1: A ty, Kájo, v kostele pěkně se modli.
0: Kája se Zdeňou uhánějí Glážovu jak o závod.
1: Jak může někdo chodit pomalu, viď, Zdeňo? A taky se musíš pomodlit za naši babičku, je za ním vše svatá.
0: Děti upalovali už Lážovskou ulicí. Zastavili se až u hřbitova.
1: Vidíš, ještě je zavřeno. To asi všichni zaspali, aby jsme šli zazvonit na faru. Já už tam jednou zvonil, ale nic to nezvoní. Tahá se za zvonek a na schodech to bouchá, jako když někdo hodně dupá. Tak jsem se potom ptal strejčka Kostelníkovic, co to, že to nezvoní. Povídal, to tak udělal pan farář. Srdíčko zvonečku zastrčí do vejšky, protože mu tam kluci uličníci zvonili, jak se setmělo, a mazavkové třeba ve 3 hodiny ráno, když šli z hospody. Takhle to jen tak trochu bouchne a hned jdou otevřít.
4: Co je to mazavkové? Ptala se s účastí Zdeňa.
1: No, co jsou dlouho v hospodě a potom jdou domů, když není ještě dost vidět. Upadnou do bláta, umažou se, tak jsou to potom mazavkové, vysvětloval Kája.
3: Tak to naše Týna je taky mazavka. Tuhle upadla na dvoře a taky se umazala, řekla Zdeňa.
1: Je, Zdeňo, ty jsi ale hloupá. To přece nešla z hospody.
4: A že nejde strejček Kostelníkovic, divila se Zdeňa.
1: Jo, vidíš, já zapomněl. On stůně a už je moc starý. Řek, že už do kostela nemůže, tak je nový. Je z přátelstva. Povídal Vojta Brabencovic, ten, že to umí. Hned chytne kluka za límec a vynese ho ze zákristie jako nic. Hleď, támhle jde. Počkáme tuhle za bezem, jestli bude vyhazovat.
0: Na hřbitov vběhli 3 kluci. Za nimi šel mladý Rejhek, otevřel zákristii a vešel do kostela. Vendovi Novotných vzal František Lebedovic čepici a hodil mu ji otevřenými dveřmi na hřbitov. Venda vykřikl a už se prali. Rejhek tu byl hned. Nejdřív vynesl Vendu, potom Františka.
5: Jestli mi sem ještě jednou vkročíte, to budete koukat.
0: To se Kájovi náramně líbilo.
1: Páne, ten to umí. Viděla z Frantíka, jak popoběh.
2: Ale bude asi potřebovat druhého ministranta. Je tam jen Ferda. Co pak na levé straně, to bych ministrovat doved.
0: Kája popošel na cestičku.
2: Co pak tu chceš? Ozval se Rejhek. Umíš ministranci?
1: To prosím ne, ale Ferda umí, to je čtvrták. Dej pán Bůh dobré ráno, strýčku, a taky šňupáte. A taky máte doma tetu a polenku.
2: Když neumíš ministranci, tak jdi hezky k mřížkám, řekl Rejhek.
0: Kája šel, ale se zklamáním v duši. Stál u mřížek se Zdeňou a modlil se. Pořád říkal za babičku. Nakonec mše svaté ohlásil pan farář. Pomodlete se za v pánu zesnulou Jenovéfu Schillerovou a ten celý rod, za nějž mše svatá byla obětována.
2: Kája byl hrozně překvapen. No to se ale pan farář splet. Jenovéfa Schillerová, kdo ví, kdo to je? Oni se jmenují Maříkovec, tak babička taky.
0: A už ho v kostele nic netěšilo. Jen vyšli, řekl Zdeně.
1: Vidíš, a naše maminka řekla, že za babičku.
2: Jo, za babičku.
1: A naše maminka říká, co pak náš pan farář, to je jeden moc moudrý pán. A zatím pan farář za Jenovéfu Schillerovou a ten celu rod. Pojď, půjdeme to říct domů. Já jsem se namodlil, až je to škoda.
2: Ty jsi se taky modlila?
1: No, za vaši babičku.
2: Jo, za babičku, za ten celou rod s Jenovéfou.
0: Jak přišli do lesovny, ptala se maminka Hajná. Jestli pak jste se pořádně pomodlili za babičku?
2: Jo, za babičku, hučel Kája. My se modlili, ale řekl pan farář nakonec, za Jenovéfu a ten celou rod.
1: No, no, no, jak to komolíš?
2: Za Jenovéfu Schillerovou a ten celý rod, řekl jistě pan farář.
1: No, tak to povídal, ale my jsme přece Maříkovic a ne ten celý rod s Jenovéfou.
2: Už si zas dlouho nebyl byt, co?
1: Já jsem rozená Schillerová, babička byla Schillerová Jenovéfa. Tenkrát ještě nebyly Vlastimily a Drahomíry jako teď.
0: Ale Káju nikdo nikdy nepřesvědčil, když babička byla jejich, že nebyla Maříková, a taky řekl Zdeně.
2: To bych se byl taky pořád modlil. A já to chtěl dnes oblídnout u měchů a dočista jsem zapomněl. To s tím celurotem.
1: No, až se najíme, můžeme se tam zas podívat. Snad bude otevřeno.

0: Dozněla 15. část z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Četla Marcela Kopecká.
1: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Blíží se 11. hodina a 31. minuta a vy posloucháte Proglas. Od mikrofonu vám hezké středeční dopoledne přeje Alena Rubášová. Podle katolického kalendáře je památka svatých Marty, Marie a Lazara, sourozenců Ježíšových současníků a přátel. Marta se stala patronkou hospodyň a kuchařek, také dělnic, pradlen i hostinských. A dnešní památka dříve patřila výslovně jen Martě, rozšířil ji papež František. Před 170 lety odešli německý hudební skladatel, kritik a spisovatel Robert Schumann a Karel Havlíček Borovský, žurnalista, spisovatel a překladatel, satirik a kritik nejen povrchního sentimentálního vlastenectví. Před 145 lety se narodil francouzský kněz Paul Couturier, otec duchovního ekumenismu a průkopník týdne modliteb za jednotu křesťanů. Připomínáme i Nelsona Henryho Bakera, amerického kněze, otce chudých, na věčnosti je rovných 90 let. A jako nejstarší kardinál světa odešel před 5 lety francouzský jezuita kardinál Albert Vanois, teolog, emeritní profesor novozákonní exegeze na Papežském biblickém institutu a někdejší sekretář Papežské biblické komise. Osmdesátiny dnes slaví hlasatelka a moderátorka veřejnoprávní televize Saskia Burešová a v občanském kalendáři najdeme jméno Marta. Přejeme jen to dobré. Jméno v aramejštině znamená paní domu, hospodyně či pečlivá. Na vlnách Proglasu ještě chvíli poplujeme dopoledním proudem, než ve 11 hodin a 57 minut zazní myšlenka na den Petra Hurycha z církve Československé husitské. Poté se pomodlíme modlitbu Anděl Páně od nás z Proglasu a pár minut po 12. hodině se rozezní tóny hudební siesty, která právě dnes připomene 170. výročí úmrtí německého skladatele Roberta Schumanna. Nejen proto, zůstaňte s Proglasem.

0: Na Proglasu dospívala Tereza Richtrová. Druhý kontejner plný jízdních kol dnes nakládá projekt Kola pro Afriku. Darovali jim je Češi s myšlenkou, že jejich starý nepoužívaný bicykl pomůže dětem v Africe. Využije jej třeba pro cestu do školy a učí se také kola udržovat co nejdéle v chodu. My jsme nyní ve spojení se ředitelem a zakladatelem iniciativy Romanem Posoldou. Dobrý den, vítejte na našich vlnách.
1: Dobrý den vám přeji posluchačům.
0: Tak jak nakládka zatím probíhá a kdo všechno se na tom podílí?
1: No, já jsem teď vyskočil z kontejneru, kam nakládáme ta kola. Už máme přibližně půl kontejneru naloženého. Kola putují do Gambie, do africké země a pomáhají nám při té nakládce lidé, kteří za námi jezdí často, a to je skupinka výjezdová, skupinka pracovní z Heřmanické věznice. Potom tady máme kluky, kteří přijeli z výchovného ústavu z Ostravy Hrabůvky. A pak tady máme taky pár dobrovolníků a dobrovolnic. Takže jsme si udělali vlastně takový slavnostní den, protože ty nakládky jsou 3 až 5 za rok a pro nás je to vždycky takový předěl. My musíme spoustu toho nachystat, aby jsme pak v jednu chvilku, a což je dnes, ta kola naložili a odeslali na dalekou cestu.
0: A k čemu tedy místní Afričané ta kola využijí? Jsou tedy určena nejen dětem, jestli jsem správně pochopila?
1: No, zejména dětem, zejména školákům, kteří to mají do školy daleko. A když si představíte tu vzdálenost, tak je to přibližně až 10 kilometrů. Některé děti chodí do školy jednu cestu a ze školy samozřejmě zpátky dalších 10 kilometrů. Takže pro děti v centrální části Gambie, kteří jsou v partnerských školách, tam je to důležité, že nedáváme ta kola tak nějak nahodile, ale spolupracujeme s mnoha partnerskými školami. V průběhu toho projektu od roku 2012 je to přibližně už 80 škol, se kterými takhle spolupracujeme, a odvezli jsme do Gambie přibližně už 15 000 kol, takže mnoho dětí, a těch školních dětí ta kola dostávají některé ty děti už skutečně tu školu svoji vychodili nebo vyjezdili, a další děti samozřejmě, které by se chtěly dostávat do školy, tak ty kola dostanou už teď vlastně další školní rok od září. Takže to je vlastně hlavní skupina, která dostává ta kola, ale my těmi koli sledujeme ještě něco dalšího, a to je, že ty kola jenom nepřeváží toho člověka. Obrazně řečeno a vlastně fakticky, oni převáží naději, nějakou možnou změnu, nějakou třeba i lepší budoucnost, protože to vzdělání přinese to, že ty děti se můžou odrazit něčemu dalšímu, třeba dalšímu vzdělání nebo nějaké práci. Ale my s těmi koli vozíme i novou dovednost. My s těmi koli učíme ty děti, ale učíme i třeba mladé lidi, kteří nemají žádné vzdělání, to teoretické školní, ale učíme je tu dovednost. Oni za náma přichází a učí se vlastně kola opravovat, učí se je sestavovat. Takže toto je další taková přidaná veliká hodnota. Pak některá kola máme pro ty naše školní mechaniky, kteří nám chodí 3 až 5 z týdnu ta kola opravovat do těch partnerských škol. Děti něco umí, děti se něco naučí, když si skládají ta kola, ale samozřejmě tam musí být někdo, kdo na ta kola dohlíží a kdo je vlastně opravuje, aby ta kola skutečně, jak jste řekl na začátku, jezdila co nejdéle. Takže těch významů v tom projektu je opravdu mnoho. A to se bavíme o té Gambii. A tam jsme zapojili i dokonce místní věznici, kde vězni nám také ta kola opravují. A pak, kdybychom se mohli bavit ještě a měli jsme na to prostor a čas, co ten projekt dělá tady v Česku. Dárci nám darují kola, partneři nám pomáhají, dobrovolníci nám pomáhají. A také jsme vlastně v tom projektu udělali takovou velkou sociální část, kdy pracujeme v Heřmanické věznici v Ostravě, pracujeme s lidmi, kteří jsou po výkonu trestu, kteří se nějakou cestou a často velmi těžce vrací zpátky do společnosti. Takže díky těm kolům můžou možná tu svoji cestu životní, nebo já věřím, že ano, nastavit trošičku lépe tím, že pomáhají někomu dalšímu, tím, že dělají smysluplnou činnost.
0: To zní úplně úžasně. Pokud by někdo z posluchačů chtěl ještě přispět, tak jak a kde mohou lidé kola třeba darovat?
1: Mm-hmm. My jsme za to vděční, za to propojení, za laskavost a ochotu druhých lidí. A na stránkách Kola pro Afriku máme tlačítko sběr kol. Tam si může ten dárce, ten, kdo chce darovat kolo, si může rozvinout stránku, kde jsou všechna aktuální sběrná místa. To jsou vlastně dobrovolníci různě po republice a je tam i na ně kontakt, je tam často i napsána doba, kdy vlastně přebírají ta kola. A tam právě ten dárce může to kolo svoje odevzdat. Pokud to nemá zrovna blízko, tak může počkat na pozdější termín, třeba si tu stránku otevřít za měsíc nebo za dva, pokud to kolo může ještě uchovat a uskladnit a darovat později, protože ta sběrná místa vznikají a zanikají v průběhu roku, tak jak právě ti štědří a ochotní lidé mohou. Dokonce některé sběrky pořádají i města, a to často bývá kolem Dne země v dubnu, anebo v týdnu mobility, to je zase v září. Takže tam může ten dárce toho kola svého si najít to místo, kde může předat. A musím, nebo chtěl bych vlastně říct, jako vděčnost vyjádřit dárcům, kteří nám darují ta kola. My jich máme opravdu spoustu a můžeme z nich denně tvořit. Ale co se nám nedostává, a já vím, že všechny neziskové organizace potřebují ke své činnosti peníze. My máme spoustu kol, ale dostává se nám méně financí a tudíž je to tak, že přibližně z 90% financujeme ten projekt z vlastní činnosti, to znamená z oprav kol tady v České republice, a jenom malinko, malou část tvoří buď dotace, anebo podpora individuální. Takže pokud i člověk by třeba naznal, že ten projekt má pro něho smysl a líbí se mu, tak budeme vděční i za finanční podporu a to tlačítko darovat je také na stránkách kolaproafriku.cz.
0: Tak to říká na Vlnách Proglasu ředitel projektu Kol pro Afriku Roman Posolda. Já vám děkuju za shrnutí vaší snahy a přejeme dětem, aby kola dlouho vydržela a aby vám projekt krásně fungoval. Naslyšenou.
1: Děkuju vám moc krát za vaši pozornost a děkuju vlastně všem lidem a posluchačům, kteří pomáhají všude tam, kde je to potřeba, nejenom nám.

0: Jak už jsme ve vysílání Proglasu zmiňovali, začíná františkánská pouť pro mladé. Organizátoři v pozvání na pětidenní akci vybízeli k prožití originálnosti svatého Františka z Assisi v jeho jubilejním roce, tedy rovných 800 let po úmrtí zakladatele řádu.
1: Jedná se o pouť pro mladé lidi od 18 do 35 a společně půjdeme krásnou krajinou Křivoklátska na poutní místo Hájek u Prahy. A je to u příležitosti slavnosti Porciunkulu, taková františkánská slavnost, které se taky říká odpuštění z Assisi. Myslím, že tam spolu prožijeme hezkou partu i takové duchovní impulzy do toho putování, protože často právě putování umožňuje ještě víc tak prohloubit nějaké věci, takže je určitě na co se těšit.
0: Tvrdí za pořadatele dnes zahajované františkánské pouti pro mladé pater Bernard Mléčka z řádové komunity Brno Husovice.
2: Španělské holčičky v hlubinách moravského krasu. V tichém odílu Riljetu Vindobona zkoušejí zamykat ústa i budoucí krásu. Španělské světice českých přepravních řád.

Nyní je tu myšlenka na den Petra Hurycha z církve Československé husitské. Jedná se o reprízu z roku 2024.

Vážení přátelé, řada z nás během prázdnin čerpá dovolené a vyráží za nevšedními zážitky do různých částí naší vlasti či do ciziny. Jde o chvíle, kdy vystupujeme ze své každodenní rutiny a z pracovního i rodinného stereotypu. Vystoupení ze zajetých kolejí tak člověku přináší jisté obohacení. Obohacení v podobě načerpání nových sil a energie, prožití a sdílení zážitků s lidmi, které máme rádi, lepší poznání sebe sama a našich nejbližších. A i nepříjemnosti a rodinné neshody, které nás mohou během dovolené potkat, pro nás mohou být obohacením. Neboť mohou ukázat, že s našimi vztahy není vše v pořádku a měli bychom na nich více pracovat. Na důležitost vystoupení ze zajetých kolejí, stereotypů a denní rutiny si vzpomenu vždy, když v evangeliích čtu o tom, jak Ježíš nesetrvává na jednom místě, ale stále někam chodí. Ježíš si mohl zřídit krásnou živnost. Lidé z široka daleka za ním přicházeli s nadějí, že je uzdraví. A vzhledem k tomu, že Ježíš uzdravoval svou božskou mocí, tak s uzdravováním neměl žádné náklady. To představuje úžasný business plán. Nulové náklady a zákazníci se sami hrnou. Co víc si lze přát? Ježíšovi je však jasné, že nemůže ustrnout na jednom místě a na jedné činnosti. Že svým životem musí spasit mnohé, a to mnoha různými způsoby. Proto vždy vystupuje z komfortní zóny, ze stereotypu a vydává se dál na cestu. Tím i nás samotné vybízí k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co nás svazuje v našem životě, kde jsme ustrnuli a co nám nedovoluje posunout se dál. A právě období dovolených může být časem, kdy dokážeme na svůj běžný život nahlédnout s jistým odstupem a uvědomíme si, že změna a opuštění každodenního stereotypu a zaběhnutých pořádků nám může být ku prospěchu a někam nás posunout. Přeji vám krásnou dovolenou, naplněnou Božím pokojem, který se z dovolené přenese i do všedních dní. Amen.

0: Dobré poledne z Proglasu z Brna. Dnes chceme pozdravit do obcí Žihle, Mladotice a Potvorov. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Modlitba za mír v kancionálu 035.
1: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlo dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
0: Svatí přátelé Ježíšovi, Marto, Marie a Lazare,
1: orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: Vyslavou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Několik minut po 12. hodině dostane na Proglasu prostor hudební siesta. Dnes ji věnujeme dílům Roberta Schumanna, od jehož úmrtí uplynulo 170 let. Byl významným německým hudebním skladatelem, klavíristou a hudebním kritikem a žil v letech 1810 až 1856. My si z jeho tvorby nejprve poslechneme uvertýru, skerco a finále v provedení Polského národního rozhlasového symfonického orchestru Katovice s dirigentem Johannesem Wildnerem. Dále pak klavírní koncert A-moll, který zahraje Alfred Brendel za doprovodu Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Claudiem Abbádem. A v závěru zazní romance Fis-dur v provedení klavíristy Jana Jiraského. Příjemný poslech.

0: Poslouchali jsme díla Roberta Schumana, od jehož úmrtí právě dnes uplynulo 170 let. Nejprve zazněla uvertýra, skerco a finále v provedení Polského národního rozhlasového symfonického orchestru Katovice s dirigentem Johannesem Wildnerem. Dále jsme slyšeli klavírní koncert A-moll, který zahrál Alfred Brendel za doprovodu Londýnského symfonického orchestru s dirigentem Claudiem Abbádem. A v závěru zazněla romance Fis-dur v provedení klavíristy Jana Jiraského.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den, 5 minut po

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel.

0: příklad vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova, viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Teď pohled na dopravu. Na D1 z Brna do Prahy se u sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 163 projíždí jen pravým pruhem. Nesouvislá kolona začíná na kilometru 176 a je na 40 minut. Ucpaná je i souběžná silnice před Bíteší. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7. kilometru počítejte s kolonou až do Kbelské ulice. Jsou to hlavně kamiony. Osobní auta zpomalují až v Cínovecké. A na Barandovské mostě směrem na Smíchov je omezení po nehodě. Kolona od sjezdu na Krč je na více než 40 minut. Dá se to případně opět Branickou ulicí. Dobře, dojeďte. Středeční odpoledne bude prosluněné s teplotami od 26 stupňů na severovýchodě po 35 stupňů na jihu Moravy. Zítra se teploty vyšplhají na 32 až 36 v nížinách, mimo severovýchod až na 38 stupňů, ale odpoledne už se na jihu ojediněle může objevit přeháňka nebo bouřka. Tolik zprávy a teď už je připravený další.
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Máme 13 hodin a 8 minut a vyladíte Proglas s Alenou Rubášovou ve středu 29. července. Odpolední proud odstartovala píseň, kterou nám zaspíval David Koller a doprovázel Michal Pavlíček. A dále si budeme hrát třeba Michala Horáka, Davida Herciga anebo kapely Folk Team či Yokohana. Přehled dnešních výročí zařadíme zhruba o půl druhé a od 14 hodin to bude hudební kompas Milana Tesaře. Dnes si představíme album Nepadáš písničkářky Petry Žalmanové. Od 16 hodin vás pak potěší folklorní okénko Heleny Bredfeldové s podtitulem František Segrádo a lidová píseň. Příjemný poslech všech našich pořadů.

před zrcadlem počítám své vrásky a nebojím se ještě říct tiše bez smutku, bez nadsázky, že může jich být klidně trochu víc.

Tak to byla Yokohana, doprovázel Martin Kišperský a Aleš Pilgr. Ve věku 73 let zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu. Z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde obchod vedl až do roku 2023 a patřil ke známým postavám kulturní scény v Brně. Před rokem 1989 královéhradecký rodák Ženíšek pracoval například jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v různých divadlech či asistent produkce a režie v krátkém filmu. Ženíškův obchod s knihami vznikl podle Encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů šlo o první soukromé knihkupectví po pádu komunismu v Československu.

Švédskou zpěvačku Viktorii Tolstoj doprovázel klavírista Jakob Karlsson. V souvislosti s vandalskými činy v poutním místě Medžugorje v Bosně a Hercegovině zadrželi bosenské úřady 31-letého muže, podle místních médií Poláka. Incident se stal v noci na včerejšek. Sochu Panny Marie na Podbrdu, známém jako Hora zjevení, pachatel poškodil černou barvou a nápisem v angličtině znevažujícím Boží matku. U venkovního oltáře kostela svatého Jakuba úmyslně založil požár. Stalo se to krátce před zahájením mezinárodního modlitebního setkání Mladifest. Na festival míří desítky tisíc mladých, včetně poutníků z Česka. Farnost v Medžugorje požádala věřící, aby na incident reagovali modlitbou, půstem a odpuštěním. A diecézní biskup Petar Palič prohlásil: svatyně se dají obnovit lidskýma rukama, ale ještě důležitější je obnova lidských srdcí.

Je 2:30 a na Proglasu si tedy povíme něco více o dnešních výročích. Prožíváme středu, 29. červenec 2026, je památka svatých Marty, Marie a Lazara, sourozenců, Ježíšových současníků a přátel. Marta je patronkou hospodyň a kuchařek, dělnic, pradlen i hostinských. Dříve památka výslovně patřila jen Martě a rozšířil ji papež František. Martu z Betánie, nedaleko Jeruzaléma, chválí Kristus v evangeliu jako dobrou hospodyni a vzornou hostitelku. Když si stěžovala, že Marie jí v domácnosti nepomáhá a stále jen naslouchá jemu, reagoval: jsi pečlivá a staráš se o mnoho věcí. Jedno však je potřebné. Marta neporozuměla, ale když brzy na to přišla o Lazara, v pláči volala: pane, kdybys tu byl, nezebřel by můj bratr. Vím, že o cokoliv požádáš Boha, on ti dá. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. Po tomto vyznání Ježíš probudil svého přítele znovu k životu. Kardinál Tomáš Špidlík vykládal, cituji: i v naší činnosti se mají stále setkávat Marie a Marta podle okolností a vhodných okamžiků, tak i my, řečeno obrazně, přijímáme do domu jako hosta samého Krista. Martám k dnešnímu svátku přejeme z Proglasu všechno nejlepší. Jejich jméno z aramejštiny znamená paní domu, hospodyně anebo pečlivá.

To byla Pěna dní v podání Davida Herziga. Jak už jsme připomínali, před 170 lety zemřel německý hudební skladatel, klavírista, kritik a spisovatel Robert Schumann, typický představitel komponisty a univerzálního umělce vrcholného romantismu. V Lipsku založil nový časopis pro hudbu, který se jako první periodikum soustavně zabýval hudební kritikou a Schumannova žena Klara proslula jako nejúspěšnější klavírní virtuózka 19. století. 170 let nás také dělí od úmrtí Karla Havlíčka Borovského, vynikajícího žurnalisty, spisovatele a překladatele, známého satirika a kritika nejen povrchního sentimentálního vlastenectví. Cituji, kéž by nám pánbů všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil, čteme u něj. A před 145 lety přišel na svět apoštol jednoty křesťanů lyonský kněz Paul Couturier, otec duchovního ekumenismu. Usiloval o rozšíření týdne modliteb za jednotu mezi všechny křesťany. V něm má podle něj jít především o společenství modlitby mezi křesťanskými bratřími a sestrami, protchnuté touhou po obrácení nás všech k Bohu, zdroji jednoty. Čtvrt století před svoláním druhého vatikánského koncilu Couturier napsal: jestliže jednota křesťanů závisí na pravdivé a tudíž pokorné modlitbě, na znějícím konfiteor, a je-li zasazena do duchovního kontextu, pak z toho vyplývá, že před každého z nás klade otázku osobního posvěcení.

Dospívala Petra Žalmanová. Byla to píseň z jejího nového alba Nepadáš, které si blíže představíme dnes od 14. hodiny. 29. července 1905 se narodil švédský politik, ekonom a diplomat s Nobelovou cenou za mír Dag Hammarskjöld, druhý generální tajemník OSN, podle amerického prezidenta Kennedyho největší státník 20. století. Do čela OSN nastoupil těsně po Stalinově smrti, byl přitom až pátým kandidátem, na kterém se velmoci nakonec zhodli. Zasloužil se o osvobození amerických pilotů zajatých během války v Koreji, o řešení Suezské krize a také Konžské krize. Prosazoval zásady preventivní diplomacie, tedy že problémy uvnitř mezinárodního společenství se mají řešit dřív, než naplno propuknou. Zahynul při málo objasněné letecké katastrofě v Zambii roku 1961. Historik a publicista František Schildberger připomíná, cituji, při návštěvě Daga Hammarskjölda v Československu napsalo mu několik vězenkyň pardubické věznice v čele s profesorkou Růženou Vackovou dopisy, včetně matky Vojtěchy Hasmandové. Každá se zaměřila na jeden aspekt útlaku komunistického režimu, matka Vojtěcha na náboženství. Adresát však dopisy nikdy nedostal a odesílatelky se dočkaly vyšetřování a korekce. 53. narozeniny dnes slaví kaplan Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské fakultní nemocnice Praha, major Dan Petříček, duchovní Českobratrské církve evangelické, a 80. narozeniny slaví hlasatelka a moderátorka veřejnoprávní televize Saskia Burešová.

Michal Horák dospíval na Proglasu ve 13 hodin a téměř 50 minut. No a já bych vás teď ráda pozvala k poslechu večerních pořadů Proglasu, Jak se vám líbí a Radio Report. Pořad Jak se vám líbí ve 7:45 večer přinese rozhovor s chorvatskou zpěvačkou a skladatelkou Fanny Solomun. V rozhovoru povypráví o tom, jak vznikají její písně, proč má nejraději komorní koncerty v triu a jak se postupně zapojuje také do hudební produkce svých nahrávek. Řeč bude také o jejich hudebních inspiracích od disneyovských soundtracků přes současný pop až po world music. Dozvíte se, proč zpívá výhradně chorvatsky a proč věří, že emoce v hudbě překonávají jazykové bariéry. Součástí pořadu budou samozřejmě ukázky z tvorby této výrazné představitelky mladé chorvatské hudební scény. No a ještě Radio Report. Hrůza ruské agrese na Ukrajině nás zasáhla nepřipravené. Těžko říct, zda někdo někdy absolvoval výcvik, jak pomoci napadené zemi. Pravděpodobně ne. Bylo třeba rozhodnout se a neprodleně pomáhat a jednat. Manželé Milena a Josef z Bystřičky na Valašsku se rozhodli a začali pomáhat hned v únoru roku 2022 a jejich pomoc neustává ani v pátém roce ruské agrese. Nejsou sami, podobně angažovaných lidí je nejen na Valašsku dost. Jak oni dva vzpomínají na čas, kdy to všechno začalo a v čem především spočívá jejich pomoc dnes? Na to se jich v Radioreportu od 20:15 bude ptát Daniel Ženatý.

bude večer doma, to já vám budu přečítat z chaloupky strýčka Toma.

Je tu 14. hodina a začíná tedy odpolední hudební kompas na Proglasu. Písničkářka Petra Žalmanová vydala v červnu nové album s názvem Nepadáš. Poslechneme si z něj tři ukázky. Ta první se jmenuje Chceš víc.

Posloucháme písně Petry Žalmanové a Richarda Reska. Ona píše texty, on skládá hudbu. Od roku 2021 tvoří sehranou autorskou dvojici a nejčastěji vystupují v komorním obsazení jako duo. Koncertují zpravidla v klubech, kavárnách, galeriích i na folkových festivalech. Sama Petra Žalmanová v minulosti vystupovala jako host na koncertech Jiří Schillinger Memory Bandu a vystoupila také po boku Viktora Sodomy, Petra Koláře nebo Petra Jandy. V roce 2019 se představila také jako hostující zpěvačka na sólovém turné Štěpána Soukupa ze skupiny Zakázaný ovoce. Ve své autorské tvorbě propojuje prvky folku i popu a důraz klade na melodické skladby, osobní výpověď a srozumitelné texty. My si z jejího nového alba Nepadáš poslechneme ještě písně V poli kopretin a Blues pro bláznivou holku.

Poslouchali jsme písně z nového alba Petry Žalmanové. Zítra ráno se v Hudebním kompasu budeme věnovat kubánskému pianistovi Omaru Sosovi, který se po 3 letech vrací do Brna na festival Maraton hudby. A zítra odpoledne si představíme dánskou skupinu Tone of Voice Orchestra. Hudební kompas připravil Milan Tesař.

Švédského písničkáře Jose Gonzálese teď na Proglasu střídají Angels of Libra. Německá kapela, která na svém novém albu Road to Mandalay kombinuje soul, rhythm and blues, reggae a orchestrální aranže. Vedle zpěváka Natena Johnstona se na nahrávce podílí řada dalších hudebníků, včetně trumpetistů, saxofonistů, smyčcového kvarteta anebo hráčů na Hammondovy varhany a vibrafon.

Poslouchali jsme španělské duo Blanca Altable a Chuchi. Teď nám zaspívá Míma Krajčová píseň z alba Kvitnutie.

0: 14 hodin, téměř 31 minut. Od mikrofonu Proglasu vám hezké středeční odpoledne přeje Alena Rubášová. Právě běží odpolední proud písní, zpráv a pozvánek na akce po republice. V 16 hodin jej vystřídá folklorní okénko Heleny Bretfeldové s podtitulem František Segrádo a lidová píseň. A od 17 hodin 10 minut si pak můžete poslechnout reprízu pořadu Jak se vám líbí. A bude to repríza z května 2026. Po delší době totiž vydala nové album kapela Alibaba, která hraje folk s prvky blues a jazzu. A nazvala jej Furt stejný. Nabízí na něm nové písně svého kapelníka Miroslava Vepřka. Mimo jiné jednoho z prvních držitelů ceny Proglasu za krásu slova. Právě Vepřek, který je docentem na katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci, bude hostem Janise Morase v pořadu Jak se vám líbí dnes od 17 hodin a 10 minut.
1: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kap.

0: Jak ti bídní filištíní válkovést nebyli, nyní až potkali Davida.
1: David šel do války volky ne volky, z velké dálky nesel bratrům homolky.
0: V pochodu se cvičil v hodu, dal si pro Frejčka příhodu.

0: To byl brazilský zpěvák Pedro Volta. Měsíc po ničivém zemětřesení se Venezuela stále vyrovnává s následky. Neštěstí si vyžádalo přes 4000 obětí a způsobilo škody v řádu desítek miliard dolarů. Obnovu podle odborníků komplikuje nejen rozsah zkázy, ale také dlouhodobé problémy se stavem budov a infrastruktury v zemi. Otřesy poškodily také desítky kostelů. Místní církev se zapojila do pomoci obyvatelům i do debat o podobě obnovy země.
1: V arcidiecézi Caracas bylo poškozeno nejméně 25 kostelů, včetně katedrály. Bohoslužby se z bezpečnostních důvodů dočasně přesunuly do venkovních prostor, informuje zpravodajský server Zenit News. Venezuelští biskupové ve svém poselství nazvaném Samaritáni svědkové naděje vyzývají, aby obnova zajistila lidem bezdomova důstojné bydlení, práci i duchovní a psychologickou pomoc. Připomínají také, že pomoc má zahrnout všechny, kdo žijí v chudobě nebo jsou na okraji společnosti, například nemocné, migranty, zaměstnance a důchodce s nízkými příjmy nebo politické vězně. Biskupové také ocenili solidaritu obyčejných Venezuelanů, záchranářů i dobrovolníků, kteří pomáhali při hledání přeživších a následné pomoci. Odmítají výklad, že zemětřesení bylo božím trestem a zdůrazňují, že Bůh je přítomen mezi trpícími i mezi těmi, kdo jim přicházejí na pomoc. Pro Radio Proglas Petr Pospíšil.
0: A tématu se podrobněji věnujeme na webu Proglasu v jeho zpravodajské části.

0: Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi vysokými teplotami na celém území Česka. Během dneška v nízkém stupni nebezpečí, ale od noci na pátek ve vysokém. Denní teploty mohou překročit i 37 stupňů Celsia. Riziko vzniku požárů se pak týká zejména jihu Moravy, Vysočiny a západních Čech. Odborníci upozorňují i na biologickou zátěž. Vlna veder může způsobit přehřátí organismu a dehydrataci. Lidé by proto měli ve větší míře pít nealkoholické nápoje a fyzicky náročné aktivity provádět v chladnějších částech dne. Před koupáním ve vodě, kde nesledují hygienici výskyt sinic, mohou lidé otestovat přítomnost těchto zdraví škodlivých organismů pomocí PET lahve. Postup je podle pražské hygieničky Heleny Mikulášové jednoduchý.
1: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty sinice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam sinice.
0: Hygienici testují vodu na vybraných koupalištích většinou jednou za 14 dnů. Od minulého měření platí například zákaz koupání na Džbánu v Praze a vzhledem k aktuální situaci bude zřejmě platit i nadále.

0: Poslouchali jsme argentinské sesterské duo Las Hermanas Caroni. Teď píseň Aviatic, Jan Spálený a kapela ASPM.
1: Úplně šedivej panáček. Na druhém konci světa

S mravenci v žaludku bolavým, provázek všedních dnů přesek, když ty pytle ke křeslu přichyt. Vyletěl drze do nebe, nejmenší na celém světě, ani si nevzal

0: zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin. Pokračuje odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: Jih Evropy naplno zasáhla v pořadí už čtvrtá vlna veder. Aktuální situaci a i dopady na cestovní ruch probereme už za moment. Některé postižené části hlavního města vyzývají pražské letiště, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. V Černé Hoře si ženy budou moci každý měsíc vybrat 2 dny menstruačního volna, inspirace i pro naše zákonodárce. A vezmeme vás i na nejosamělejší národní kulturní památku u nás. Tento program do 15:30 na vás čeká po zprávách Moniky Vrchotové.
3: Přeji dobré odpoledne. Rodiči dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou. V roce 2030 by to mohlo být kolem 3,5 miliardy korun. Senátoři při dnešním schválení vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce firmy Wildberries a také ropnou rafinérii v Ryazani.
4: Obyvatele Ryazaně velký ukrajinský dronový útok probudil nad ránem. Podle záběrů z tamních sociálních sítí se v okolí oblastního města ozvalo asi 15 velkých explozí. Sklady Wildberries, otevřené před 3 lety, byly přímo zasaženy a začaly hořet. Distribuční centrum disponovalo plochou 175 tisíc čtverečních metrů. Plameny byly vidět také v ryazaňské ropné rafinérii. Další rafinérii patřící společnosti Lukoil Ukrajinci zasáhli u města Perm. Drony zničily nebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Brjanské oblasti, potvrdil ukrajinský generální.

0: Krizový štáb. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder, která by měla trvat až do neděle. Španělská meteorologická služba varuje také před extrémním rizikem vzniku požárů. S těmi se nadále potýká i Francie. Situaci v obou zemích se budeme v odpoledním plusu podrobněji věnovat po zprávách. Také správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň.
3: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale vzhledem tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
2: Informace o případných požárech můžou turisté volat přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo na linku integrovaného záchranného systému 112. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindseym Grahamem, který náhle zemřel 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor také pohřbený. Už včera uctili jeho památku ve Washingtonské národní katedrále, kde smuteční řeč pronesl americký prezident Donald Trump. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
4: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
5: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
2: Letos 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma, rozhodlo Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí i galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí, dodává dál šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy.
6: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky ve správě Národního památkového ústavu. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu. Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
2: Teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky od kilometru 181. Čekejte silný provoz, více se popojíždí od kilometru 190. Celý úsek do omezení pojedete v osobních autech půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL ze 13. kilometru pojedete pomaleji. Kolona pokračuje až k D1. Osobní auta jedou za sjezdem na Židlochovice výrazně rychleji. Znovu se popojíždí pak od sjezdu na Modřice. Na D8 osmičce z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Ze 4. kilometru pojedete v koloně až do Kbelské ulice. Levý pruh jede o něco rychleji. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Hlavenec. Na 17. kilometru sekají trávu, je uzavřený levý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. A na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru je silný provoz. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech. Tam je to na více než půl hodiny. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Zítra odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Noční teploty poklesnou na 20 až 16, v údolích až na 14 stupňů. Zítřejší maxima 30 až 36, v nížinách mimo severovýchod až 38 stupňů. Na horách bude kolem 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Jste zpět na Proglasu, od mikrofonu vám hezké středeční odpoledne přeje Alena Rubášová. Zahájení filmové a hudební přehlídky Litomyšl Fest se odehraje dnes večer. Prvním bodem programu bude hudební drama All That Jazz z roku 1979. Film sleduje polosmyšlený život režiséra a také tanečníka a choreografa Boba Fosse. Na organizaci festivalu se podílí skupinka přátel, sdělil hlavní organizátor Ondřej Trojan, který je také režisérem a producentem.
1: Náš hlavní štáb čítá asi 12 lidí a ten úplně nejdůležitější jsou 4 lidi, který to připravují v průběhu celého roku, takže vlastně jsme punkový festival. Určitě to nechceme měnit. My ten punk máme rádi a máme rádi improvizaci. U toho českého filmu při natáčení jsme už na to zvyklí, protože tam bez improvizace se nedá nic natočit, takže zůstaneme už jako vždycky jako punkový festival.
0: V 5 nadcházejících dnech Litomyšl Fest nabídne projekce v 7 různých sálech. Slavnostní premiéru zažije nový seriál České televize Na tělo v režii Jana Hřebejka podle knižní předlohy Martiny Formanové. Bude se promítat po částech každý festivalový večer.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: To byla na Proglasu slovenská kapela Sila a její single Lůka. 81 let uplyne pozítří od ústeckého masakru, poválečného vraždění německého obyvatelstva v Ústí nad Labem. V rámci roku smíření v litoměřické diecézi tragédii a její oběti připomene vedle pietního aktu u pomníku v Krásném Březně a vedle ekumenické modlitby na železničním mostě i bohoslužba v kostele na nebevzetí Panny Marie.
1: Vzpomínková akce začne v pátek 31. července ve 14 hodin v ulici U Cukrovaru u pamětní desky připomínající české a německé oběti výbuchu muničního skladu. Zúčastní se jí zástupci rodáků německé národnosti a jejich potomků, tak i představitelé spolků a veřejného života. Setkání bude zakončeno modlitbou a společným symbolickým odhozením květin do proudu řeky Labe. Poté jsou účastníci zváni ke společnému setkání na faře. V 18 hodin bude v arciděkanském kostele sloužena mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro Radio Proglas Olga Valentová.

0: Každoroční přesuny kněží po brněnské diecézi proběhnou letos v menším rozsahu. Koncepci proměn pro Glasu rozvedl generální vikář Pavel Kavka.
1: V letošním roce v brněnské diecézi změní své působiště velmi malý počet kněží. Ty personální změny se týkají asi jenom 6 kněží ve službě faráře a 2 kněží ve službě kaplana. Potom jsou tam změny, které vznikly v důsledku toho, že se změní třeba kněží v řeholních komunitách, ale to je víceméně záležitost těch řeholních komunit. Jakékoliv personální změny jsou vždycky zatěžující pro všechny, jak pro kněze, tak pro věřící, tak i pro představené. Protože to není nějaká zábava, ty změny se nedělají jen tak, vždycky je to vyvoláno potřebami v diecézi. Často je to, že třeba ten kněz onemocní nebo není schopen vykonávat svou službu. Potom jsou to změny, které jsou vyvolány potřebou nějaké specifické služby, třeba letos se mění od spirituál na biskupském gymnáziu. A pokud těchto potřeb v tom roce nevznikne mnoho, tak také není důvod bezdůvodně měnit působiště kněží.
0: Zhrnul rozsah výměn generální vikář Pavel Kavka a doplnil, že každý přesun je výsledkem desítek či dokonce stovek hodin rozhovorů, jednání, posuzování, naslouchání i vysvětlování, když vedení diecéze hledá, co je správné pro dané kněze i věřící s farností.

jste u nás i jako doma. Proglas.

0: Hrála nám kapela Humenéčko. Netradiční večerní prohlídku chystají na konec pracovního týdne západočeské kláštery Kladruby, Plasy a Teplá. Akce Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám v nich bude v pátek a v sobotu, tedy 31. července a 1. srpna. Večer zpestří hra s tajenkou, která podle pořadatelů pomůže vnímat detaily, které při běžné denní návštěvě mohou uniknout. Vícekastelán Kladrubského kláštera Milan Zoubek.
1: V Kladrubech si návštěvníci můžou projít interiér klášterního kostela na nadvzetí Panny Marie a dostanou se i do ambitových chodeb nového konventu. Buď můžou jenom tak volně tyhle ty interiéry projít a načerpat třeba energii, nebo si je vlastně prohlídnout, nebude na ně tlačit průvodce, že musí jít někam jinam do jiné části. A nebo dostanou od nás otázky, dostanou herní kartu, pokud ji nebudou mít, můžou si vyluštit část tajenky. Ta tajenka je vlastně rozdělená mezi tři kláštery. Mezi Kladruby, Plasy, Teplou. Ta jedna část je právě v Kladrubech. Když to úspěšně vyluští a bude to první klášter, který navštíví, tak dostanou odznak a ten odznak slouží jako vstupenka do těch dalších dvou klášterů zdarma. Celý tohle to můžou absolvovat buď v pátek anebo v sobotu. Mají na to vlastně dvě noci. Ze zkušeností předchozích ročníků už víme, že někteří to dokážou za tu jednu noc hravě. Ty otázky jsou zaměřené na ty interiéry. My to máme navíc ještě ozvláštněný tím, že každou celou hodinu, zhruba tak na 5-10 minut návštěvníci dozví od průvodce něco o historii. Můžou si to poslechnout, ale nemusí zase, k tomu nikdo jako nenutí.
0: Popsal kastelán kláštera Kladruby Milan Zoubek a upozornil, že sobotní program začne kvůli koncertu o hodinu později, tedy ve 20 hodin.

0: To byla kapela Žambuši a jejich píseň Skrýš. Čeští františkáni vydali audioknihu vzpomínek bratra Benedikta Holoty na léta komunistického útlaku. Nebyl jsem hrdina. Obsahuje 15 epizod v délce okolo 20 minut a dostupná je zdarma. Autor a zároveň interpret odešel v dubnu ve věku 103 let jako nejstarší člen tuzemské řádové provincie.
1: Ta audiokniha jsou vzpomínky bratra Benedikta na svoje období totality a je to nesmírně zajímavé, protože on vstoupil do řádu a hned krátce po vstupu v noviciátě zažil akcika a teď tam popisuje, jak byl různě internovaný a tak dál. A člověk tam slyší takový boží vedení a je to psané i s takovým humorem a s takovou nadsázkou, je to opravdu moc pěkné poslouchání. My jsme vzali DVDčka, které někdo s Benediktem natočil a které měl u sebe, ale které se natáčely pomocí techniky tehdejší doby a to se povedlo pomocí umělá inteligence vyčistit různě, odstranit takové ty zakašlání a tak dál, takže je z toho teďka plnohodnotná audiokniha.
0: Ozřejmil pro Glasu bratr Bernard Mléčka. Audioknihu Nebyl jsem hrdina si mohou zájemci bezplatně stáhnout na webu českých františkánů anebo poslechnout na platformách YouTube a Spotify.

0: 17 hodin a právě v tuto chvíli přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Americký prezident Trump po iránských útocích v Jordánsku pohrozil odvetou. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. U středečních zpráv Plus vás vítá Monika Vrchotová. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa odpoví na noční iránské útoky na americké vojenské základny silou. Šéf Bílého domu to nastínil stanici Fox News. Potvrdil, že protivzdušná obrana zneškodnila balistické rakety mířící na základny Spojených států v Jordánsku. Trump taky tvrdí, že noční americko-saudské údery na proíránské milice v Iráku byly koordinované s vládou v Bagdádu. Úřad iráckého prezidenta ale tyto útoky odsoudil jako zjevné narušení suverenity země. Podle koalice polovojenských skupin při nich zemřelo nejméně 20 lidí. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
2: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
1: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Do Česka se vrací tropické teploty. Zítra bude až 36 stupňů, v pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne ale teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
1: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci queer komunity World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do

0: davu na Prideu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu a dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské televize CBC zvýší taky Pride v Montrealu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora, doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
1: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
0: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Ještě krátce z dopravy. Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Ve směru na D1 postojíte od dálnice D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc. A na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilová postojíte v koloně. Za Lanovým mostem je po vážnější nehodě průjezdný levý pruh zdržení 30 minut. V Dobříšské je silný provoz v obou směrech. Vilznova je ucpaná také obou směrně. Na Rašínově nábřeží se popojíždí od Vyšehradského tunelu k tančícímu domu. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno. Odpoledne se na jihu ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Noční teploty poklesnou na 20 až 16 stupňů. Zítra bude 32 až 36 v nížinách, mimo severovýchod až 38 stupňů. A po zprávách už začíná 20 minut Radiožurnálu.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Posloucháte Radio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Janis Moras a vítám tady také svého dnešního hosta Miroslava Vepřka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ahoj vlastně, my jsme
1: Ahoj.
0: Si potykali takhle.
1: Přesně tak.
0: No ale já jsem zaváhal trošku u toho skloňování a zaváhal jsem velmi správně jednak proto, že Miroslav je také docentem na katedře bohemistiky, takže jak to je? To je jako docela takový patřičný příjmení pro bohemistu.
1: Tak já myslím, že by se našli ještě patřičnější, třeba Novák, aby to bylo jako třeba nejčastější, nebo Novotný, myslím, že ještě častější příjmení. Ale tak zase aspoň člověk může, já se zabývám vývojem jazyka, takže můžu vysvětlit, no, jak k tomu došlo, že v některých příjmeních a v jiných slovech občas v některých pádech vynecháváme E, což je případ i toho mého příjmení, takže si to skloňoval naprosto správně.
0: Dobře, tak to jsem rád, že takhle na úvod jsem se nezmýlil. My dneska budeme představovat nové album kapely Alibaba. Album s názvem Furt stejný a o tom, co je furt stejný a jestli je furt stejný, tak o tom si budeme povídat po úvodní písničce z tohoto alba a pustíme si na úvod rovnou titulní skladbu.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album. Vydala ho po mnoha letech vlastně, protože vy jste tu, Mirku, byli se ženou v roce 2017 naposledy u Milana Tesaře. Tehdy jste se bavili o tehdejším nejnovějším albu Vracím se domů. No a ono už je to pěkných 9 let vlastně. Co jste dělali celou tu dobu? Kromě covidu, to se tak opakuje, že no, byl covid a tak dále. Někoho to zabrzdilo, někoho to akcelerovalo. Jak to bylo u vás?
1: No, já si myslím, že nás to asi spíš zabrzdilo, ale zase člověk vzhledem tomu, že vlastně tu hudbu neděláme profesionálně, tak to nemělo žádné fatální následky a možná to byl takový jako nakonec hezký oddych. Člověk si mohl srovnat v hlavě něco, přemýšlet, jestli chce dělat některé věci dál stejně nebo jinak. No a taky to byl čas třeba trošku zase zapracovat na nových písničkách a takže nějaké chvilkové zbrždění, ale jinak v pořádku. Myslím si, že nic zásadního se nestalo.
0: Takže u Alibaby furt stejný?
1: V podstatě furt stejný, s jednou změnou de facto, která na té desce myslím si, že je velmi slyšet. A jsme moc rádi, že vlastně se k hraní s námi vrátil basák, baskytarista Petr Kolář, který z různých důvodů hrál s náma kdysi, pak prostě odešel, protože měl jiné povinnosti a tak dále. Pak se stal naštěstí primářem v nemocnici a už si ten čas může trošku manažovat lépe, takže od té doby se teď se s náma vlastně k nám vrátil. Hraje s náma, ne úplně na všech koncertech, ale na většině z nich jo a hlavně s náma nahrál tu desku, což si myslím, že ta baskytara, ten jeho přínos je tam opravdu jako vidět a máme z toho radost.
0: Takže to je taková výraznější změna oproti té desce minulé, v té době jste byli a fungovali jako trio.
1: Přesně tak, s tím, že jsem tam, myslím, že asi do dvou písniček nahrál kontrabas já osobně, ale to samozřejmě nedosahuji takových kvalit.
0: Taky rok 2017 už je poměrně dávno za námi, tak já jenom připomenu, že jste, nebo aspoň se tak inzerujete jako olomoucká kapela, hrajete folkovou muziku inspirovanou starým swingem a blues, to ostatně zaznívá stále na vašich nahrávkách i na té nové, furt stejný. A jenom co se týká nějakých letopočtů, tak prameny se liší, jestli je to rok 2001 nebo 2003, kdy jste vznikli.
1: No ty prameny se liší proto, že v roce 2003 jsme začali fungovat jako opravdu pod tímhle názvem. Mm-hmm. 2001 jsou nějaké počátky, ale jsme stejně už všechna výročí jako prošvihli, takže jo, to neřešíme, že bychom to počítali a měli, stříhali metr, kdy bude které výročí. To je prostě z tohoto jednoduchého důvodu. Jako ono se to ostatně jako dá asi úplně, prostě nemáme nějaký moment, že bychom si řekli ano, prostě v téhle chvíli naše kapela vznikla.
0: To já jsem právě se chtěl zeptat, jestli jste teda slavili vlastně 20 let v roce 23, anebo 25 slavíte letos.
1: No, když to tak říkáš, tak možná, že bychom nějakou oslavu mohli udělat, ale přiznám se, že jako tohle opravdu nikdy nějak zásadně moc neřešíme. A 25, to je hezký, no.
0: Poslední dva letopočty ještě. Rok 2003 teda jste byli poprvé na Proglasu živě.
1: No, tak to by mohl být ten milník, takže jsme prošvihli 20. výročí.
0: Ale zase vás čeká 25. za dva roky.
1: To je pravda, no. No a jsme mladší tím pádem, tak to je super.
0: Tak a úplně poslední, ty jsi historicky druhým držitelem ceny Proglasu za krásu slova z roku 2004. Hmm. Takže to byly ty počátky, ta nultá léta vlastně 21. století. Tak pojďme si hrát, pojďme si pustit další písničku z vaší nové desky, furt stejný. A my jsme si poslechli tu titulní a já jsem zmiňoval Olomouc a prostě obecně Moravu, řekněme, tak si pojďme dát Ohně nad Moravou.
2: Kdysi jsem byl smutnej jako želva, teď už jenom toužím jako pes. Po ohlodaný kosti třeba zelva a volnej gatích, do kterých bych vlez.

0: Miroslav Vepřek z kapely Alibaba je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Kapela vydala po letech nové album s názvem Furt stejný. My jsme si tady teda zhrnuli trošku, že vlastně je to tak furt stejný, řekněme, ale vlastně není, protože přece jenom léta plynou a člověk se vyvíjí a prostě hraje i ty starší písničky třeba jinak. Co je jinak z hlediska autorského, řekněme? Jsou třeba jiná témata, která tě najednou zajímají, anebo jsou to jenom nové přístupy ke starým tématům?
1: To musí posoudit někdo zvenčí, protože já si programově neříkám, jako teď budu psát o tomhle, to bude moje téma a tak dále. Takže to si netroufnu říct. Co se ale asi změnilo, nebo spíš jako trošku převážilo, je to, že hudbu k našim písničkám vlastně ve většině případů napsal Jirka Krbeček z kapely, že jsme se dohodli takhle. Já jsem zjistil, že on má perfektní hudební nápady a moje melodie, protože já, když píšu text, tak vždycky mám tomu nějakou pracovní melodii. Moje melodie se mi jako nikdy tak nelíbily jako ty jeho, takže tady jsme udělali takovou jako novější formu té autorské spolupráce. Je ale pravda, že většinou aranže a tyhle věci, to je pořád, je to furt stejný, protože to je v podstatě kolektivní dílo, každý tam nějak přispěje a nějak prostě k tomu dospíváme. Takže tohle je furt stejný.
0: Mm-hmm. Je to teda tak, že tady v podstatě ve všech případech je hudba Jirky Krbečka a tvoje jsou texty. A když říkáš, že máš pracovní melodii, tak ty mu ji přehráváš, nebo to je jenom pro tebe, aby ty slova visely na nějakých notách provizorně?
1: Většinou je to jenom pro mě, ale právě, že než jsme zjistili, že tenhle model bude fungovat, tak to bylo tak, že jsem udělal nějakou pracovní nahrávku, on si to poslech a řekl, že by udělal lepší melodii, ale jinak mu primárně pak dám jenom ten text, ale je pravda, že tam něco, že třeba on, že jsem měl nějaký nástřel melodii a on ho dodělal, takže tam máme něco společně a tak dále, ale většinou je to spíš jako pro mě a takhle to funguje.
0: Takže ho nemáte nic půsté?
1: No právě, já ho nechci jako prostě svést nějakou už svojí představou.
0: Takže pak vlastně ta písnička v podstatě vzniká podruhé, co se týká hudby. No. A jak je to pro tebe třeba vlastně slyšet jí teda s tou jinou melodií, s tou novou melodií? Máš třeba nějaké právo něčeho, jako je veto?
1: No, to bych teoreticky asi měl, protože jsem jako dominantní v kapele, co se týče tady toho, ale vždycky jsem prostě zjistil, že fakt je to skvělá melodie a velmi rád jsem jako na tu původní zapomněl.
0: Pojďme si pustit další z takových melodií a není to tak dávno, to je název písničky.

0: Není to tak dávno, ale vlastně je to dávno, co byla na Proglasu hostem kapela Alibaba, vydala nové album Furt stejný a o něm si povídám dnes s kapelníkem Miroslavem Vepřkem. My jsme tu komentovali to skloňování, záludné trošku, ale teda mě by to zajímalo, protože já jsem studoval bohemistiku taky, byť neúspěšně, a měl jsem i staroslověnštinu a vím, že ty se zabýváš mimo jiné staroslověnštinou. Tak jak je to historicky teda s tím vynecháváním toho E? Jenom krátkou verzi, prosím.
1: Jenom kratičkou verzi. Ne semestrální tady pravděpodobně je to původní vlastně jarové E, jako střídnice za silný jar, dnes už neexistující, redukované samohlásky a ty se v některých pozicích zanikaly a v některých se z nich stávaly v češtině samohláska E. Hmm. Takže proto v jednom pádě může být a v druhém ne.
0: A vlastně slovenština to občas má, že? Trošku jinak, takže tam vlastně zachovává tady ty případy.
1: Slovenština to má tak, že tam může mít taky E, ale často má O, čili má jinou tu samohlásku. Klasický případ český hrádek bez hrádku, slovenský hrádok bez hrádku.
0: Mm-hmm. No ale tebe by řekli, že tady máme Mirové Překa, že ano?
1: Určitě, určitě.
0: Tak to bylo takové malé jazykové okénko, ale odpusťte, protože já proto mám fakt slabost. No a když už jsme u toho, tak cítíš, že ti to dává velkou výhodu, jako v té textařině, to, že znáš právě třeba i historický původ těch věcí, že si s tím můžeš hrát trošku víc díky tomu, že tyto věci, ty struktury vnímáš?
1: Myslím si, že jo. Rád to využívám a třeba při hledání rýmů, při hledání prostě nějakých pravidelných struktur, protože rád mám a taky někdy píšu poezii ve volném verši, ale prostě ta písnička, nerozpěl jsem k tomu, že by to mělo být jinak, prostě vyžaduje nějaké struktury a myslím si, že mi to jako určitě pomáhá.
0: Co studenti vědí, že děláš muziku, že píšeš texty, máš kapelu a tak?
1: No já jsem se to snažil kdysi jako fakt striktně oddělovat, aby to nevypadalo tak, že prostě já nevím, pozvu studenty na koncert a oni si budou myslet, že dostanou za to zápočet, což bych nikdy neudělal. Takže jsem to jako tak odděloval, ale pak mě překvapilo, jsme byli na nějaké exkurzi a oni prostě znali všechny naše písničky a zpívali si to, ale já jsem tam tehdy měl s sebou kytaru, tak chtěl, jim to zahraju, takže jsem byl jako překvapený. Hlavně i třeba proto, že pravda, už jako nejsem úplně nejmladší, ale když pořád nejsem star, ale tak mě to přišlo, že tam je určitý jako generační odstup. Jo? Přece jenom je to minimálně nebo skoro o celou generaci mladší, ale já jsem zjistil, že vlastně tady v té muzice jako neexistuje. Jinými slovy, že jsem si myslel, že bych pro ně představoval nějakou starou muziku, kterou by oni nebrali. Ale musím říct, že jako v muzice fakt neexistují nějaké věkové hranice a co, jako jsem se dozvěděl, co studenti prostě poslouchají, nemají problém se starými věcmi, prostě mojí třeba milovanou muzikou 60. 50. let, prostě, že tohle pořád se poslouchá a tak mě vlastně došlo, že není problém, že se vůbec nemusím bát, že by třeba ta písnička člověka jiné generace neoslovila. Byl jsem tím překvapený, že to jako si našli a že to vnímají.
0: Jinými slovy, byl mile překvapen, že je to vlastně furt stejný.
1: Co se týče kvalitní muziky, ta furt zůstává jako stejná. Ta svoji kvalitu nestrácí.
0: My jsme tu mluvili o tom, jak píšete, jak skládáte písničky. Jak je to se zpěvy? Jak o nich přemýšlíte, bavíte se? Jak si rozdělujete ty party?
1: Já mám autorský problém v tom, že velice často píšu v první osobě, takže se tam hrozně těžko, nebo není prostě možné do většiny písniček nasadit jako hlavní ženský hlas, působilo by to prostě divně, aspoň nám to tak přijde, kdyby něco prostě jako výpověď jako chlapa zpívala žena, což nás trošku limituje, ale naštěstí naše zpěvačka, moje manželka Jarka je geniální prostě v hledání druhých hlasů. To ona hodí z fleku v podstatě perfektní vokály a je s touhle rolí často spokojená, takže tam potom si to nedochází k žádným třenicím, že bychom se hádali, kdo bude mít ten hlavní hlas.
0: Ty jsi teda vyjmenoval teď vlastně, nebo doplnil tu sestavu aktuální čtyřčlenou, která se stává z tebe, Jirky Krbečka, autora hudby, Petra Koláře, už o kterém jsi mluvil, baskytarist, Ano, baskytaristovi, teď jsem se úplně, jak mám češtináře tady, tak přemýšlím nad každým slovem. A teda tvoje žena Jarmila Vepřková, aha, tam se to hezky v tom příjmení objevuje, o čem jsi mluvil. Takže to je ta čtyřčlenná aktuální Alibaba, která tedy vydala nové album Furt stejný a nás čeká teď další ukázka. Těch písniček je dohromady 11 na tom albu a my si přehrajeme vlastně lehce nadpoloviční většinu. Teď tedy čtvrtá ukázka s názvem Lidská tvář.

0: Olomoucká kapela Alibaba vydala nové album s názvem Furt stejný, vydala ho v prosinci roku 2025 vlastním nákladem 11 nových písniček z pera mého dnešního hosta, kapelníka Miroslava Vepřka. Ty jsi to vyjmenoval, myslím si, i vlastně nástroje plus minus, nebo tak jsme se jich jako letmo dotkli, ale mě tam velmi zaujala třeba, a teď mi řekni, jestli jsem správně, jestli je to lap steel kytara, nebo dobro, nebo co z těch nástrojů vlastně, to je takových těch country nebo bluegrassových, řekněme.
1: Tak to právě není bluegrassová country, to je rezofonická kytara, co používají bluesmeni. Já jako na to nejsem odborník, jenom vím, že to zní skvěle a že to je vyloženě prostě pro to klasické akustické dřevní blues z Delty.
0: Z Delty, řeky Mississippi.
1: Jo.
0: Tak. Vy uvádíte, že už nemá ten váš název vlastně žádnou motivaci nebo možná souvislost se současností, ale pro ty, kteří třeba neví, jak to tehdy před skoro 25 lety vzniklo. Vzpomenete si na to, nebo je to uvádíte právě proto, že třeba už vlastně ani sami nevíte?
1: Asi už úplně moc sami nevíme a asi to jako neřešíme. Asi kdybych dneska zakládal kapelu, tak bych dal nějaký jiný název. Na druhou stranu stalo se nám, že jsme třeba jeden čas na sociálních sítích jako získali určitý nemalý počet sledujících z nějakých arabských zemí. Což tenhle teda jako záhy potom zase oni přestali sledovat, zjistili, že to nemá s touhle kulturou nic společného a asi to prostě nechám bez komentáře.
0: Dobře, je teda pravda, že když já jsem si chtěl vyhledat vaše album přes název kapely na těch streamovacích platformách, tak mi to našlo poměrně spoustu možností a právě dost z nich bylo úplně z jiného regionu než je střední Evropa, ale pak jsem se teda dobral toho správného alba. Takže to je název. A co se týká diskografie, tak kolikáté vlastně album už vydáváte? Kolikátá deska to je za těch, řekněme, skoro 25 let?
1: Jestli dobře počítám, když budu počítat jenom ty, co jsou jako takzvaně oficiální, tak je to páté.
0: Pátá deska, tak to tak jednou za 5 let zhruba.
1: Jo, s tím, že občas jsme měli nějaké prostě možnosti nějakých živáků, dema a podobně, ale co z toho už jsme jako i zdigitalizovali a ty starší věci třeba dáváme tak nějak k dispozici. Takže je těch nahrávek je víc, ale oficiálních 5.
0: A jdete tou cestou, že hrajete písničky, že píšete písničky průběžně, pak je hrajete na koncertech a pak je zaznamenáte, anebo píšete novinky na desku a teprve potom je hrajete živě?
1: My od vlastně první dvě alba jsme nahrávali tak jako klasicky po stopách a ty zbývající máme tendenci co nejvíc nahrávat naživo společně, jako není to klasický živák, ale jde o to, že hrajeme společně a jsme prostě takhle jako snímání, protože jednak naše jako největší vzory hudební to tak dělají a jednak si myslím, že tam prostě v té nahrávce to vždycky je poznat. A z toho důvodu prostě to musíme mít nějak nacvičené, takže to není tak, že bychom asi ani na to nemáme peníze, že bychom šli do studia a tam hledali a jednu písničku dělali týden a spoustu jiných verzí, takže de facto je ta verze prostě, že zkoušíme nové věci, průběžně zařazujeme na koncerty a až se nám toho pár nashromáždí, tak prostě jdeme a nahrajeme to.
0: A nahrávali jste v Olomouckém Českém rozhlasu ve studiu, tak tam to muselo být asi příjemné nahrávání.
1: Jo, jsou tam výborní lidé, kamarádi, ale zároveň jako odborníci. Teď se nám podařilo, že teda Tonda Schindler dělal spíš nějakou, řekněme, tu hudební režii, radil nám třeba s nějakými aranžerskými věcmi. A Zdeněk Slavotínek je zase opravdu jako vynikající po té zvukové stránce a udělal perfektní mix. Přesně jsme si sedli v tom, jako co chceme. A navíc to studio je velké, takže jsme tam prostě se mohli nějak rozptýlit, aby se dalo nahrávat do stop, i když jsme hráli společně.
0: Výsledkem je tedy album Furt stejný a teď mi řekni, jestli jsem správně nebo ne. Vy jste v tom rozhovoru z roku 2017 tady u nás, nebo ty jsi říkal tehdy, že jsi byl pyšnej jako na novej, vlastně tehdy v té době novej verš, anebo možná rým na zkratku Hub.
1: No.
0: A je to písnička Beagle, ve které se to objevuje?
1: Je to písnička Beagle, to je neuvěřitelné.
0: Jak se to spojuje, jo, po letech?
1: jak to je ta krátká doba, no, těch 9 let. Je to tak, no, to je tady v téhle písničce, hlavní uzávěr plynu Hub.
0: Tak pojďme na Beagle.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu kapelník kapely Alibaba Miroslav Vepřek. No, my jsme tu mluvili o tom, jak vznikají písničky, kde jste nahrávali, o té studiové práci tak celkově a o tom, jak vůbec vlastně pracujete s repertoárem. No a jak s tím pracujete naživo? Jak, co vás čeká? Představujete ho teda? Jezdíte? Jak to máte? Průběžně plus minus jste vytížení stejně po ten rok, nebo máte v tom létě ten pík, řekněme, jak se říká hezky česky?
1: No, ono to bývá trošku různé, protože my nejsme moc průbojná kapela, že bychom jako ani nemáme manažera, který by prostě třeba dopředu domluval nějaké ty festivaly a podobně, takže de facto spíš jako čekáme, kdo nás osloví. A to nám dává nějaký ten přijatelný počet prostě vystoupení za rok, protože samozřejmě živíme se i jinak. Nebo živíme se hlavně jinak, tak. Toto prostě nejsme na tom existenčně závislí, takže nevyžadujeme, abychom měli prostě 10 koncertů každý měsíc. Je to samozřejmě tak, to letní, jako myslím, že se to dá v zásadě rozdělit na nějaké letní období, kdy je prostě víc hraní pod širým nebem, festivaly, ať už větší či menší, a potom hlavně podzim, kdy prostě máme pár nějakých klubových akcí, i třeba v Olomouci, kdy hrajeme společné koncerty s někým, což je jako model, který se asi nám osvědčil nejvíc, oni nás pak pozvou taky někam a my zase je a podobně, a jsou to navíc kapely prostě, které máme rádi lidsky i hudebně, takže takhle by se to dalo nějak rozdělit.
0: Kdyby vás chtěl někdo sledovat, podívat se, kde hrajete v nejbližší době, tak...
1: No úplně nejlepší informace jsou na Facebooku. Když dáte sledovat naši facebookovou stránku, vyhledáte si nás, tak tam se dozvíte úplně všechno aktuálního, nejnovějšího. Máme v plánu webovky, ale to už máme asi tak 10 let a pořád se k tomu nemůžem dokopat, tak to možná taky chtěl bych se to naučit na stará kolena a nějaké webovky prostě kapelní pěkné, přehledné udělat.
0: No, byl by to pěkný dárek k 25. nám.
1: Ať už je budeme slavit nikoliv.
0: Ať už letos nebo za 2 roky.
1: Jasně.
0: Tak jako takový pěkný dárek. Dobře, takže Facebook, album je k poslechu na streamovacích platformách, je dostupný teda jednak online, ale také ve fyzické podobě?
1: Ve fyzické podobě ho nějakou formou budeme mít. My jsme ho teda vydávali vlastně přes prodej hudbu Suprafonu, takže když si ho někdo chce koupit digitálně v MP3 nebo v tom ve Fleku, tak samozřejmě může na prodej hudbu Suprafon a jinak se dá přesně na těch platformách. A chceme taky jako takový dárek vlastně pro naše fanoušky ještě udělat zpěvníček a k tomu přihodit i ten nosič. A to snad bude před prázdninama.
0: Říká můj dnešní host Miroslav Vepřek. Mirku, díky, ať se daří.
1: Díky moc a díky za pozvání všichni posluchači Radia Proglas. Mějte se krásně.
0: Představili jsme si dnes nové album kapely Alibaba furt stejný a z něj si na závěr pustíme ještě písničku Mí synové. V tuto chvíli mi nezbývá, než vám poděkovat za to, že jste poslouchali, a pokud byste se chtěli poslechnout rozhovor ještě jednou, případně nějaké další nebo starší třeba s kapelou Alibaba, tak můžete na webu hudebnirozhovory.cz. Zvuk měl dneska na starosti Šimon Vítek, od mikrofonu se loučí Janis Moras. Těším se opět příště. Naslyšenou.
2: Mí synové jsou jeden jako druhý.

Vážení přátelé, řada z nás během prázdnin čerpá dovolené a vyráží za nevšedními zážitky do různých částí naší vlasti či do ciziny. Jde o chvíle, kdy vystupujeme ze své každodenní rutiny a z pracovního i rodinného stereotypu. Vystoupení ze zajetých kolejí tak člověku přináší jisté obohacení. Obohacení v podobě načerpání nových sil a energie, prožití a sdílení zážitků s lidmi, které máme rádi, lepší poznání sebe sama a našich nejbližších. A i nepříjemnosti a rodinné neschody, které nás mohou během dovolené potkat, pro nás mohou být obohacením. Neboť mohou ukázat, že s našimi vztahy není vše v pořádku a měli bychom na nich více pracovat. Na důležitost vystoupení ze zajetých kolejí, stereotypů a denní rutiny si vzpomenu vždy, když v evangeliích čtu o tom, jak Ježíš nesetrvává na jednom místě, ale stále někam chodí. Ježíš si mohl zřídit krásnou živnost. Lidé z široka daleka za ním přicházeli s nadějí, že je uzdraví. A vzhledem k tomu, že Ježíš uzdravoval svou božskou mocí, tak s uzdravováním neměl žádné náklady. To představuje úžasný business

jsme ustrnuli a co nám nedovoluje posunout se dál. A právě období dovolených může být časem, kdy dokážeme na svůj běžný život nahlédnout s jistým odstupem a uvědomíme si, že změna a opuštění každodenního stereotypu a zaběhnutých pořádků nám může být ku prospěchu a někam nás posunout. Přeji vám krásnou dovolenou, naplněnou Božím pokojem, který se z dovolené přenese i do všedních dní. Amen.

Bylo 18 hodin a my vás zmeme k modlitbě růžence. Dnes se budeme modlit růženec slavný a máme tu společenství z Brna Šabovřes, kteří se s vámi budou modlit.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben je, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, skříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jeď si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaná

0: Plný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, proze za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen se na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, prosa za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pane, do nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vazdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pane, na nebi korunoval.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšná, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas, Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, ordovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Panu Maria.
1: Oroduj za nás, Královno posvátného ružence,
0: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
1: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen.
1: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, u syna nám smilování vypros, k synu svému nás doporuč,
0: k synu svému nás doprovoď.
2: Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.
2: Každý den a každou chvíli si má radost zdrojem síly v pokoře a milosti.

na otázku učitele. Agu kvak cimi? Žák odpovídá, kukuja jak guglgu, tak jak je závazné. Odpovídá, kukuja jak guglgu, kukuja jak guglgu, pouze takto, ne jinak, jinak ne. Jinak nebude připuštěn, bude vyřazen, nebude mu nadále umožněno

A až 99Z. Brum brum, gaga ut brum. Žadatel odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Tak jak je závazné. Odpovídá, kvik kvik, ňuňu pigiňu. Kvik kvik, ňuňu pigiňu. Pouze takto. Ne, jinak. Jinak ne.

jinak ne. Jinak nebude zaevidován. Nebude akceptován. Bude ignorován ve všech položkách, anulován. Nebude zapracován. Bude dezaktivován, bez náhrady vyškrtnut, bez možnosti odvolání. Jinak, hoši. Oh yeah. Na otázku mistra. Ho, ho, big, big, a učeň odpovídá, hi, ho, bobo, hi, ho, hi.

na otázku Boha, koho jsi bezvýhradně miloval, jakou krásu si po sobě zanechal na světě, když hoši odpovědět není závazné, přesto odpovídám quick quick ňu ňu heil ho gu, quick quick ňu ňu heil ho gu, pouze takto, ne jinak.

0: Oh, yeah.
1: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.

hraješ, mnohem líp se tancuje. Hudba vždycky byla, je a bude mocnější než vládci na trůnu. Na světě to platí pořád všude.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Písnička Oh No na Proglasu. Druhý kontejner plný jízdních kol včera naložil projekt Kola pro Afriku. Darovali jim je Češi s myšlenkou, že jejich starý nepoužívaný bicykl pomůže dětem v Africe. Posílají 3 až 5 zásilek za rok. A komu a jak konkrétně pomáhají, vysvětlil Proglasu ředitel a zakladatel projektu Roman Posolda.

Druhý kontejner plný jízdních kol včera. Včera naložil projekt Kola pro Afriku. Darovali jim je Češi s myšlenkou, že jejich starý nepoužívaný bicykl pomůže dětem v Africe. Posílají 3 až 5 zásilek za rok. Komu a jak konkrétně pomáhají, vysvětlil Proglasu ředitel a zakladatel projektu Roman Posolda.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

0: příšerný čas, ten rok 68.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
0: U okna stojíš a pláčeš, Danielo. O čem pak?

0: dali 500 000 chlapů z 5 zemí ráj pro mosazní včely. Pár hodin trvala poprava jarní touhy.
1: Milé děti, je 7 hodin večer a to znamená jediné. Začíná pravidelný večerní zíváček. Tak já doufám, že jste připraveni a těšíte se na nějakou pěknou pohádku. Já ji mám tady připravenou, tak si ji za malou chvíli poslechneme.

0: Jak pomůže čáp paní Koroptví, aby ji nenastydli v chladném počasí Koroptvičky? Na to si pojďme teďka poslechnout.
1: Čičorka pestrá, Coronilla varia, je bylina s vystoupavou nebo popínavou lodyhou. Růžové okolíky jsou 10 až 12 květé. Roste hojně na suchých loukách, křovinatých stráních a ve světlých lesích od nížin až do podhůří. Čičorka je jedovatá.

0: Toho roku pršelo na Medarda. A tak byl nejen červen, ale i červenec chladný. Vál studený severozápadní vítr a pršelo každý den. V tom psím počasí se koroptvy pod mezí vylíhly malé koroptvičky. Ale i čáp, který měl hnízdo na starém lihovarnickém komínu, měl starosti. Sháněl potravu pro svá tři čápata. A tak se stalo, že zrovna lovil žáby v rybníčku uprostřed polí, když si mu koroptev ze svého hnízda pod mezí začala stěžovat.
1: No to je počasí, taky je vám taková zima a vy se ještě rousáte v tom bahně.
2: No, co mám dělat? Jíst se musí a nás je teď pět. Hnízdo už máme celé promáčené. Ti naši mladí z toho ještě dostanou revma do nohou.
1: No chráním ty svoje koroptevičky křídly jak můžu, ale jsou hrozně zvědavé a vždycky tu svou neposlušnou hlavu prostrčí někudy do deště.
2: Ale, to byste jim měla dát na hlavu čepice.
1: No to máte pravdu, jenže já pro ně žádné nemám.
2: A chtěla byste čepičky?
1: Hmm.
2: Ty vám můžu opatřit, protože pro mě je to maličkost, když nosím ty děti do porodnice.
1: Ale ne, z toho byste měl nepříjemnosti.
2: No, vůbec ne. Do porodnice přinesu miminko s čepicí nebo bez čepice. Jim to může být jedno. V porodnici je pořád teplo. Tam mají ústřední topení, víte. A miminka se jim nenastydnou. No jo, ale vám se ty koroptvičky můžou nastydnout na hlavu.
1: No, to máte pravdu. Čepice by nebyly špatné.
2: No, to si myslím.
0: A protože to byl jeho nápad, letěl čáp hned do porodnice. Přinesl jim tam holčičku bez čepice. A pak ještě jednu a ještě jednu. Nosil ten den samé holčičky, protože si řekl, že koroptev je rodu ženského a že tedy bude lepší, když obstará jen holčičí čepice. A večer jich přinesl koroptvy 12. Všechny s růžovou bambulkou. Ale koroptev posmutněla, když čepice uviděla.
1: No jo, ale ty jim budou veliké.
0: A když koroptví mláďátko prostrčilo koroptvi hlavu mezi křídlem, uznal čáp sám, že udělal hloupost.
2: Co se dá dělat? Vrátím je.
1: No ale to ne. Podívejte se, z jaké jsou krásné vlny.

0: No, teď mi napadá, co kdybych je rozpárala a upletla pro vaše čápata ponožky na ty jejich holé nohy, no aby nedostali revma.
1: A tak se Koroptev dala ještě téhož večera do párání. Upárala napřed růžové bambulky těch čepiček a hodila je na mes. Pak chtěla párat dál, ale spustil se takový liják, že Koroptev musela všeho nechat a honem honem rozprostřít křídla nad svými mláďaty. Ráno, když se Koroptev probudila, nebylo na obloze ani jediného mráčku. Slunce svítilo a v poledne bylo takové horko, že na vlněné ponožky už nebylo ani pomyšlení. Čáp přilétl zase lovit žáby do rybníka a už z dálky volal na Koroptev.
2: Hej, ty čepice vrátím. Teď už to půjde bez ponožek i bez čepic.
1: Koroptev souhlasila. Byla ráda, že nemusí párat ani plést. Čáp vrátil čepice do porodnice, ale ty holčičí růžové bambulky tam zůstaly. Rozmnožily se a vždycky v červenci je jich plná mez.

Zítra uslyšíme o květině se zvláštním jménem Bělozářka z knížky Pohádkový herbář, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A nyní je čas na modlitbu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Můj Bože, chystám se ke spánku a hlavou mi běží spousta zážitků z dnešního dne. Děkuji ti za ně a za to, že jsem mohl být s těmi, které mám rád. Prosím tě o požehnání a ochranu pro děti, kteří jsou sami. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Náš večerní zíváček se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ale nesmutněte, ještě mám pro vás připravené dvě písničky. První se jmenuje Dopravní hřiště. Možná jste tam dneska byli, tak to bude pro vás taková pěkná vzpomínka. A druhá z nich se jmenuje Pošli mi, tak doufám, že se vám budou líbit a já vám přeju dobrou noc, ať vás plešky štípou celou noc. Tady je písnička.

pojedeme dneska naposled. Všichni jsme připraveni, tak šlápneme do pedálku a jedeme. Krásně nám to šlape, šlapeme, protože už to umíme. Ale Eliška se nám loudá. Eliška je děti taková naše malá couralka, že? No co koukáš? Vyndej ten prstíček, ostudo, a už se rozjeď, tak? Ale ne tam, Eliško, ne, pozor! Ty jsi střívko, viď? No nic se nestalo, hlavně mi tady nebreč, prosím tebe. Popucuj si ty punčokáče a už na to neles. A ostatní, co koukáš, prosím tě, pomalu se řadíme, budeme odcházet. Děvčata, pro vás to neplatí, nebo co? No proto. Pepa si příště asi vezme lepší kalhotky, viď, tohle to bych nerada viděla. A nebo taky příště nemusíme vůbec chodit na hřiště a můžeme zůstat v družině. Já se to ještě rozmyslím. Olo, nemel! Vařile, okamžitě to zahoď a laskavě si najdi dvojici, ale okamžitě! Teda mi už já ti řeknu, já učím 30 let, tak takovýhle blbečky.

0: Hello everyone. You are listening to the show
1: Zdravíme všechny, kteří teď poslouchají Radio Proglas a pořad Jak se vám líbí. Moje jméno je Janis Morasa. V našem studiu dnes budu hostit chorvatskou zpěvačku Fanny Solomun. Vítej.
2: Thank you. Ahoj.
1: Fanny Solomun nezní úplně jako typické chorvatské příjmení. Je to tvoje skutečné jméno nebo umělecký pseudonym?
2: It's a question that Croatians ask.
3: Na tohle se mě ptají i Chorvati. Vždycky říkají, dobře, Fanny Solomun, ale jak se jmenuješ doopravdy? Potřebujeme to do dokumentů a smluv. A já na to, ne, to je opravdu moje jméno. Tímto děkuji svým rodičům za to, že mi už od narození dali umělecké jméno.
1: To je vlastně ideální situace. Víš, já se na to jméno ptám, protože jsem fotbalový fanoušek, takže znám Luku Modriče a podobně, ta typická chorvatská příjmení končící na ič. A pak přijdeš ty se jménem Solomun, které je mimochodem moc hezké. Fanny, ty jsi přijela do Brna na festival Maraton hudby Brno 2025. Je to tvoje první návštěva Česka, případně přímo Brna?
2: Yes, I think both.
3: Myslím, že na obě otázky je odpověď ano. Tedy pokud jsem tu někdy nebyla jako úplně malá a někdo ze zákulisí mě neopraví, ale myslím, že je to opravdu poprvé a město je skvělé. Nečekala jsem to. Věděla jsem, že je Brno větší než město, z nějž pocházím já. My máme asi 50 tisíc obyvatel, ale je to tu opravdu nádherné. Zatím se mi tu moc líbí a na koncert se velmi těším.
1: Odkud vlastně pocházíš?
3: Z Varaždinu. To je bývalé hlavní město Chorvatska. Teď je hlavním městem Záhřeb, ale tohle je taková historická zajímavost.
1: Myslím, že je ta pravá chvíle nabídnout posluchačům první ukázku z tvé tvorby. Jeden ze singlů, které si v posledních letech vydala.
0: Few past years, okay?
2: Yes.

0: Here in the live session studio of Radio Proglas,
1: ve studiu Proglasu si dnes povídám s chorvatskou zpěvačkou Fanny Solomon, která přijela do Brna vystoupit na festivalu Maraton hudby Brno 2025. Co vlastně publiku představíš? Je to tvoje první vystoupení v Brně i v České republice, takže na co se mohou posluchači těšit?
2: Věřím, že českému publiku představíme spoustu zajímavých věcí, především vlastní autorskou hudbu. Nebudu na to sama. Mám poměrně novou čtyřčlennou kapelu. Hodně jsme zkoušeli, ale zároveň bude vzrušující zjistit, jak to bude fungovat naživo právě tady v Brně. Vím, že na festivalu nebude jen místní publikum. Včera jsme potkali lidi prakticky z celé Evropy, což je skvělé.
1: Říkáš, že hraješ s novou kapelou. Jak to bylo předtím? Fungovala jsi spíš jako solová interpretka?
2: Je to různé. Veškerou muziku tvořím sama. Když vzniká nová skladba, dělám na ní u sebe doma v pokoji. Pak přijde možnost si někde zahrát a já teprve přemýšlím, jak písně představit, podle toho, jakou atmosféru chci v tom kterém prostoru vytvořit. Vystupuji v různých sestavách, někdy sama, někdy v triu. To je asi moje nejoblíbenější varianta, protože je hodně odhalená, minimalistická. To je to správné slovo. Vyniknou v ní vokály a celé je to velmi intimní. To mám nejradši. Ale zároveň mám i plnou kapelu, se kterou vystoupím právě tady v Brně.
1: Když už mluvíš o triu, mohli bychom si teď pustit jednu z písní, které jste nahráli v rámci live session s názvem 35 mm. A potom si můžeme popovídat o tom, o co vlastně jde a možná i o tom, jak pracujete s aranžmá a instrumentací.
0: Instrumentation at all for you.
2: Sure.

0: Na Proglasu je dnes v pořadu Jak se vám líbí hostem chorvatská zpěvačka Fanny Solomun. Právě jsme slyšeli skladbu nahranou v rámci live session vlastně jen se dvěma nástroji, pianem a kytarou a samozřejmě tebou jako zpěvačkou. Má to krásný zvuk, ale všiml jsem si jen malého rekordéru na stole. Bylo to opravdu takhle jednoduché, takové domácí nahrávání, nebo to bylo někde v kavárně nebo jiném veřejném prostoru?
1: Bylo to v kavárně, která se jmenuje Botaničar, což je vlastně botanický bar, protože je hned vedle botanické zahrady a je to nádherné místo. Bývá tam pořád plno. To natáčení pro nás bylo výjimečné tím, že to bylo během covidu a v té době jsme do barů nesměli. Celé místo bylo prázdné. Bylo to naprosto spontánní rozhodnutí. Řekli jsme si, pojďme tam natočit session. A stihneme zkoušku? Ne, jsme každý v jiném městě. A tak jsme si řekli, nevadí, prostě to uděláme. Takže jsme neměli jedinou zkoušku. A upřímně si myslím, že právě proto to dopadlo tak dobře. Bylo to absolutně přirozené a proto krásné.
2: It has a very nice energy.
3: Thank you.
2: Very authentic energy.
0: Má to velmi autentickou energii a možná i radost z toho, že spolu zase můžete dělat hudbu vzhledem k době, kdy jste natáčeli. Myslím, že právě tahle atmosféra z té nahrávky vyzařuje. Ty rostliny všude kolem vás tomu dodali nádherné kouzlo. To byla tedy nahrávka s triem, ale do Brna si přijela s dalšími dvěma hudebníky. Kde vlastně budete hrát? Bude to velká stage nebo spíš menší klubový prostor?
3: Here?
2: Yeah.
3: Actually, I don't know.
2: You don't know.
3: I don't know yet.
1: Popravdě nevím. Ještě jsem tam nebyla a dopředu jsem se nedívala. Takže uvidíme poprvé až na místě při zvukové zkoušce. I když možná, pokud budu mít čas, se tam půjdu podívat ještě předtím. Každopádně to pro nás bude překvapení.
3: So it will also be a surprise for us.
2: So, because
0: na prostor se ptám kvůli zvuku a energii. Když je vás pět, je to přece jen větší instrumentace a asi to má větší grády než trio.
1: Ani bych neřekla, že je to víc energie, spíš jiný druh energie. A samozřejmě jsou ty skladby živější, protože máme bubeníka. Je to vlastně docela klasická sestava. Elektrická kytara, klávesy, klávesistka zároveň zpívá vokály, baskytara, bicí a já.
0: A ty jen zpíváš nebo hraješ i na nějaké hudební nástroje?
1: Tady v Brně budu jen zpívat, ale jinak na nástroje hraju. Hraju na klavír a na hoboj.
2: Oboj?
3: Yeah.
0: Na hoboj? Opravdu? Musím přiznat, že mě to trochu překvapilo. Čekal bych třeba kytaru nebo piano, ale je pravda, že hoboj má magický zvuk.
1: To máš pravdu. Když jsem chtěla začít chodit do hudební školy, byla jsem už na střední. Předtím už jsem měla dokončený základní stupeň klavíru a pak jsem chtěla hrát na violončelo, jenže mi nedovolili začít na čelo, protože jsem předtím neměla žádný základ. Tak mi řekli, možná bys mohla zkusit hoboj. A já na to, co to vlastně je. A pak jsem slyšela Labutí jezero. A tehdy jsem si řekla, aha, ten zvuk znám, to je krásné. A tak to vlastně začalo. Je to nádherný nástroj. Bohužel teď vlastní hoboj nemám, takže jsem na něj už dlouho nehrála. Nehledě na to, že je to poměrně drahý nástroj na to, aby si ho člověk koupil jen tak pro radost. A je také relativně náročné na hoboj hrát, pokud na něj člověk přechází z úplně jiného nástroje, třeba z klavíru, který s tím vlastně nemá nic společného. Kromě toho je potřeba opravdu velká disciplína, aby se na něj člověk naučil hrát. A taky je hodně těžké hrát na hoboj s rovnátky, což byl tehdy můj případ. Takže veselé časy.
3: Fun times. Fun times.
0: Pojďme si teď poslechnout další píseň v tvém podání.
3: Sure.
2: Another song.

0: We are back in the studio today with Fanny Solomon from Croatia and
1: jsme zpátky ve studiu Proglasu, kde je dnes hostem v pořadu Jak se vám líbí chorvatská zpěvačka Fanny Solomon. Přijela k nám z bývalého chorvatského hlavního města Varaždin. Fanny, ty si sama píšeš hudbu i texty. Co byly vlastně tvoje hudební kořeny? Co formovalo způsob, jakým dnes o hudbě přemýšlíš? Co si poslouchala v mládí? Hodně jsem poslouchala hudbu z animovaných filmů, soundtracky z různých Disneyovek. Samozřejmě můj nejoblíbenější byl a pořád je Lví král. Nedávno jsem dělala rozhovor, kde se mě ptali na výběr 7 skladeb pro psychickou pohodu. Upřímně, 6 z nich byly disneyovské písně. Takže to byl vlastně můj vstup do popové hudby. Já to tak beru. Je to chytlavé, příjemné, dobře se to poslouchá. Ale jinak poslouchám opravdu všechno. Možná to není nejlepší odpověď, ale já prostě moc nevěřím na žánry v tom smyslu, že bych poslouchala jeden konkrétní styl a v jeho duchu pak tvořila.
2: Měla jsi nebo máš nějakou hudební legendu, které ses chtěla podobat? Někoho, o kom jsi říkala, chtěla bych být jako ona nebo jako on?
1: Mám opravdu moc ráda Caroline Polaček. Je to indie popová a avantgardně popová zpěvačka. Neřekla bych asi, že je to přímo můj idol, ale velmi ji obdivuju. Líbí se mi, jak o hudbě přemýšlí a jak o ní mluví. Hodně mě inspirovala k tomu zkoušet nové věci. A taky k tomu, že někdy je první nápad ten nejlepší a jindy je zase potřeba jít víc do hloubky. Jak už jsem řekla, poslouchám všechno, ale můžu říct, že moje největší láska je pop.
2: Kdybychom se zaměřili na texty, jaká témata tě zajímají? O čem nejčastěji píšeš?
1: Řekla bych, že vždycky nějakým způsobem píšu o lásce. Ale nemusí to být jen romantická láska, může to být sebeláska nebo vztahy mezi sourozenci, prostě různé podoby lásky. Nedávno jsem o tom zrovna přemýšlela a došlo mi, že vlastně skoro o ničem jiném nepíšu, ale asi je to tím, že o lásce se dá pořád něco psát. Ještě jsem s tím tématem neskončila.
2: Toto téma se asi jen tak nevyčerpá. Co si budeme povídat, většina písní je právě o lásce. Já mám kořeny v Řecku a myslím, že tam je většina písní právě o lásce. Hlavně o té neúplně šťastné, především o takové, která nedopadne dobře a dříve nebo později se v písničce objeví fráze rozešla se se mnou nebo rozešel se se mnou.
1: Nedávno jsem poslouchala řeckou hudbu, abych se s ní trochu seznámila. Zpěvačky Anna Visi a Marina Sati jsou podle mě skvělé. Obzvlášť Marinu mám ráda.
2: Ta je navíc ze stejné generace jako ty. V této souvislosti mě napadá, jaká je tvoje pozice na současné chorvatské hudební scéně. Protože Marina Sati je teď v Řecku velmi populární a přináší určité změny. Spojuje tradiční hudbu s popem, beaty a podobně. Je to něco, co děláš také?
1: Zatím ne. Nemyslím si, že by se moje hudba dala popsat jako propojení world music a popu, ale hodně mě to zajímá. A čím víc jezdím po festivalech, tím víc vidím, že world music je čím dál populárnější a mám z toho opravdu radost. Třeba zpěvačka Rosalía udělala něco podobného. Přiblížila flamenko mladšímu publiku, kterého předtím možná vnímalo jako něco starého nebo vzdáleného. Ale já nic takového aktuálně nedělám. Jednou bych však moc chtěla. Možná v úplně jiné kapele nebo pod nějakým alter egem, uvidíme. Ale zpátky ke tvé otázce na mou pozici na chorvatské scéně. Myslím, že u nás existují v podstatě dvě hudební scény. Jedna je komerční a druhá nezávislá. Jenže Chorvatsko je tak malá země, že se ty světy pořád prolínají. A já osobně bych mezi nimi ráda viděla více spolupráce. Upřímně, kdykoliv začnu moc přemýšlet o tom, jaká je moje pozice na scéně, začnu z toho být nervózní. Chci se soustředit hlavně na to, abych dělala co nejlepší hudbu. A pak budu ráda, když si ta hudba najde své lidi. Vím, že je potřeba do toho vložit hodně práce okolo, ale muzika je pro mě na prvním místě a všechno ostatní přijde potom.
2: Před námi je teď další tvoje skladba.
3: Perfect.

0: Tak.
1: We are back in our live session studio, the live session studio of Radio Proglas.
2: Jsme zpátky ve studiu Proglasu, kde si dnes povídám s chorvatskou zpěvačkou Fanny Solomun. Možná poslední otázka bude směřovat k instrumentaci a produkci. Jak jsme říkali, píšeš hudbu i texty, ale výsledný zvuk nahrávek, to je práce producenta, nebo si produkci děláš také sama?
1: Again, you are the producer of your songs.
0: Both.
3: Obojí. Když píšu hudbu a texty, dělám si zároveň i základní demo verzi s nějakou instrumentací. Dřív jsem producentům poslala třeba jen klavírní stopu a vokál a tím to končilo. Ale v poslední době mě začala hudební produkce zajímat víc, takže si některé věci začínám dělat sama. Samozřejmě ještě nejsem tak zkušená, takže potom skladbu dokončí producent, ale zjistila jsem, že jsem s výsledným zvukem mnohem spokojenější, když se na produkci alespoň do určité míry podílím už od začátku.
2: Fanny, cestuješ se svou hudbou hodně?
3: Ani ne, většinou hraju v našem regionu, maximálně v rámci Chorvatska, ale chtěla bych cestovat víc a myslím si, že to, že zpívám chorvatsky, není bariéra. Dnes už se to dá nějak vymyslet. Včera jsme tady byli na koncertě a myslím, že organizátoři odvedli s překladem skvělou práci. Navíc v souvislosti s naším koncertem tady jsem si uvědomila, že čeština a chorvatština nejsou zas tak odlišné. Došlo mi, že lidé budou rozumět spoustě slov a snad i tématům našich písní. Vždycky je navíc možné vysvětlit, o čem zpíváme. Důležitý je pocit a ten je univerzální.
2: Takže koncert v Brně je možná jedno z tvých prvních mezinárodních vystoupení v kariéře.
1: International shows you make in your career.
0: Yes, now when I...
3: Ano, když nad tím tak přemýšlím, nemám zatím nějak dlouhou kariéru, ale myslím, že ano. Je to mé první zahraniční vystoupení.
2: Určitě máš před sebou slibnou dráhu a já ti přeju, ať se ti daří, ať už doma v Chorvatsku nebo v zahraničí. A hodně štěstí na brněnském koncertě.
3: Děkuji mnohokrát.
2: To bylo dnešní vydání cyklu Jak se vám líbí na Proglasu. Naším hostem byla chorvatská zpěvačka a skladatelka Fanny Solomun, která přijela vystoupit na festival Maraton hudby Brno 2025. Na závěr pořadu si pustíme ještě jednu její skladbu. Na tomto místě bych rád poděkoval našim technikům, zvukovému mistru Šimonu Vítkovi a videoinženýrovi Tomáši Hlávkovi. Odpovědi hostů načetla Alena Rubášová. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Díky za pozornost a užijte si závěrečnou píseň.
1: Listeners and enjoy the last song.

0: teploty až 38 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
0: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
5: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a také hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci pěti vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Ve věku 56 let zemřel zpěvák Glenn Hansard. Písničkář získal společně s Markétou Irglovou taky Oscara, a to za baladu Falling Slowly z filmu Once. Společně s Glennem Hansardem si zaspíval také Tomáš Maček, který vystupuje pod jménem Tom Artway.
6: Já jsem díky němu začal hrát na ulici, takže já jsem to fakt měl jako ty písničky v sobě. Jako vystoupení jeho, ta energie, to je všechno. Smutek, radost, to takový trubadur. Když jsem ho potkal i třeba jako na koncertě nebo backstage, tak si vždycky pamatoval jako mě a kde jsme se viděli, tak jako měl takový zájem o ty lidi, prostě o všechny, no. Takže takový jako vlastavý člověk.
7: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
8: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
7: Hradec Králové v zítřejší odvětě druhého předkola Evropské ligy přivítá po výhře v Norsku 1-0 Tromsø před vlastními fanoušky od 19 hodin. A také tento duel budete moct poslouchat celý v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
9: Nebezpečí na D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Hradce Králové, do Turnova za sjezdem na Bezděčín před Mladou Boleslaví. Pozor, mezi kilometry 42 až 44 jede po dálnici cyklista. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané je hlášená překážka na vozovce. Kilometr 237 v levém pruhu plachta. Opatrně. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. A pozor, auta blokují levý jízdní pruh. Kolona se tam teď netvoří, čekejte hustší provoz. A v Praze stále hustý provoz, kolona v Novopatské ulici směr k Belská Ústí nad Labem. V úseku překáží, následky nehody zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28.

0: Přicházím krásnou valašskou krajinou ke statku na břehu přehrady Bystřičky, kde to možná někteří znáte, a kdo to znáte, tak potvrdíte, že je zde krásně. Jdu navštívit manžele Bartoňovi, Josefa a jeho ženu Milenu. Jsem u nich sice poprvé, ale už jsem se blížil od přehrady směrem do kopců, jsem věděl, že jsem správně a že mě u domu bude čekat autobus. No, trochu jsem zklamaný, že tady dneska není, protože se včera porouchal, ale místo tady má. Tak, Josef Bartoň si ho pořídil proto, aby mohl svážet lidi na bohoslužby do evangelického kostela v Růžce. Přesněji řečeno, aby na bohoslužby mohl svážet Ukrajinky a Ukrajince, kteří utekli před ruskou agresí a našli pomoc a bezpečí na Valašsku. Mileno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Josefe, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jsem moc rád, že tady u vás můžu být. Tak povězte mě, jak vás to vůbec napadlo? Já nevím, kolik je lidí v republice, kteří si koupí autobus, aby mohli svážet lidi, kteří jsou na útěku, na bohoslužby.
2: Ten nápad je takový pozdní, ale začátek byl takový zvláštní, kdy zazvonil telefon a ozval se neznámý člověk na začátku války, jestli nemáme kapacitu a nemůžeme jet pomoct odvážet uprchlíky z polské hranice. A tím ta činnost začala, takže jsme vozili uprchlíky, potom jsme je pomáhali ubytovávat a vznikal požadavek na přepravní kapacitu, takže přibyl další Ford, takže jsme měli dvě auta a nakonec to skončilo, takže jsme koupili ten autobus.
0: Takže jste jezdili dvěma dodávkama, které vidím z okna, dva Fordy a autobus. A to muselo být příběhů a příběhů silných. Já jsem to jenom slyšel, na Ukrajině jsem byl, ale nebyl jsem u toho odvozu těch uprchlíků z hranic. To jsi tam přijel a čekal, hlásil se z někde, kdo tam byl, tak si představí ty fronty, ničeho, všude auta, nákladňáky. Člověk neví, ke které domku má dojít, kterého pohraničníka nebo vojáka, nebo co tam je celníka oslovit. Poprvé to muselo být těžké, ne? Než do toho auta někoho dostal.
2: Bylo to zvláštní, ale nezapomenutelné. Ten člověk, který mi volal ze Vsetína, tam potom na nás čekal v Přemyšlu a pomáhal organizovat odvoz. A v Přemyšlu ta naše první cesta byla hodně zvláštní, protože venku bylo ještě zima, byl, myslím si, že skoro mráz. A na parkovišti před Teskem probíhala vlastně činnost evakuace uprchlíků a současně na Ukrajinu odjížděli mladí muži do války na povolávací rozkaz. Takový obraz toho mě zůstal v paměti, kdy tam byl kněz v rouchu a v té chvíli a pod tmy mi to připadalo jako ten Mojžíš, když stál a držel nad Izraelem v ruce tu hůl, tak ten kněz tam stál a jakoby řídil to, co tam probíhalo a bylo tam spoustu stanů a v nich spoustu pomoci. Zvláštní pocitově to bylo, že jedna část pod takovým obrovským billboardem byly kočárky. A to bylo hrozně silné. Těch kočárků tam bylo spousta a bylo to takové hodně silné. Takže to bylo moje první setkání s realitou. Potom už Poláci, díky jim za obrovské úsilí, vlastně během, já nevím, snad jednoho dne vystěhovali celé Tesco a už ta výměna těch uprchlíků.
0: Seděla tam už pod střechou a už to šlo. No. Tak když tam člověk jde po druhé, to snaží, že už tuší, kde zaparkuje, kde to auto má nechat, kam má jít. Je to takové nějaké rychlejší. Kolikrát jste tam byli, kolikrát se to otočili na polské hranice Valašsko a zpět? Polsko-ukrajinské hranice, pardon.
2: Já si to nespomenu, bylo to vícekrát. Z paměti teď nevím, ale mám z toho zážitek, kdy jsem tam zůstával i přes noc, pomáhal jsem, to už jsem si vzpomněl trošku na ruštinu ze školy ještě, tady jsem pomáhal sám potom odbavovat uprchlíky. A bylo to takové zvláštní, že jsme tam měli jeden z obchůdků v tom Tesku, na něm bylo napsané, myslím, že Švýcarsko, Česko a ještě nějaký jeden stát a tam vlastně přicházeli uprchlíci. Byly to vesměs maminky s dětmi a současně proti tomu přicházeli řidiči čeští. Mm-hmm. A pán Bůh to zařídil tak zvláštně, že tak, jak přicházeli přes den ti žadatelé o ten odvoz, tak současně posílal ty šoféry. Mm-hmm. A krásně to vlastně probíhalo a vždycky ti, kteří chtěli někam jet, vždycky se našel nějaký řidič třeba z Prahy nebo odinut, mm-hmm. který je naložil, vzal a odvezl.
0: Pro ně to také muselo být těžké to rozhodování. Pravděpodobně si neuměli moc představit, když jim člověk řekl česká města, jako my si neumíme představit ukrajinskou mapu, tak oni o té české mapě také moc nevěděli, takže bylo jim to v podstatě jako jedno, kam jedou, nebo měl si třeba, že chtěli vyloženě Prahu, a tak ty si řekl, omlouvám se, do Prahy nejedu, počkejte.
2: Ten začátek byl adresný, protože hodně těch uprchlíků na začátku jelo za někým. Oni věděli, kam jedou, nebo věděli, kam chtějí jet. Mm-hmm. A postupem času už to tak nebylo. Už přicházeli lidé, kteří neměli žádný kontakt. Dostali od Poláků nějakou... Přicházely mamky, které neměly nic, jenom děcka. A Poláci je vybavili, dali jim hygienické potřeby, oblečení, kočárky. A vlastně hledalo se, kam by mohli být nasměřováni. A ti bloudili jakoby tím obchodním domem, jako takovou katedrálou, a přemýšleli, do kterého z těch obchodů zajdou, jestli je do Německa, do Polska, do Česka. A byla tam jedna velká oblast, kde byly maminky s malinkatýma dětmi. Takže ti lidé se rozhodovali nějak akutně na tom místě samotné.
0: To si člověk ani neumí představit. A tak teď sedli jste do auta, jeli jste. Ono v té dodávce se moc mluvit nedá, protože tam, co já si pamatuju, tak třeba v zadních sedadlech člověk musí napínat sluch, aby slyšel, co řidič říká, ale přece nějaká konverzace probíhala, tak se ptali, kam jedeme, jak to tam bude vypadat, nebo vy jste jim to spíš říkali, nebo bylo ticho, jak to probíhalo?
2: Často bylo i hodně ticho, protože tam byla ještě jedna věc, kdy jsem pochopil, že třeba ty 8-místné, 9-místné auta jsou ideální na to, protože ti uprchlíci i z té fronty jeli v takových skupinách po 7, 8, 10, drželi se pohromadě, pomáhali si a nebylo možné je rozdělit. Mm-hmm. Takže třeba byl problém je umístit do dvouosobních aut, protože oni se báli. Tam ještě běžela naplno propaganda, že vlastně jim budou odebrány děti a budou prodány na orgány. A ten tlak na ty lidi byl takový, že pro ně to byla reálná hrozba, takže oni prostě nechtěli od sebe. Takže vždycky se jenom otevřely ty posuvné dveře na tom 8-místném, 9-místném autě a cvak. A prostě ti lidi se cvakli dovnitřku do takového chumlu, A ani tašky nepustili nic, to bylo prostě na nich vidět, že nikomu nevěří a po cestě to postupně třeba roztálo ta nálada, ale ten stres těch lidí byl veliký.
0: To musí být těžké, když na jednu stranu člověk, co si obětuje, přece jenom jet takovou dálku pomoci a pak teda to vybalancovat na obou stranách, mít pochopení pro ně, že se opravdu bojí, tak jak jsi to řekl, že netuší, kdo se toho volantu drží, kdo ten pín mačká, jestli to je lotr nebo spasitel, když to přeženu, pohodný člověk. Takže to rozstávání nastávalo cestou, že jako...
2: Ano. Možná i to, že jsme si nějakým způsobem trošku aspoň rozuměli, ta znalost, částečná znalost jazyka pomohla a jim se vlastně rozsvítil ten svět, protože na Ukrajině nešly světla nic, tam bylo tma a teď vlastně jsme přijížděli do našich normálních podmínek, kde svítily benzínky, bylo tam teplo, všechno normálně fungovalo, tak postupně ti lidé nějak okřáli během té cesty. Ale pak zas, kde přijedem, co s náma bude, tady ty otázky tam byly.
0: Tak a tak jste jeli a přijeli jste, kde jsi vypustil, kde jsi řekl vystupovat, konec, naschválnou.
2: Až na nějaké výjimky, které jsme už jmenovitě vysazovali někde v Brně a podobně, tak jsme jich brali na Vsetín, kde díky paní bývalé místostarostce fungoval kulturní dům, kde jako přijímací středisko, kde je přijali, mohli se umýt, najíst a potom s nima vyřizovali víza a další věci, tu toho už jsme nebyli. A nebo jsme je vozili i tady na Lhotu, do církve bratrské, do střediska. A potom část jsme přivezli nám slovenští přátelé ruždětské církvi poskytli penzion v Ružce, takže část jsme potom přivezli i na ten penzion, kde jsme s nima nějak pracovali a potkáváme se doteď.
0: Mm-hmm. No, je to jímavé. No, samozřejmě člověka napadne, ale počkej, já se ještě budu pokračovat, aby zmluvil ty. A tak, no a pak tady byl nějaký čas a vás napadlo, že když už jste je dovezli, tak je potřeba se o ně taky trošku starat, nebo umožnit jim, protože jsou bez prostředků, bez auta, dneska se do kostelů jezdí, na bohoslužby se jezdí, žádné spoje nejsou, cesty jsou daleké, neznají to, tak vás napadlo teda jako pokračovat v té podpoře nebo pomoci?
2: Ano, tam v podstatě ty lidi, které jsme dovezli, tak o ně bylo potřeba pečovat, protože potřebovali lékařské služby, děti do školy, nákupy a všechno tohle, tak s našimi syny jsme plus další lidé ze sboru jsme byli nuceným ten servis poskytnout, protože nešlo to jinak. Jo? Takže se postupně řešili věci. Ve škole v Ružce přibylo, myslím, 6 dětí, jestli z paměti to si to pamatuju. A hledali jsme ty lékařské služby a potom postupně jsme hledali už pro ně zaměstnání, což se také podařilo a s tím pak souviselo i bydlení, protože na tom penzioně ten byl obtížně dopravně obslužný. Mm-hmm. Takže teďka ty rodiny většinově žijí na Vsetíně, ty, co byli na penzioně nebo ve Valmezu a mají svoje zaměstnání, svoje životy, už umí jazyk, někteří dokonce už čekají rodinu, teďka jsem se dozvěděl. A tak je to pro nás povzbuzením a z malých dětí jsou velké děti a z velkých dětí jsou už dospělí a tak máme už maturanty mezi nima a zdravotní sestřičky a lidi, kteří programují a tak je to pro nás takové povzbudivé a velice milé.
0: Tak, pojďme k tomu autobusu. Ten mě učaroval. Takže ten autobus je váš?
2: Autobus je na naši firmu koupený a ta myšlenka byla taková, že jsme s podporou církve zkoušeli je dovést k moři do Chorvatska a ten zájem o to byl veliký a přesahovalo to naše kapacity, tak jsme přemýšleli o tom autobusu, protože umožňuje jedním člověkem odvést větší množství lidí. Mm-hmm. Ty dodávky, to je náročné, že musí být víc šoférů a zesložitěval se. Tak jsme to zkusili a tak to nějak funguje. Takže jezdíme po výletech, vozíme děti z mateřské školky, ze školy.
0: Po výletech jezdíte? Kam jezdíte?
2: Tak máme tady...
0: Tady je tam jezdit, to já vím, ale zajímá mě, kam jste jeli.
2: Krásných věcí. Jezdíme Rajecké Teplice na Slovensku do termálních bazénů. Jezdíme Ostravu, jezdíme Olomouc, krásné. Byli jsme v pivovaře v Litovli a na Bouzově a v Lednici a v Mikulově. Tak snažíme se tu poznat takové ty školní výlety našeho mládí. Předávat dál.
0: Tak není to úplně zdvořivé, ale přece jenom se musím zeptat. Ta nafta něco stojí a ten čas něco stojí. To teda leží na vašich bedrech, Mileno, Josefe?
2: Částečně za některé ty výlety už vybíráme nějaký drobný peníz, takže nám ti zájemci s tím pomáhají.
0: No. Jo, ale ta hlavní odpovědnost za všechno leží na vás. Je to tak? Ano.
2: Zatím se to nezměnilo.
0: No. A tak třeba teď bude neděle, teď budete svářet tuto neděli na bohoslužbu? Ne. Některou další. Jak to dáte v známost, aby věděli, že musí být připraveni 8.45 u zastávky, 9.15 u plotu, nebo jak se to děje?
2: Máme skupiny internetové, ve kterých jsme zaregistrovaní, takže jsou skupiny Valmez 1, Valmez 2, Valmez 3, kde po nějakých 240 lidech, takže v těch skupinách na Viberu nebo na Telegramu nebo na WhatsAppu to vždycky vypíšeme a potom nás, kdo má zájem, tak buď odpoví nebo neodpoví a přijde na tu zastávku. Takže takhle je pozbíráme na bohoslužby a když se jede na výlet, tak tam se vždycky odpovídá číslem, kolikátý je.
0: Asi jo, že si nemůžete dovolit, aby bylo zájemců víc, než se dá del třeba, že jo? Tak, to není úplně tak, příjemné, tak, pak tak. Někoho
2: poslat domů. I to jednou nastalo, takže jsme jeli Janušikovi děli teďka na jaře dvakrát.
0: Propadali jste.
2: plánovali jsme pondělí a museli jsme i sobotu přidát a byl to krásný výlet.
0: Tak jenom připomenu pro toho, kdo by nevěděl, co je Valmez. Valmez rovná se Valašské Meziříčí, ale vy to asi tušíte, to je tady taková zkratka valašská. A takže je vozíte na bohoslužby do evangelického kostela v Růžce. Mm-hmm. Jak přijdou na bohoslužby, jak se toho účastní? Jsou většinou asi, vy to neskoumáte, předpokládám, jakého jsou vyznání, jestli jsou pravoslavní, nebo baptisté, nebo luteráni, všechno tam může být z Ukrajiny.
2: Určitě to neskoumáme. Kdo přijde, toho vděčně přijímáme. Já osobně jsem moc vděčný za Pánu Bohu, za náš sbor, že je jaký je, že má otevřenou náruč pro všechny lidi a je to věc, které si já osobně velice vážím a i svých bratrů a sester, protože máme v nich oporu a nejenom my, jako vzájemně to funguje dobře a ti, kdo přicházejí, tak pokud je to možné, tak dostávají překlad do ukrajinštiny toho kázání. Takže můžou si ho odnes sebou domů, pokud ještě dobře třeba nerozumí. A modlíme se za to, aby válka skončila a i za problémy těch lidí, kteří přicházejí. Věříme, že Pán Bůh je mocný a je v jeho rukách učinit mnohé a moje zkušenost je taková, že při těch uprchlících, jak přicházejí, Bůh stojí.
0: To je krásné svědectví, ano. Tak Krista a Pána Boha poznáváme jako toho, kdo stojí na straně utiskovaných a těch, kdo jsou na tom zlé a jednoznačně na tom zlé jsou. Tak já věřím pevně, že těch jako poděkování a radostných reakcí a vděčných máte dost. Je tomu tak?
2: Je tomu tak. Máme spousty krásných obrázků od dětí, co nám namalovali a jsme moc za všechny vděční. To setkání s těma konkrétníma lidma je pro nás vždycky vzbuzením a je to radostné.
0: A tak i těch nepříjemných otázek. A setkali jste se s nějakou záští nebo... Pardon, umím si představit, že vám někdo počáral autobus s nějakým sprejem nebo něco, nebo takové hrozné věci nestaly se zatím.
2: Ne, nepotkáváme se s tím, spíš někdy občas člověk bojuje na nějakém úřadě nebo na nějaké ordinaci s nějakou neochotou, ale nic. Naopak bych chtěl říct, že jako i čeští lidé, s kterými jsme se potkali a potkáváme, tak jsou velice vstřícní a to, co třeba zní z těch sdělovacích prostředků, s tím se my nějak vůbec nepotkáváme. Ať už ve vztahu k uprchlíkům, nebo ve vztahu k českým občanům. Myslím si, že jsme za život potkali hrozně moc lidí, kteří pomáhali a byli otevření.
0: Mléno, jak ty se díváš na tady ty aktivity? Je to, organizuješ taky, nebo jak to máte rozdělené? Eviduješ, kdo přišel, kdo odejde, nebo jak to je?
1: No, já se snažím pomáhat tak, jak to, co je potřeba. Takže dělám manželovi a doma takové zázemí. Protože kdybych to nedělala, tak by manžel nemohl takhle fungovat. Takže co je v mojich silách, to dělám.
0: To je krásné, protože musíte si v tom rozumět, je to náročné, ta služba a představa, že by člověk přišel domů a tam si šel třeba nějakou takovou jízlivou poznámku na to, co dělá a proč to dělá a místo toho, aby šel, pardon, dělat dřevo nebo něco podobného, tak to by mrzelo, že jo, to musíte se tak jako doplňovat, to je pěkné.
2: No, já musím konstatovat, že Bůh mě dal velice vzácnou ženu a jsem za ní moc vděčný.
0: Hezké svědectví. Jak dlouho jste spolu? Tak mě? Spočítáte to?
2: Zatím bych řekl velmi krátce, nějakých 32 let.
0: 32 let, no co to je? No. Tak, milí Bartoňovi, Mileno, Josefe, já vám děkuji jménem všech, kterým nám leží nějak na srdci úděl těch, kdo utíkají na celé této planetě, ale u nás konkrétně se potkáváme nejvíc s uprchlíky z Ukrajiny. Chceme je podporovat, chceme jim vytvářet prostředí důstojné a bezpečné a vy to děláte moc konkrétně a jednoznačně, toho si moc vážím a jménem posluchačů Rádia Proglas vám za to moc děkujeme. Tak jo, mějte se pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou, děkujeme.
0: A s vámi se posluchači loučí Daniel Ženatý.

soustředit se na svůj dech, zhluboka splic matky země, zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

0: víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. Ať víš, kdo tě zradil, a kdo tě jednou zachrání. A kdo tě jednou zachrání.
1: Kouzlo léta s Proglasem.

Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. července. Milí posluchači, po přehledu zpráv z Vatikánu a ze světa vám přineseme další díl našeho seriálu Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Tentokrát je věnován papežům 20. století. Příjemný poslech. Papež Lev XIV. Se dnes v podvečer vydá do Castel Gandolfa, kde povede modlitbu spojenou s koncertem Andrei Bocelliho a sboru, který tvoří 164 dětí z krizových oblastí světa. Akce je nadepsána Chvalospěv pokoje a pořádá je Centrum pro vysokoškolské vzdělání Laudato Si ve spolupráci s nadací Andrei Bocelliho v rámci oslav 800. výročí smrti svatého Františka z Assisi. Akci bude možné sledovat od 9:30 večer na stránkách Vatican News. V poselství podepsaném kardinálem Parolinem se papež Lev obrací k účastníkům mezinárodního semináře o církevní komunikaci a umělé inteligenci, který probíhal na Papežské katolické univerzitě v Santiago de Chile. Lev XIV. Vybízí k prosazování takové formy komunikace, která je schopna chránit důstojnost lidské osoby v situaci diktované novými technologiemi. Jak dodal, komunikace uvnitř církve by měla vést především k setkávání mezi lidmi a sloužit hlásání evangelia. V úvodu semináře vystoupil rovněž místní arcibiskup kardinál Garib, který se věnoval tématu sociálních sítí. Jak konstatoval, jde o autentický lidský prostor, protože odráží emoce, sociální vazby i konflikty, a navrhl 4 základní kritéria komunikace – pravda, dobro, krása a užitečnost. Ředitelé 150 katolických zdravotních zařízení ve Francii vydali dramatickou výzvu k respektování jejich specifického poslání vůči nemocným, zdravotně postiženým a seniorům. Dovolte nám i nadále zmírňovat utrpení, aniž bychom způsobovali smrt, píší ve svém prohlášení, zveřejněném včera večer. Zdůrazňují, že nutit je k provádění eutanázie je v rozporu s jejich svědomím a porušuje důvěru, kterou v ně vložili pacienti. Zákon o konci života, přijatý 15. července, nutí všechna zdravotní zařízení ve Francii, aby souhlasila s prováděním asistované sebevraždy a eutanázie. Signatáři výzvy poukazují na to, že nátlak vylučuje dobrovolný souhlas a představuje porušení svědomí, a tak způsobuje etickou újmu. Katolická zdravotní střediska se totiž vůči svým pacientům zavázala, že jim budou pomáhat až do konce, aniž by způsobovali smrt. Nyní se však mají stát spoluviníky činů, které porušují jejich hodnoty a zásady. Mají přispívat k tomu, že někteří lidé, nacházející se v obtížné situaci, mohou získat dojem, že jsou přítěží a že jejich smrt by přinesla úlevu blízkým či společnosti. Ředitelé katolických nemocnic a pečovatelských domů ujišťují, že jejich personál obtížné případy neignoruje. Naopak díky bohatým zkušenostem v oblasti paliativní péče ví, jak na ně reagovat. Ke svým pacientům přistupují s osobním nasazením. Díky tomu se jim daří nejen zmírnit bolest, ale také pomoci objevit krásu a smysl života navzdory postižení, nemoci nebo pokročilému věku. Neoplácejte zlo zlem, vyzývá farnost Medjugorje po případech vandalismu, k nimž došlo v areálu poutního místa Královny míru. V noci z pondělka na úterý neznámý pachatel zničil sochu Panny Marie na hoře Zjevení a zapálil polní oltář u kostela svatého Jakuba v Medjugorje. Policie již zadržela muže podezřelého ze spáchání těchto činů. Farnost informovala, že byly okamžitě zahájeny úklidové práce a opravy poškozených míst, aby mohla co nejdříve opět sloužit poutníkům. Poděkovala všem, kdo se zapojili do obnovy pořádku, a zdůraznila, že poutní místo zůstává místem setkání s Bohem a místem pokoje. Modlíme se za obrácení srdcí těch, kdo se tohoto činu dopustili, stojí dále v prohlášení.
Staletí za zdmi Castel Gandolfa. Zajímavé události, okamžiky, příběhy moderních dějin. Připravila Emma Jašková. Dvacáté století sebou přineslo dva velké světové konflikty a další převratné události, které se nemohly nedotknout Petrových nástupců. V různých obdobích novodobých dějin se neustále vyvíjel i vztah papežů ke Castel Gandolfu a využití komplexu apoštolského paláce či zahrad. Dnes se podrobněji podíváme na příběhy papežů a tohoto sídla v novodobých dějinách. Po podpisu lateránských dohod se Pius XI. Vrátil do zrekonstruované rezidence v Castel Gandolfu a během svého pontifikátu tam strávil velmi mnoho času. V letech 1934 až 1938 se jeho pobyty prodloužily dokonce na 6 měsíců v roce. Tento papež strávil několik let v Polsku mezi léty 1918 a 1921, nejprve jako apoštolský vizitátor a později jako apoštolský nuncius. A proto se v Castel Gandolfu obklopoval freskami z polské historie a v papežských komnatách zřídil soukromou kapli, do které umístil obraz Panny Marie Częstochowské, dar od polských biskupů. Apoštolský palác v Castel Gandolfu byl také mnohokrát místem, odkud řídil církev. Na sklonku svého života právě z Castel Gandolfa opakovaně odsuzoval doktrínu rasového nacionalismu v Německu, což vyvrcholilo jeho nezapomenutelným rozhlasovým poselstvím z 29. září 1938, ve kterém nabídl svůj život výměnou za mír. Papež Pius XII. Se již od počátku svého působení soustředil na práci pro mír a zastavení blížícího se světového konfliktu. V létě 1939 vydal v Castel Gandolfu svou první encykliku Summi Pontificatus a z tohoto místa vyslal do světa známou zprávu, ve které zaznívají již okřídlená slova: mírem se nic nestrácí, válkou se však může ztratit všechno. Světovému konfliktu se sice nepodařilo zabránit, nicméně papežské vily sehrály v dějinách velmi výjimečnou roli, jako místo, kde bylo zachráněno mnoho životů. Rezidence se stala útočištěm pro místní obyvatele i pro lidi, kteří se skrývali před transportem do koncentračních táborů. Obyvatelé Castel Gandolfa a sousedních měst využívali privilegia extrateritoriality na území Vatikánu, a to až do osvobození Říma 4. června 1944. Podle odhadů se v areálech papežských vil ukrývalo více než 12 000 lidí. Kromě toho se přímo v papežském apartmá narodilo přibližně 40 dětí. Pius XII. Se po druhé světové válce vrátil do Castel Gandolfa a strávil tam více než třetinu svého pontifikátu. Stal se také prvním papežem, který v Castel Gandolfu zemřel. Další významný nástupce svatého Petra, Jan 23., obnovil v Castel Gandolfu dvě tradice, a to nedělní modlitbu Anděl Páně na nádvoří papežského paláce a slavení mše svaté v tamní farnosti na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Mezi obyvateli Castel Gandolfa se dodnes vyprávějí příběhy o jeho procházkách po městě, zájmu o obyčejné lidi, s nimiž trávil svůj volný čas a sdílel příběhy. Papež Pavel VI. Byl introvertní osobností a rád trávil čas o samotě, v tichu a v modlitbě. Sám popsal své dny v Castel Gandolfu během modlitby Anděl Páně 13. srpna 1972. Řekl tehdy: i my se těšíme z tohoto božího daru, dýcháme čerstvý vzduch, obdivujeme krásu okolní přírody a snažíme se zde načerpat chybějící energii, již není nikdy dost a která je nyní již poněkud vyčerpána.
Pro obyvatele Castel Gandolfa byl právě Pavel VI. Obzvláště významným papežem, protože si k městu a jeho lidem vybudoval skutečně pevný vztah. Nechal pro obyvatele postavit například moderní papežskou základní školu, která dnes nese jeho jméno. Kostel svatého Pavla a kostel Panny Marie u Albánského jezera. 14. července 1978 se papež přestěhoval do Castel Gandolfa. Věřil, že mu čerstvý vzduch prospěje, neboť právě uprostřed přírody se cítil nejlépe. Avšak 6. srpna mu nemoc zabránila vystoupit na balkón paláce k modlitbě Anděl Páně a svou pozemskou pouť zakončil právě ve své letní rezidenci. V neděli odpoledne 8. října 1978 se Karol Wojtyła, tehdejší krakovský arcibiskup, který byl v Římě na konkláve, vydal do papežské vily, aby tam strávil několik klidných dní. Tehdy ještě netušil, že o 8 dní později, 16. října, se stane papežem. Odpoledne 25. října pak dorazil do Castel Gandolfa, které bylo pohroužené ve smutku po smrti dvou předchozích papežů. Přinesl sebou novou naději pro církev i pro toto malé městečko. Od začátku jeho pontifikátu se návštěvy nástupců svatého Petra neomezovaly jen na léto, ale byly poměrně flexibilní, a to i během běžného pracovního vytížení. Po smrti Jana Pavla II. Se hlavou církve stal jeho blízký přítel a spolupracovník kardinál Ratzinger. Odpoledne 5. května 2005, několik dní po svém zvolení, odcestoval Benedikt XVI. Vrtulníkem do Castel Gandolfa na svou první návštěvu apoštolského paláce a papežských vil. Toto místo pak pro něj znamenalo odpočinek, klid a čas k rozjímání, i ke hře na klavír, jehož tóny se po léta rozléhaly mezi zdmi paláce. Ráno 11. února 2013 svolal Benedikt XVI. Řádnou veřejnou konzistoř, při níž nečekaně oznámil svou rezignaci na úřad římského biskupa s účinností od 28. února 2013. Po své rezignaci se přestěhoval do Castel Gandolfa, kde čekal, až mu připraví místo v klášteře Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách. O nejnovějších proměnách papežských vil v Castel Gandolfu za posledních dvou pontifikátů uslyšíte příště. A na závěr si poslechněte slova papeže Benedikta XVI. K dnešní liturgické památce svatých Marie, Marty a Lazara. V dnešním evangeliu o vzkříšení Lazara slyšíme hlas víry z úst Marty, Lazarovy sestry. Na Ježíšova slova tvůj bratr vstane odpovídá, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš však na to říká, já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít. To je ta pravá novost, která vtrhává do života a překonává každou překážku. Kristus boří zeď smrti. V něm přebývá veškerá plnost Boha, který je život, život věčný. Proto nad ním smrt neměla moc. A vzkříšení Lazara je znamením jeho plné nadvlády nad fyzickou smrtí, která je před Bohem jako spánek. Slova papežů na každý den najdete ve formě podcastu na naší internetové stránce. To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Máme 21 hodin a to znamená, že právě zveme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Michal.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Připomínám, že máme památku svatých Marty, Marie a Lazara.

Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře ve starším vydání 868. 868. V novějším vydání to bude na straně 973. Antifony a žalmy z prvního týdne žaltáře v novějším vydání 973. Krátké čtení a prosby ze společných textů o svatých ženách ve starším vydání na straně 1777. V 1777 a v novějším vydání na straně 1999. V novějším vydání 1999.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Svatý Boží oslavujme, ve cnostech je následujme. Pána Boha poslouchejme a jemu vždy věrně slušme.
1: Tak to i oni činili, dokud v tomto světě žili, Pánu Bohu vždy sloužili, všech hříchů se varovali.
0: Ty jsi jim život přislíbil, příbytek pro ně připravil. Tam, kde kraluješ na věky, náš Bože veliký.
1: Přiveď jednou i nás k svatým, připočti k svým vyvoleným, abychom tě též chválili, s nimi ctili, velebili. Ježíš měl rád Martu a její sestru Marii, jejich bratra Lazara.
0: Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál.
1: Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl.
0: Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé klopítají a klesají.
1: I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce, když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.
0: Jedno od Hospodina žádám a potom toužím, abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života.
1: Abych požíval Hospodinovi něhy a patřil na jeho chrám.
0: Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, v úkrytu svého stanu mě schová a skálu zdvihne.
1: Nyní se zdvihá má hlava proti nepřátelům, kteří mě obkličují.
0: Oběti chvály mu přinesu v jeho stanu. Budu zpívat a hrát Hospodinu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál.
1: Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou.
0: Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Smiluj se nade mnou a vyslyš mě.
1: Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. Hospodine, hledám tvou tvář.
0: Neskrývej svou tvář přede mnou. V hněvu neodmítej svého služebníka.
1: Ty jsi má pomoc, nezavrhuj mě. Neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli.
0: I kdyby mě otec s matkou opustili, Hospodin se mě ujme.
1: Pouč mě, Hospodine, o své cestě, veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům.
0: Nevydávej mě choutkám svých protivníků, mých protivníků, neboť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.
1: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých.
0: Důvěřuji Hospodina.

0: buď silný. Ať se zmuží mé srdce, doufej v Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, hledám tvou tvář,
0: neskrývej svou tvář přede mnou.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo. On má ve všem prvenství.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšeným z mrtvých. Tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi. Tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo. Ve všem on má ve všem prvenství.
0: Krátké čtení bude z listu Římanům. Víme, že těm, kteří milovali Boha, všecko napomáhá k dobrému. Těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni, neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna. Aby tak on byl první z mnoha bratří, a ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

0: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy.
0: Povolal ji svou milostí
1: a uvedl ji do své slávy.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh si ji vyvolil a uvedl ji do své slávy. Ježíš měl rád Martu a její sestru Marii i jejich bratra Lazara.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíš měl rád Martu a její sestru Marii, jejich bratra Lazara. Život svatých žen zjevuje světu Boží lásku, kterou projevuje na církvi. A jejich příklad a modlitby pomáhají. Spolu s nimi volejme.
1: Bože, rozpomeň se na svou církev.
0: Na přímluvu svatých mučednic, které obdivuhodnou statečností obětovali svůj život,
1: dej své církvi sílu, aby obstála ve všech zkouškách. Na přímluvu žen, které svatě žili v manželství,
0: dej své církvi, aby věrně plnila své poslání.
1: Na přímluvu svatých vdov, které modlitbou a péčí o druhé přemáhali svou osamělost,
0: dej své církvi, aby byla světu znamením tvé lásky.
1: Na přímluvu svatých matek, které své děti nejen přivedly na svět, ale také je vedly k tobě,
0: dej své církvi, aby rodila k životu věčnému a přivádila do tvého království všechny lidi.
1: Na přímluvu všech svatých žen, které už mohou hledět tváří v tvář na tvou krásu,
0: uděl všem věrným zemřelým, aby se navěky radovali světle tvé slávy.
1: Bože, rozpomeň se na svou církev.
0: A nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, tvůj syn přijal pohostinství, kterému svatá Marta poskytla ve svém domě. Dej, ať pozbuzení jejich příkladem svědomitě sloužíme Kristu ve tvých bratřích, aby nás jednou přijal do nebeského domova. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower a na Strahově, v Berouně, v Benešově a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, na Třebounickém vrchu u Toužimi a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, na Stěžerách u Hradce Králové a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník, na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně a z Velké Javořiny.
2: 21 hodin a 15 minut a právě v tuto chvíli začíná koncert duchovní hudby. Na úvod zazní Misa Brevis C-dur, takzvaná Špatčí mše, od Wolfganga Amadea Mozarta. Nastudoval Wiener Sängerknab. Solově se představí tenor Robert Behán, bas Walter Ranninger. Doprovází Wiener Dom.

skončila misa brevis C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Nastudoval Wiener Sängerknabe. Tenorově zaspíval Robert Behan a bas Walter Ranninger. O doprovod se postaral Wiener Domorchester pod vedením Ferdinanda Grossmana. Další skladbou a zároveň závěrečnou bude Litanie de facto Benedicto od Františka Xavera Brixiho. Představí se zde Cantorai Pragensis. K varhanům usedne Otto.

Další skladbou byla Litanie de Santo Benedicto od Františka Xavera Brixiho. Na varhany zahrál Otto Novák. Nastudovala Cantores Pregensis pod vedením Josefa Herrera. Závěrečnou skladbou bude Fantazie C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Na varhany se představí...

0: Dozněly poslední tóny skladby Fantazie C-moll Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.

Teď je tu čtení na pokračování. Pokračujeme v četbě školáka Káji Maříka Ve škole i doma. To je knížka od Felixe Háje. Čte nám Marcela Kopecká. Dnes to bude 15. kapitola.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 15. Pražské procesí a mše svatá za babičku. Vstal zase takový parný den. Silnice byla plná prachu a jak lážovem auta projížděla, celá obdobě

0: očkoli až ke kapli, jen ten kus od pěšiny.
1: Jak na prašnou silnici vkročili, řekl Kája.
0: A teď trapem a hezky dupat, ať se za námi hodně práší. To je něco. Prach je jako teplé peří.
2: Škoda, že to nemáme dál.
0: Kluci už utíkají před námi. Vidíš, jak se za nimi práší? To je jistě Vojta Brabencovic mezi nimi.
1: Děti už mohly běžet lesní pěšinou, ale kde pak? Inu byl silniční prach vzácný. Museli toho hodně užít. A libovali si náramně. U kaple bylo dětí. Vojta Brabencovic povídal.
0: Tihle praští poutníci házejí po každé cukroví, prstýnky i cvrndy. Tuhle si klekneme k příkopu z obou stran, hezky daleko od sebe. A až pojedou fůry, budeme volat. Pochválen Pán Ježíš Kristus, vítáme vás. A nastavíme dlaně.
2: Je, kleknout snad ne?
1: Divil se Kája.
2: Jak pak ne?
1: Ohrazoval se Vojta.
2: To by myslili, že nechceš nic spouti.
1: A už kluky rozestavoval. Kája se podíval na Zdeňu.
2: Jakou to máš zástěrku?
0: No, červenou,
1: oprašovala se Zdeňa.
2: Ju, červenou, dočista šedivou. Počkej, ty doma dostaneš.
1: V tom tu stál Vojta.
0: Ty, Kájo, si klekneš tuhle a Zdeňa naproti k příkopu. Tak. A už by mohli jet.
1: Za chvíli slyšeli děti drnčení fůry.
0: Kleknout!
1: Vykřikl Vojta a už se fůra blížila.
0: Panečku, házeli.
1: Než přejelo 8 fůr, měli děti plné ruce zaprášených cukrátek, olověných prstýnků i sem tam obrázek. Vojta a Kája i cvrndu zachytili. Zdeňa si navlékla olovňáčky na všechny prstíky i na paleček a musela je držet roztažené od sebe. Kája zrovna tak a ještě měl krásnou papírovou cvrndu.
0: Tak už můžeme běžet domů, řekl Kája Zdeně. To budou panečku koukat. Snad jenom pan císař má takových prstenů jako my. Heleď, Vojta se pere s Vinckem.
2: Jak by se neprál, řekl Ferda. Když Vincek mu přelomil stříbrný prsten s drahokamem, takovým zeleným.
1: Vincek už ležel v silničním prachu, ale přece ještě podrazil Vojtovi nohy a ten se svalil taky, když z ohybu silnice zahoukalo auto. Kluci vylítli a za chvilečku jakoby nic Vincek nabízel Vojtovi 14 olovňáčků za cvrndu.
2: Ani za 100.
1: Řekl pyšně Vojta a sevřel pevně mezi zuby cvrndu, protože prsty měl také jako dřevěné, také plné olovňáčků. Kája se Zdeňou uháněli mezi nejprvnějšími. Jak vběhli na lesní stezku, zastavil se Kája.
2: Já bych nechtěl být panem císařem za nic.
1: Měl pořád před sebou vztyčené roztažené prsty plné olovňáčků.
0: Já bych chtěla, řekla trochu vzrušeně Zdeňa. To jsou prsteny. Z čeho, Kájo?
2: To já nevím, ale drahé budou. To pan poustevník jistě takových nemá. Jenže mě to tlačí. Ani nejde zavřít dlanička, ani proutek zlomit a nic.
1: Děti přiběhly domů zaprášené jedna hrůza. Týna je viděla nejdřív. Jen spráskla ruce a běžela do sklepa pro vanu. Paní lesní viděla najednou před sebou 4 dětské ručky, roztažené prstíky plné olovňáčků.
2: Pro pána krále, kde jste to sebrali? Dáte to pryč? Vždyť budete mít prstíky celé zelené. A toho prachu na vás. Děti, máte plné vlasy silničního prachu. Honem ty olovňáčky dolů a do vany.
1: Kája s ulehčením je stahoval. Však také každý se hned přelomil. Když je Týna, jak řekla, důkladně vyprala, hned jim bylo lehčeji.

0: Když děti posvačily, podotkl Kája, že si budou hrát na salámy. Na co? Ptala se paní lesní. Na salámy, vzácná paní, a uháněli děti z lesovny. Prosím tě, Týno, co je to za hru? A to bude vzácná paní nějaká kájovská, smála se Týna. Paní lesní šla po svém, ale ty salámy jí nedali klidu. Přece jen, aby se podívala, co děti tropí. Nebyli daleko. Zdeňa měla na velkém kameni nějaké prkínko a s ohromným zájmem prohlížela s Kájou okolí. Paní lesní slyšela nadšené výkřiky. Ta je, Zdeňo, heleď! To bude jako herský. Víš, jak pan Štulc prodává v té plesnivé kůži. A tuhle, něco mu podávala Zdeňa, ta bude jako suchý cerbulát. Ta je jako nic. A tuhle, zajásal Kája, to bude pražský. Tak, to už bude dost. Počkej, máš tu kudlu? Kdyby tak Týna věděla, že jsme si ji vypůjčili, to bys dostala. Paní lesní ne a ne poznat, o co se vlastně jedná. Skryla se za lískovými keři, dobře slyšela, ale špatně viděla. Tak ukáž! Nejdřív jim ušmikneme hlavičku, to už je hned načisto po nich a nic je to nebolí. A potom jako přijdu kupovat. Chvíli bylo ticho. Potom bylo slyšet Káju. Mácta paní kupcová, dejte mi za korunu herský. Kája myslel uherský salám, ale čerstvý. Paní lesní přece jen dostala se blíž a teď už i viděla. Div nevzkřikla ošklivostí a leknutím. Zdeňa měla na prkénku pod kamínkem dešťovky bez hlaviček. Teď jednu vytáhla, položila na prkínko a krájela kousky. Mácta pane, zrovna mi poslali z Lážova čerstvý, dnešní, měkký, tak za korunku. Mám vám to zabalit? A to ne, já si to schovám do kapsičky, bez toho nemáte papír. A ještě mi dejte za 2 koruny pražský. Zdeňa sáhla po druhé dešťovce, když paní lesní vyskočila z úkrytu. Nejdřív zamáčkla zbytky dešťovek kamenem. Potom chytla Zdeňu za ramínka, vyplatila ji hned na místě hotovými, pak chytla Káju. Dostal zrovna tolik a potom následovalo drsné pobídnutí. Domů! A hned! Týno! Volala z dálky. Z čerstva připrav horkou vodu. Vydrbáš dětem ruce. Krájeli šťovky na prkínku. To je ten jejich salám. Týna přitlačila a ještě potom řekla. Fuj, takovou prašivinu berou do rukou. Za chvíli, abych nedělala nic jiného, než vás drhla. Paní lesník ním promluvila. To jsem si přece nepomyslela, že umíte týrat zvířátka. Že se přece trochu nestydíte. Zácná paní, jak jí ušmiknem hlavičku, už je po ní. Ale mlč, ty kousky se ještě hýbaly. Zácná paní, když zabíjí na Vánoce ryby z rovínka tak, hlavu ušmikne jako nic a kousky skáčou po prkínku. Ale řekl vzácný pán, to, že už jí nebolí, o tom už neví. A ušťovky z rovínka tak. Paní lesní honem nevěděla, co odpovědět. Zakašlala a pak řekla. Vícekrát se to nesmí stát. Děti šly k průseku zamlkle. Tak ten den hezky začal a špatně skončil. Vidíš, začala Zdeňa. Já to povídala, když se ještě hýbe, že o tom ví. Co pak ty, ušklíbl se Kája. Ty máš vždycky rozumu, ale až povej prasku. Měli bychom se jít podívat k nám, co dělá pan Křehůlka. Zdeňa byla také jaksi dojatá a šla beze slova k hajnovně. Pan Karbulka si náramně liboval při bramborových plackách a vykládal mamince hajných. Takováto krmě málo jesti v Praze známa, paní hajného, napíšete-li mi ten předpis na výrobek tento? Maminka hajná si jen pomyslila. Jen aby to nechtěl hned, Což bych mohla psát, když mi zbude od oběda škubánková kaše?
1: Pane Krahulík, to jsme měli prstenu jako pan císař. A což toho prachu, taky mám tuhle cvrndu.
0: Synu otcův, neříkáme cvrnda, nýbrž papírová květina, aniž bychom předpokládali, že císař pán mnoho prstenů nosí. Ale já přivezl vám cosi z Prahy. A přinesl jim dvě síťky na motýly na dlouhých bílých hůlkách. Děti měli ovšem radost, ale jak se síťkami vyběhli za hajnovnu, pokleslo Kájovo nadšení.
1: Na motýly? Jú, ti se sem z rovínka chytnou. Heleď, zapíchnem to támhle do mlází. Spíš chytnu motýla pod čepici nebo rukou než tímhle.

0: Kája obléká nedělní kalhotky. Jsou mu už tuze krátké.
1: Tyhle už, maminko, budete muset schovat, až zas budu malý.
0: Jak to? Ty myslíš, že zas budeš malý? Ptá se maminka.
1: No, až vyjdu školu, maminko, tak zas porostu zpátky, až budu maličký. Zdeňa taky.
0: I co tě napadá? Dá-li pán Bůh, porosteš snad do 20 let. Bude z tebe řemeslník a ze Zdeničky slečna.
1: Jú, maminko, ona by ani nechtěla. Kde pak srečna?
0: Kája říkal důsledně srečna.
1: Víte to, maminko, docela jistě, že pořád porostu?
0: A je, to už nic nebude, vzdychal Kája.
1: Možná, že budu hnedle šlapat měchy,
0: obracel řeč na veselejší předmět.
1: Povídal pan řídící, že dva druháci to ušlápnou jako nic.
0: Maminka už byla na dvoře a Kája si myslil, že by to dnes mohli se Zdeňou obhlídnout na kůru. U měchů ještě ani nebyl. Už byl po snídani jen vyrazit, když vešla maminka.
1: Počkej trochu, musíme dnes do kostela. Je mše svatá za Nebožku babičku. Jen se obléknu.
0: V tu chvíli přiběhla Týna z lesovny, že vzácná paní dostala telegram, aby hned jela na Smíchov. Její sestra, že zle stůně.
2: Vzácný pán, tak vykládala, sám chytil opratě a už uháněli tryskem k nádraží. Vzácná paní mi nařídila, abych hned, ale hned běžela pro tetu Hajných. Chleba se má sázet do pece, ale já to ještě dobře neumím. A honem, teta, nebo se ten boží dar zkazí.
0: A hartusila Týna. Maminka Hajná držela v ruce tibetový šátek, sahala po lepší sukni, ale jak tohle slyšela, řekla.
2: Jaká pomoc? Chtěla jsem na mši svatou, je dnes úmrtní den Nebožky matky. No, pánu bohu poručeno. Pánovi jsou k nám moc hodní, boží dárek zkazit nedáme a já se přitom pomodlím.
1: A ty, Kájo, v kostele pěkně se modli.
0: Kája se Zdeňou uhánějí Glážovu jak o závod.
1: Jak může někdo chodit pomalu, viď, Zdeňo? A taky se musíš pomodlit za naši babičku, je za ním vše svatá.
0: Děti upalovali už Lážovskou ulicí. Zastavili se až u hřbitova.
1: Vidíš, ještě je zavřeno. To asi všichni zaspali, aby jsme šli zazvonit na faru. Já už tam jednou zvonil, ale nic to nezvoní. Tahá se za zvonek a na schodech to bouchá, jako když někdo hodně dupá. Tak jsem se potom ptal strejčka Kostelníkovic, co to, že to nezvoní. Povídal, to tak udělal pan farář. Srdíčko zvonečku zastrčí do vejšky, protože mu tam kluci uličníci zvonili, jak se setmělo, a mazavkové třeba ve 3 hodiny ráno, když šli z hospody. Takhle to jen tak trochu bouchne a hned jdou otevřít.
3: Co je to mazavkové?
0: Ptala se s účastí Zdeňa.
3: No, co jsou dlouho v hospodě a potom jdou domů, když není ještě dost vidět. Upadnou do bláta, umažou se, tak jsou to potom mazavkové,
0: vysvětloval Kája.
3: Tak to naše Týna je taky mazavka. Tuhle upadla na dvoře a taky se umazala,
0: řekla Zdeňa.
1: Je, Zdeňo, ty jsi ale hloupá. To přece nešla z hospody.
3: A že nejde strejček Kostelníkovic?
0: Divila se Zdeňa.
1: Jo, vidíš, já zapomněl. On stůně a už je moc starý. Řekl, že už do kostela nemůže, tak je nový. Je z přátelstva. Povídal Vojta Brabencovic, ten, že to umí.
3: Hned chytne kluka za límec a vynese ho ze zákristie jako nic.
1: Hleď, támhle jde.
3: Počkáme tuhle za bezem, jestli bude vyhazovat.
0: Na hřbitov vběhli 3 kluci. Za nimi šel mladý Rejhek, otevřel zákristii a vešel do kostela. Vendovi Novotných vzal František Lebedovic čepici a hodil mu ji otevřenými dveřmi na hřbitov. Venda vykřikl a už se prali. Rejhek tu byl hned. Nejdřív vynesl Vendu, potom Frantíka.
4: Jestli mi sem ještě jednou vkročíte, to budete koukat.
0: To se Kájovi náramně líbilo.
1: Páne, ten to umí. Viděla z Frantíka, jak popoběh.
2: Ale bude asi potřebovat druhého ministranta. Je tam jen Ferda. Co pak na levé straně, to bych ministrovat doved.
0: Kája popošel na cestičku.
4: Co pak tu chceš? Ozval se Rejhek. Umíš ministranci?
1: To prosím ne, ale Ferda umí, to je čtvrťák. Dej pán Bůh dobré ráno, strýčku, a taky šňupáte. A taky máte doma tetu a polenku.
4: Když neumíš ministranci, tak jdi hezky k mřížkám, řekl Rejhek.
0: Kája šel, ale se zklamáním v duši. Stál u mřížek se Zdeňou a modlil se. Pořád říkal za babičku. Nakonec mše svaté ohlásil pan farář. Pomodlete se za v pánu zesnulou Jenové Fušilerovou a ten celý rod, za nějž mše svatá byla obětována.
2: Kája byl hrozně překvapen. No to se ale pan farář splet. Je Fufa Širelová, kdo ví, kdo to je? Oni se jmenují Maříkovec, tak babička taky. A už ho v kostele nic netěšilo. Jen vyšli, řekl Zdeně.
1: Vidíš, a naše maminka řekla, že za babičku.
3: Jo, za babičku.
1: A naše maminka říká, co pak náš pan farář, to je jeden moc moudrý pán. A zatím pan farář zaje Fufu Širelovou a ten celu rod. Pojď, půjdeme to říct domů. Já jsem se namodlil, až je to škoda.
3: Ty jsi se taky modlila?
1: No, za vaši babičku.
3: Jo, za babičku, za ten celurod s Jefůfou.
0: Jak přišli do lesovny, ptala se maminka Hajná. Jestli pak jste se pořádně pomodlili za babičku?
3: Jo, za babičku, hučel Kája. My se modlili, ale řekl pan farář nakonec, za Jefůfu a ten celurod.
1: No, jak to komolíš? Za Jenové Fušilerovou a ten celý rod, řekl jistě pan farář.
3: No, tak to povídal, ale my jsme přece Maříkovic a ne ten celý rod s Jefůfou.
4: Už si zas dlouho nebyl byt, co?
1: Já jsem rozená Šilerová, babička byla Šilerová Jenovéfa. Tenkrát ještě nebyly Vlastimily a Drahomíry jako teď.
0: Ale Káju nikdo nikdy nepřesvědčil, když babička byla jejich, že nebyla Maříková, a taky řekl Zdeně.
3: To bych se byl taky pořád modlil. A já to chtěl dnes oblídnout u měchů a dočista jsem zapomněl. To s tím celurotem.
1: No, až se najíme, můžeme se tam zas podívat. Snad bude otevřeno.

0: Po 15. jsme otevřeli knížku Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká. Příště si přečteme...
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Nerušený postah pro Glasu vám přeje Mikuláš Vochoska. Lepra je v Bibli velmi skloňované téma. V Novém i ve Starém zákoně se vyskytuje až 68krát. Ježíš je v evangeliích několikrát zachycen, jak léčí malomocné. A dodnes je tato nemoc problém v mnoha zemích. V pražském studiu je dnes se mnou Lubomír Hajas, ředitel organizace Likvidace lepry, která doma šíří osvětu o této nemoci a v zahraničí pomáhá hned v několika zemích. Pane Hajasi, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V jakých zemích Likvidace lepry působí a co to vlastně je za organizaci?
1: Tak, Likvidace lepry je křesťanská nezisková organizace. Smyslem naší organizace je skutečně získávat prostředky na podporu léčby malomocenství, tuberkulózy, ale už také dalších zanedbaných tropických nemocí. V současnosti především působíme v Indii, kde v blízkosti města Kalkata podporujeme chod dvou nemocnic, obě nesou shodně název nemocnice svatého Josefa. Dále působíme v Liberii a ve státech Latinské Ameriky, v současnosti je to Bolívie a Kolumbie.
0: Které další země, mimo ty, které jste teď vyjmenoval, kde působíte, jsou ještě leprou a těmi nemocemi dotčeny?
1: Já jsem se shodou okolností na to díval nedávno, protože jsem to potřeboval do nějakého článku a za poslední 3 roky na 116 států světa detekovalo nakažení malomocenstvím. To znamená, je to, když to řeknu, od rovníku dolů nebo v tom subtropickém, tropickém pásmu, to může být jakákoliv země. A pojďme si říct upřímně, záleží na tom, jak moc je ten stát rozvinutý.
0: Vy jste říkal tedy, že to jsou tropické země s nějakým tropickým podnebím. Souvisí to podnebí i s tím rozšířením té nemoci?
1: Dovolím si tvrdit, že ano, že to rozhodně pomáhá k tomu, aby se ta bakterie lepry lépe šířila. Na druhou stranu známe taky malomocenství třeba z Pákistánu, kterou bych úplně nenazýval tropickou zemí. Takže není to pravidlo. Taky vzpomeňme, že bakterii lepry identifikoval poprvé norský vědec Hansen. A to taky rozhodně Norsko nepovažujeme a asi ani nikdy jsme nepovažovali za tropickou zemi. Přesto je to nemoc spojená s tropy a s subtropy, je to nemoc spojená s tím vlhkým, teplým podnebím.
0: O jaké množství nemocných se v současnosti přibližně jedná?
1: Ročně jsme schopni zachytit na nějakých 200 tisíc, 250 tisíc nových případů. Záměrně opakuji často zachytit, nejsem v tom sám, kdo to používá. Neznamená to, že je tady 200 tisíc nemocných, ale jelikož malomocenství, stejně jako další zanedbané tropické nemoci, jsou nemoci převážně chudých lidí nebo těch nejchudších mezi chudými, tak i ta rozvinutá, nebo ten rozvoj, ten stupeň rozvoje lékařské péče je na takové úrovni, který u nás bychom považovali za nedostatečný a není to tím, že by tam bylo méně pacientů, je to spíš tím, že jsme toho víc jich nenašli. Takže z pravidla je to něco mezi 200 až 250 tisíci nových případů. Udává se, že to číslo můžeme s klidem vynásobit 4.
0: A podle toho, co vy sledujete statistiky čísla, klesá to, snižuje se to? Nebo naopak zvyšuje?
1: Statistiku,
0: nebo to takhle, podle toho, co lze sledovat?
1: Ne, já zbožňuji statistiku a vůbec ty grafy a údaje, co nám statistika dává, problém je v tom, abychom v tom dobře četli. Statistika nám odpoví na naše otázky, ale musíme si je dobře položit. Nebo umět je dobře položit a dobře číst ty výsledky. Takže statisticky bych řekl, klesá to. Ale vracím se k své předchozí odpovědi. To neznamená, že těch pacientů je méně. Třeba teďka za období covidu, za 2 roky v období covidu, mnoho států zaznamenalo rapidní pokles nových případů malomocenství. A je celospolečenská shoda ve Světové zdravotnické organizaci a i na fórech, které se věnují léčbě malomocenství, že to není způsobeno tím, že by lepra zmizela nebo že by lepra šla do pozadí. Je to spojeno jednoduše s tím, že mnoho projektů bylo kvůli lockdownům a dalším omezením utlumeno a proto bylo zachyceno méně nemocných, ale není to způsobeno, že by ta lepra spala.
2: Ne. Takže prakticky o tom nic nevíme.
1: Prakticky je to detektivka. Já když jsem se setkal s několika lékaři, ať už v Africe nebo v Paraguaji, tak oni, když zasvětili svůj život léčbě malomocenství, tak říkají, že to je jedna z nejzajímavějších nemocí, s kterou se potkali. Jsou to tedy epidemiologové a virologové a skutečně experti, kteří celý život zasvětili této práci. A ty říkají, ta nemoc je zvláštní, ta nemoc dokáže spát. Inkubační doba malomocenství může trvat i 15-20 let, úplně v klidu. A teď hádejte, kde jste byl před 10 lety, kdy jste se setkal s tou bakterií. Takže jak říkáte, moc o tom nevíme, na to, že to je velice stará nemoc.
2: To jsme poměrně děsivé. Máme se my tady v Čechách nebo tady v Evropě bát malomocenství?
1: Jenom to ne. Ne, prosím vás. Skutečně je to nemoc zanedbaných částí světa dneska a důvod, proč tady nemáme ohniska nebo proč tady nemáme to malomocenství, jedním z důvodů je, že naše společnost patří k nejrozvinutějším na světě. My jsme bohatá, rozvinutá společnost a nemyslím si, že jakákoliv odpověď na jakékoliv otázky, které se před nás položí, by mělo být, že se budeme bát. To rozhodně ne.
2: Já jsem už na začátku naznačil, že je i velkým tématem v Bibli. Tam jsou lidé trpící leprou doslova ostrakizováni, postaveni mimo společnost. Zdraví lidé se jim vyhýbali, nosili takové ty zvonečky, aby dali, naznačili, jde nemocný, rychle pryč. Je tomu tak dodnes v těch zemích, kde vy působíte?
1: Je pravda, že diskriminace a stigmatizace nemocných leprou stále trvá. Záleží vždy na možnostech dané společnosti, tak bych to řekl, jestli je to více nebo méně, jestli je to jenom o tom, že se vám lidé vyhýbají, nebo je to o tom, že vás skutečně vyhánějí ze svého středu, ale faktem je, že je to nemoc, která sebou nese těžké celospolečenské stigma. A dám příklad, v Liberii je to v některých vesnicích a méně rozvinutých částech země považováno za boží trest. A v Kolumbii dnes už tedy je to nelegální někoho diskriminovat kvůli tomu, že je nemocný leprou. Přesto je to stále nemoc, která vám znemožní navštěvovat vysokou školu nebo zapříčiní to, že jste propuštěni ze zaměstnání.
2: Vy jezdíte i do zahraničí. V jakých zemích jste byli naposledy?
1: Tak naposledy je to Kolumbie, kterou jsem navštívil po 3,5 letech. Vlastně tam to bylo cesta před vypuknutím celosvětového lockdownu v roce 2020. Takže to bylo po 3 letech, kdy jsme navštívili naše projekty v Kolumbii.
2: Jak ta zahraniční pomoc vypadá?
1: Naši pomoc bych rozdělil do dvou fází. Ta jedna je přímá, to znamená, že spolupracujeme vždy s místní organizací, která ty projekty zřizuje. Zpravidla se jedná o projekty zřizované místní katolickou církví. A ta druhá část, ten druhý způsob je spolupráce s naším zahraničním partnerem DAHV, který sídlí v Německu a který zřizuje zase ve spolupráci s místními partnery ten daný projekt. Takže například v Kolumbii jsme do letošního roku pracovali skrze nebo spolu s DAHV. DAHV se rozhodlo, že od příštího roku změní své působení v Latinské Americe, že už tam nebude přímo zapojeným účastníkem a naopak to znamená pro nás, pro likvidaci lepry, výzvu, kdy se pokusíme spolupracovat přímo v Kolumbii s tamními partnery a je to na severu země, je to kongregace františkánských sester a nadace Via Bernarda. A přímo v Bogotě je to asociace lidí nemocných Hansenem, což Hansen je jiný název pro malomocenství. A je to vlastně nestátní nezisková organizace spolek, který zřizuje tu práci, práci v Kolumbii, ale primárně v Bogotě a okolí. A je to už národní organizace. A dovolím se tvrdit, že Kolumbie je takový příklad, jak by mohla vypadat pomoc a spolupráce napříč světem. To znamená, z Evropy podporujeme někoho na místě a ten někdo dokáže během let vyrůst národní organizaci, která zřizuje další menší buňky.

0: Proglasu posloucháte rozhovor s Lubomírem Hajasem.
1: Jak vypadala ty vaše zahraniční výjezdy? Jak vypadá tak průměrný den?
2: Průměrný den vypadá tak, že je málo spánku, hodně únavy, dehydratace. Ne, vážně. Snažím se to, moje v průměru, když se takhle někam vydám, tak tam jsem zhruba 10 dní, 10 dní s cestou. A za tu dobu se snažím stihnout všechno, včetně adaptace na jetlag, na pásmovou nemoc, tak navštívit projekty, setkat se s lidmi zodpovědnými za projekt, ale i s těmi, kteří nám mohou nějak pomoci. To znamená například v Indii, to není jenom o tom, že navštívím nemocnice, ale pokusím se vždycky navštívit i otce arcibiskupa, otce biskupa, kteří jsou těmi hlavními zřizovateli. Takže je to hodně práce přes den, je to hodně cestování, hodně práce. U mě je to spojeno s tím, že kdykoliv mohu a sedím v autě, tak chtě nechtě na chvíli usnu, abych načerpal síly, a potom přijde nějaké jednání, prohlídka projektu, setkávání s lidmi. Je toho moc a když si člověk uvědomí, kolik těch věmů má během toho dne, tak mu to dochází až později, takže večer se vám dlouho nechce spát a zase přemítáte, co jste zažili, co jste viděli, a samozřejmě to taky musíte zpracovat, když už se vydáte tady na návštěvu slamu, to znamená návštěvu těch chudých mezi chudými, tak to s vámi prostě nějak zamává, ať chcete nebo ne.
0: Je to pro vás emocionálně náročný tyhle ty cesty vidět? Ty nemocnice, to utrpení i těch nejchudších vrstev, se kterými se tady třeba v Čechách nebo v Evropě nedostaneme tak často do styku.
2: Co se na to hledá odpovědět, ale takhle. Dřív to bylo asi horší, to si pojďme přiznat. Když člověk to vidí už po několikáté, tak si dokáže vypěstovat nějakou odolnost. Takže ano, je to pro mě náročné, stále je to pro mě náročné. Ale už si dovolím tvrdit jinak. To znamená, pokládám si spíš otázky, proč. Tam taková ta představa, že jdeme se podívat na nějakou vesnici malomocných nebo na nějaké místo a tam vám ukáží, přivedou vám ukázat nemocného a vy se jich zeptáte, no dobře, a proč mi ho ukazujete? Proč není v naší nemocnici? Nebo už u něj byl lékař? Bere léky? Jo, moje otázka jako není, ten můj pohled už není podívat se na trpícího člověka jako a lomit rukama a říkat, no, to je hrůza, něco pro vás uděláme. Moje otázka spíš je dneska, dobře, a co se děje? A co se bude dít v následujících hodinách nebo v následujících dnech? Protože já dovolím si tvrdit, zase opakuju se, střihnu to, v následujících dnech, protože já když jdu takhle na tu cestu, nechci říkat inspekční, ale když se tam jdu podívat za našimi partnery, kteří řídí ty projekty, tak se tam jdu taky podívat jako zástupce našich dárců. A já musím před sebou, nejen před nimi, ale i před sebou být schopen si obhájit, že to, co podporujeme, to, co děláme, funguje to, když ne skvěle, tak to funguje dobře. Takže je to pro mě náročné a je to pro mě i náročné, protože díky mým zkušenostem už některé věmy čtu trochu jinak. Neříkám, že vždycky správně, ale jinak.
0: Vy jste mluvil o těch vesnicích, že navštěvujete. Co to je za místa?
2: Tak. Jsou to místa, kam byly v minulosti když ne přímo vyhnání, tak vystěhování nemocní leprou, a jsou to takové chudinské osady, vesnice, kde žijí ti lidé, protože jsou více či méně zatížení tím stigmatem té nemoci. Takže navštívíte místo, které bylo před třeba 50-30 lety uměle vytvořeno, a těm lidem se úplně jednoduše to místo neopouští, protože nemají kam by šli. A zároveň není úplně snadné říct, že pocházíte z místa, pocházíte z osady, z vesnice, která je známá tím, že tam žili nebo žijí lidé postižení leprou.
1: 50 let, to je poměrně dlouhá doba na vznik nějakého místa, kde lidé žijí. Neznamená to, že už tam žijou i třeba lidi, kteří vůbec s tou nemocí už nemají nic společného, že to je několikátá generace vlastně?
2: Samozřejmě, máte naprostou pravdu. Nedává to vůbec žádný smysl. Ale je to tak, navštívíte místo, kde žije druhá, třetí, čtvrtá generace, která je po dvě generace už nemá žádné příznaky a nemá nic spojeného, neměla žádný kontakt s malomocenstvím a teďka žije tu bídu, žije tu chudobu. Proto taky platí, že lepra je nejenže nemoc chudých, ale lepra je taky ta nemoc, která vás do té chudoby přivede a v té chudobě vás drží. Protože vlastně ti lidé nemají jednoduchou tu startovní čáru, aby se šli někam posunout, aby se šli někam rozvinout. Aby migrovali za prací, třeba řeknu, úplně jednoduše. Ale je to jenom způsobeno tím, že tam někde je v pozadí ten strašák, ten stín té nemoci. Je to tak?
1: Jak se tomu staví, tomu vašemu snažení a vůbec k tomu, že tam ta nemoc je, tam je ta nemoc takový problém, kolumbijská vláda? Pomáhá vám nějakým způsobem nebo jste tam v podstatě tak jako sami na to?
2: To je vždycky se na tuhle otázku se odpovídá náročně. To, pojďme si to říct. Kolumbijská vláda nám pomáhá tím, že nás toleruje. Tam bych to takhle řekl. Ale není úplně zvykem, že by vám ta vláda řekla, když tam jdete něco dělat pro ty lidi, pro ty místní, že by vám ta vláda řekla, my si to nepřejeme. To jako úplně zvykem to není. Takže oni jsou samozřejmě rádi, že tam jsme, že pomáháme a že suplujeme jejich nedostatek. Nechci říkat přímo neschopnost, ale jejich nedostatek. A kolumbijská vláda, a nejenom kolumbijská vláda, ale dovolím si mluvit za všechny vlády zemí, ať už rozvojových zemí, nebo zemí, kde je potřeba ta pomoc znějšku, málo kdy řeknou, tohle si nepřejeme. Občas jsou schopni tam samozřejmě dávat nějaké překážky v podobě divných paragrafů a nucených poplatků, což v Kolumbii naštěstí není. Ale není to tak, že by byl... Kdyby kolumbijská vláda totiž přijala program pro léčbu malomocenství úplně, jako že by ho měla, což ona ho možná i má, ale kdyby dobře fungoval, tak bychom tam nemuseli být, to si pojďme přiznat.
1: Právě, že Kolumbie není úplně nejchudší zemí. Jsi říkal, že to je problém hlavně jako rozvojových zemí chudých, zemí, kde ta státní infrastruktura prakticky špatně funguje. A Kolumbie se nepočítá úplně mezi ty nejchudší země. Jak to, že to tam je takový problém?
2: Tak to si pojďme říct, proč to máme v Indii, pojďme si říct o vyloučených lokalitách v Číně, pojďme si říct o problémech v Brazílii. Všechno jsou to státy, které... Nebo, dovolím si zase tvrdit, že všude na světě, v jakémkoliv státě, jsou bohatí lidé. Extrémně bohatí lidé. A potom řešme, jak moc je tam zastoupení té střední třídy a jak moc je tam zastoupení té chudoby těch chudých lidí. A Kolumbie je stát, který rozhodně bychom nepovažovali, Kolumbii bychom nepovažovali za chudý stát, ale je to stát, kde skoro neexistuje střední třída. Máme tam bohaté lidi, máme tam malé procento bohatých lidí a extrémně bohatých lidí. Máme tam, zase neznám statistiku, ale střední třída tam nebude něco, co by patřilo mezi významný prvek ve statistice. A pak tam máme ty chudé. A proč to tam je, nebo proč to tak je, když se budete bavit s nějakým zástupcem kolumbijské vlády nebo někoho, kdo má tu moc, tak on vám řekne, máme na starosti malárii, máme na starosti teďka horečku dengue, musíme řešit vzdělávací systém, musíme řešit tuberkulózu, na lepru není čas, energie, peníze. Ale to neznamená, že tam ti chudí, kteří trpí těmito nemocemi, nejsou, jen se přehlíží.
1: Co vás na té návštěvě nebo vůbec... nejenom v Kolumbii, překvapilo nejvíc, no překvapuje nejvíc, jak mile, tak negativně.
2: Když vyjedete do jiný, nebo jako latinský kontinent, nebo už nazvu tento, co bychom nazvali jihoamerický kontinent, tak ta živelnost, energie, dobrá nálada lidí, to je něco kouzelného. Tam, i když vidíte kohokoliv, v jakékoliv situaci, že uslyší tóny hudby, tak začne na to reagovat, začne na to odpovídat. A pro mě návštěva Kolumbie, nebo nejenom Kolumbie, ale tohoto regionu je vždy spojená skutečně s radostí, s barvami, je to něco krásného. A negativně asi ty rozdíly. Jo, já řeknu příklad. Vy tam jste schopni jít do nějakého baru a objednat si pití za stejné peníze, za které si o půl kilometru dál dáte oběd pro 4 osoby. A netvrdím, že to asi nezvládneme najít i v Evropě, ale překvapuje vás to, no mě osobně to překvapilo vždycky v té situaci, když jsem takhle v těch chudých zemích, což dovolím si tvrdit, že Kolumbie pořád bude chudší země než Česká republika, ale nemám proto teda nějaký statistický podklad. Přesto tohle mě jako překvapuje, jo? Že tam vidíte na jednu stranu na ulici ty bezdomovce, vidíte tam ty zubožené chudáky, kteří šli do toho města hledat to štěstí a nenašli ho tam. A zároveň tam vidíte ty neskutečné milionáře, kterým je to jedno. A potom to, co mě v Kolumbii vždycky překvapí, tak mě tam překvapí... Překvapí mě tam přítomnost těch ozbrojených složek, ať už jsou to vojáci nebo policisté, kteří jsou zpravidla v tom plném nějakém tělovém krunýři, brnění, nevím, jak to nazval, neprůstřelné. Prostě není to neprůstřelná vesta, je to celé průstřelný oblek. Mm-hmm. A mají ty útočné pušky a vlastně máte se cítit bezpečněji, když tohle vidíte. A na mě to tak jako nepůsobí.
0: Z jakého je to tam důvodu?
2: No tak, v minulosti bylo několik válek s pašeráky drog. Mm. A teďka pár let zpátky dostával, myslím, kolumbijský prezident dokonce Nobelovu cenu míru za to, že dojednal dohodu a teď z gerily, vlastně tam byly ty gerilové odbojové skupiny, takže oni tam mají teďka konflikt dvou skupin, jedno jsou jakoby ultralevicová skupina, to jsou ty gerilové skupiny a potom ta ultrapravicová skupina, což jsou paramilitares. A je to ten konflikt, kdy oba jsou víceméně proti režimu, obě ty skupiny jsou proti režimu a vždycky jedna víc, jedna méně. Takže ten důvod je takový, že to má tam držet, ukazovat, podle mě to má demonstrovat, že tady ten stát je a že je silný. Ale když jsem se tam bavil teďka s řadovou sestrou Gladys, která vede tu nadaci Via Bernarda, ty naše projekty na severu země, tak ta přesně říká, ona je z Medellínu a vzpomínala na období, kdy tam, teď řeknu, vládl Pablo Escobar a ona říkala, skupinky policajtů a vojáků pro nás nikdy neznamenaly bezpečí, protože jestli na někoho mafiáni útočili, tak to byly přesně skupinky policajtů a vojáků, aby podkopávali důvěru ve stát. Takže my, když vidíme 4 policajty, tak si pamatujeme, že zastavilo auto a hodilo po nich granát.

0: příklad, jste říkal, položil jste tu otázku s tou Kolumbií, ale já to třeba stáhnu na Liberii v Africe. Mm-hmm. Máte hlavní město Monrovi, to je město u moře nebo u Atlantského oceánu a jediná nemocnice pro celý stát, který je velký asi jako Slovensko, je někde uprostřed země nemocnice Ganta, která, nebo je to rehabilitační středisko Ganta, které leží ve stejnojmenném městě Ganta, a to je jediná nemocnice, kde se reálně léčí lepra a vředy buruly. Takže když jste nemocný a máte nemoc, která je spojená s leprou nebo vředy buruly, a chcete, aby vás někdo vyléčil, tak musíte jet do té Ganty. A pro mě to problém nebude, pro vás taky ne, ale když si představíte někoho, kdo nemá auto, musí denně pracovat, tak pro něj to může být cesta jiná. A i ta kvalita těch cest vypadá různě. Nemluvím o tom, že může být taky období dešťů a všechno možné. Pro vás to může být den cesty, abyste se tam dostal. Do toho střediska. A teď se teda vrátím obloukem do té Kolumbie. Kolumbie je velká země. Kolumbie má tropy, hory, Kolumbie skutečně má prales, Kolumbie je skutečně ohromná země a pro některé nemocné a chudé nemocné dostat se do nemocnice, do nejbližší nemocnice, která má nějakou úroveň, to může být otázka den cesty. Tam den cesty zpátky. Za ty dva dny se někdo musí starat o rodinu, o děti. Teď oni musí mít peníze na to, aby mohli jet, protože se tam jen tak nedostanou. A zároveň ne vždycky ta nemocnice jim je schopná pomoci, nebo to zařízení, protože jsou tam lékaři, kteří třeba tu nemoc neznají. A ta naše organizace, nebo ta partnerská organizace Felle Hansen i pořádá, bych teď řekl, osvětové kempy pro lékaře, protože mnoho pacientů chodí k doktorům, chodí po doktorech z nemocí, chodí s malomocenstvím a ten doktor neví, že má lepru. Takže to zdravotnictví nemůžu říct a nechci říkat, že zdravotnictví v Kolumbii je na špatné úrovni, nejsem lékař, nejsem znalec. Určitě, kdyby se tam něco stalo mně, tak jako Evropan, turista půjdu do té nejlepší možné nemocnice. Vůbec se o tom nebudeme bavit a budeme říkat, jo, je to dobře vybavená nemocnice. Ale když byste žil v Kolumbii jako Kolumbiec, běžný Kolumbiec, tak byste a žil byste jinde, než je třeba Bogota nebo jiné velké město, tak byste hold měl tu smůlu, že tam třeba taky doktor není v okolí, a nebo ten doktor vůbec neví, co vám je.
1: A jak vypadá ta péče o nemocné leprou?
0: Tak to nejtěžší na malomocenství nebo na té péči o nemocné s leprou je vůbec tu lepru identifikovat. Ten nemocný může mít v základu nějaké pigmentové skvrny, to znamená ten první stupeň je, že máte slabé pigmentové skvrny spojené z pravidla s necitlivostí kůže. A teďka se musíte rozhodnout, když jste zkušený zdravotník, jestli tento test pro vás je dostatečný, abyste ho prohlásili za malomocného. Vy samozřejmě můžete říct, ano, stačí mi to. Ale jistotu nemáte. Potřebujete laboratorní potvrzení. Takže to vypadá tak, že vy toho pacienta sice prohlídnete s kusem vaty nebo nějaké rostliny, tušky, já nevím, listu. Zjistíte slepým testem, kdy se nedívá, jestli se ho dotýkáte nebo ne, ten pacient, nebo tehdy ještě potenciální pacient, a on když vám potvrdí, že tam nefunguje ta citlivost té pokožky, tak máte ten první jednoduchý test za sebou. V tu chvíli je stále buď to většinou je jednodušší dovést zdravotníka za tím pacientem a ten zdravotník odebere část lymfy a posílá ten vzorek vzorek lymfy a posílá ten vzorek na biopsii. Biopsie potvrdí, zařízení laboratoř potvrdí, jestli tam je nebo tam není lepra a zároveň jakoby jak moc vážná ta nemoc je. A potom se nasadí antibiotika. Antibiotika se nasazují v tuto chvíli na půl roku nebo 12 měsíců.

0: Tady bych řekl, tohle je ta pomoc toho státu, když jste se ptal. To znamená, jsou země, kde je problém mít dostupnost nebo dostupný ten laboratorní test, tak tady ta pomoc toho státu je, že když odeberete ten vzorek, pošlete ho do té laboratoře, tak ona vám ty testy udělá a tady ten stát pomáhá. Ale taky stát se stará o to, že nedistribuujete léky, o kterých by nevěděl. To znamená, stát zpravidla řekne, testy budeme dělat my, ale léčivo budeme taky distribuovat pouze my. Takže takhle je to ten stupeň toho nějakého institucionalizovaného lékařství té medicíny, budeme vědět, co se děje.
1: Vy jste ještě letos v létě navštívili Indii, jestli se nepletu. Liší se přístup Indů jako společnosti nějak vůči těm nemocným od lidí v Kolumbii, nebo je to stejný?
0: Ano, po 5 letech se nám podařilo letos navštívit i naše projekty v Indii, podívat se, kam se za těch 5 let posunuli a vidět to na vlastní oči. Těžko se mi na to odpovídá, protože naše projekty jsou zřizovány místní církví. Takže když vidíte péči o nemocné v našich projektech, tak je to péče, kterou byste chtěl vidět a očekával vlastně všude. Prostě je tam ta přítomnost, a teď to řeknu, křesťanské lásky k bližnímu. To tam prostě je. A ano, já když jsem v Indii a když jsem v Kalkatě, procházíme se těmi chudými částmi města, tak bych řekl, je tam taková ta otupělost. A teď nechci si hrát na nějakého experta na různá náboženství. Nevím, nakolik je to otupělost tomu stavu, si nemocný, si chudý a v rámci hinduismu, jestli to oni berou stylem, tak jako je to tvoje karma a hotovo, něco si spáchal špatného, tak teďka je tvůj úděl trpět v tomhle životě, tak trp. Ale rozhodně to není něco, co bychom takhle srovnávali s, nebo co bych viděl podobně v té Kolumbii. A teď zase nebudu říkat, jestli to je tím, že Kolumbie je katolická země pořád ještě. Ale já tam ten rozdíl vidím. Já osobně vidím ten rozdíl a to i přesto, že teda naše projekty jsou skutečně protknuty tou křesťanskou láskou k člověku. Takže v našich projektech je to něco nádherného, ale když navštívíte státní nemocnici, tak tam vidíte ten chaos. Navštívíte státní nemocnici, tak tam vidíte chaos, spoustu lidí, je to přeplněné, ale je tam málo doktorů, mnoho lidí tam je v zanedbaných podmínkách a jeden kolega, který tam byl před lety, ten to řekl, tam ty lidi nejdou se uzdravit, tam jdou umřít. Ale teď zase já nevím, nakolik mám tohle vyčítat hinduismu, kultuře a nakolik jsou to prostě neudržit. Je to ta neschopnost nebo nemožnost státu postarat se o všechny. Ale ten rozdíl tam je.
1: To právě navazuje na tu moji otázku, vy jste tak trošku už načnul. Jak se Indie srovnává s tím zdravotním problémem jako takovým a jestli vůbec může mít tak obří země, vůbec přehled o tom, kolik tam nemocných?
0: Já si myslím, že je to náročné už jako, když si to takhle položíte tu otázku, tak samo o sobě ta odpověď je, že to nejde. A není to tak dávno, kdy docházelo jakoby k bagatelizování této nemoci stylem lepra tady už není. Tady už ten problém nemocenství není. Hlavně ať k nám mohou přiletět turisté, nebojte se. A Indie není jenom o tom, že tam jsou ti chudí a nemocní. A přitom vidíte, před lety právě ti chudí nemocní přehlížení dali vzniknout jedné kongregaci misionáře lásky Matky Terezy, která tam přišla a byla pohnuta tím, co viděla. To si pojďme říct na rovinu. Takže já si nedovedu představit, že by to šlo. Že by se teďka dokonce v Indii budou mít někdy volby, tak nevím, jestli to bude na jaře nebo na podzim roku 24, tak to je podle mě přesně jeden takový ten příklad, už vůbec jak tam zvládají organizovat volby v těch chudých slamech a vyloučených lokalitách, natož tam hlídat stavy nemocných. Takže podle mě to nejde, ale nezapomínejme na to, že Indie není jeden stát. I když se tak jako na něj tady díváme, naše optika je dívat se, Indie rozhodla. Indie je, a teď já střílem od boku 20 států, různě rozvinutých. Jih Indie je relativně bohatá fungující společnost. Sever Indie je relativně chudá nefungující společnost. A říkám to, teď dávám, jak se říká, hlavu na špalek, ale dovolím si to tak tvrdit. Jo? Jako, a i z toho, co jsem viděl, nebo z toho, co jsem se bavil s lidmi. Takže nejde. Indie je subkontinent a nejde se na ní dívat jako na jednu optikou. Já třeba nemám rád výraz indická kuchyně. Protože indická kuchyně, to je asi jako evropská kuchyně. Jo? To znamená, typické jídlo pro Indy. Kde? Na jihu? Na severu? Uprostřed? Na západě? Na východě? Typické jídlo pro Evropana je také jiné. Typické jídlo, africká kuchyně. Co to je africká kuchyně? Tak indická kuchyně se liší podle toho, jestli pocházíte ze severu, z jihu. A to, že jdete tady do restaurace, kde vám nabízí, je to indická restaurace, to je sice hezké, ale není. Není to tak indické, jak byste si asi přáli.
1: Já jsem, když jsem pročítal váš misionář právě z cest do Indie, tak jsem, když se tam popisovali cestu a jejich dopravní infrastrukturu a vůbec jejich styl řízení a tak dále, tak já jsem si nemohl nevzpomenout na poznatek japonského spisovatele Shusaku Endoa, který v knize Hluboká řeka napsal, že jsou dva druhy lidí. Jedni, kteří si Indii na první dobrou zamilují, touží se tam neustále vracet. Na druhou stranu ti, kterým se to hned zhnusí, chtějí vypadnout co nejdřív a už tam nikdy nevracet. Já chápu, že vaše cesty do Indie nejsou úplně turistické, nejsou za relaxací, ale do které z těchto dvou byste se zařadil?
0: Já bych to potvrdil. Já bych řekl, že to je krásná definice. Já bych se zařadil do té skupiny druhé. Já se tam chci vracet, ale máte pravdu, já jsem tam nikdy nebyl jako turista. Nebo jako pouze jako turista. Ale nejsem v té fázi, že bych si řekl, tam už nikdy. Mm-hmm. A dokonce mám pro sebe takové rozhodnutí, jako co jsem si řekl před lety. Jsem si řekl, ve chvíli, kdy začnu odmítat ty cesty, a je to teda náročnější, pořád více a více pro mě, ale když začnu ty cesty odmítat, nebo se začnu těch cest bát, začnu se bát těch nemocných, tak je na čase skončit. Protože si myslím, že je, a nebo změnit tu práci, ale nebo jako ten výkon to je té práce, ale v daný moment je pro mě, vždycky, když můžu navštívit ten projekt, tak je to pro mě spojeno s náročnou dobou, ale velkou radostí.
1: A kdybyste měl zhodnotit všechny ty vaše projekty ve všech těch zemích, kde působíte, když to vidíte, kde byste řekl, že to funguje nejlíp?
0: Já to otočím. Nejhorší je to v Africe. A asi to vždycky nejhorší v Africe bylo a bude. To znamená nejhorší a největší bída a největší těžkosti a strasti a útrapy jsou v Liberii nebo v jiných státech, kde působí v tuhle chvíli náš partner DAHV. Latinská Amerika je úplně na jiné úrovni. Když je ta společnost na jiné úrovni, když je ten stát na jiné úrovni, tak funguje i ta pomoc v těch projektech jinak. Takže Latinská Amerika funguje dobře a naše nemocnice v Indii jsou takové majáky, takové oázy uprostřed Sahary. Takže já řeknu, ty fungují fantasticky. Já jsem dokonce byl příjemně překvapen, když jsme otevírali v roce 2000, na podzim roku 2011, myslím, že se otvírala teďka ta nemocnice v Medinipuru, ta druhá. Tak někdy v roce 18 vlastně nám přišla zpráva, nebo jsme se bavili, když jsem tam byl naposledy, že už nás, jakoby, teď to řeknu ošklivě, už nás nepotřebují k svému chodu. Že jsou velice rádi, že je podporujeme, že díky tomu financují lépe svůj rozvoj a opravy a údržbu, ale chod, kdybychom oznámili, že v roce 2024 odcházíme z tohoto projektu, tak ta nemocnice se nezavře. Prosím vás, to je fantastická zpráva. To, když si uvědomí člověk, co slyší a když trošku pracuje v tomhle prostředí, tak je to něco úžasného. A bylo by krásné slyšet to třeba taky i z jiných států, jiných zemí, ale musíte se... Musíte si klást dobré cíle, velké cíle, ale musíte být schopni kruček po kručku k němu docházet.
1: Být realistický. Jak mohou lidé pomoci vaší činnosti?
0: Lidé nám pomáhají, my říkáme třikrát nebo třemi možnými způsoby a říkám záměrně pomáhají, protože cítíme každý den tu podporu a tu pomoc. Pomáhají nám přímo svými prostředky, svými dary, penězi, pomáhají nám svými modlitbami, duchovně nás podporují a také nás pomáhají tou osvětou, tím, že o nás mluví, tím, že když jsme tady teď spolu v vašem studiu, tak si nás někdo poslechne a třeba předá odkaz, předá tu informaci o tom, že jsem tady byl a někdo se zase doví o tom, že lepra ještě existuje. Takže nám pomáhají třikrát, stojíme na takové trojnožce a je to neuvěřitelné, jak moc i v této době, kdy po pandemii covidu přišla válka, přišly různé negativní ekonomické vyhlídky a není dne, abychom si nepřečetli nějakou negativní zprávu, tak lidé nezapomínají na to být štědří. Je to úžasné, úžasný pocit.
1: Hostem pražského studia Rádia Proglas byl Lubomír Hajas, ředitel organizace Likvidace lepry. Já vám děkuji za rozhovor a přeju hodně sil do další práce.
0: Také moc děkuji a přeji vše dobré.
1: Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.
2: Na stole je téma společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9. dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10. večer.
3: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
4: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
3: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Stal se a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehni na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na

nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeše dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: Dnešní část nese název Lidská svoboda. Pojem svobody je spojený s volností. Obrazem volnosti se však často stává korouhvička na střeše, vlaječka na stožáru. Točí a zmítá se větrem na kteroukoliv stranu. Ve vlnění praporu je cosi radostného, jásavého. Svobodné je také děvče, které nemá dosud ženicha. Ještě si může vybrat kohokoliv, kdo přijde a kdo si jí bude líbit. Proto mladým lidem tak mnozí závidí jejich nezávislost. A přece jenom vidíme dobře, že tento pojem svobody není úplný. Říkáme někdy, že svoboda jde ruku v ruce s mravností a dokonalostí. Ztráta svobody by tedy znamenala úpadek v dokonalosti. Z toho by pak plynulo, že učinilo špatný, vadný krok každé děvče, které se vdá, stane se ženou, matkou a bere vážně závazky svého stavu. Také novic, který vstoupil právě do řeholní společnosti, je ještě volný. Chce-li, může zůstat, nechce-li, může svobodně odejít. Na konci noviciátu však složí sliby, zavázal se, že zůstane. Už volný není. Udělal tedy krok nazpět na cestě k dokonalosti? Jistě ne. Naopak ho všichni pochválí, že se rozhodl ke vstupu do stavu dokonalosti. Utvrdil se tedy i ve svobodě Božích dětí. Z toho plyne, že je potřeba se dívat na pojem svobody jinak. Volně se otáčející korouhvička na střeše není tak svobodná, jak by se zdálo. Její poloha je totiž závislá na větru, na vnější síle. Ani člověk není svobodný jen proto, že má možnost se stále měnit a zaujímat nový směr. Loutky působí dojmem volných bytostí, jsou však na šňůrkách. Pěkně tedy vyjádřil pojem svobodné bytosti Aristoteles, když napsal: svobodné je to, co má příčinu samo v sobě. Kolo se točí, protože je roztočili. Strom se zelená, protože přišlo jaro. Živočichové se množí, protože je k tomu nutí přírodní pud. I v lidském životě je mnoho nutností. Závisíme na tolika a tak různých vlivech. A přece je v našem životě cosi, co se všem vlivům vymyká. Dobře to osvětlí skutečný rozhovor jednoho kandidáta kněžství se zpovědníkem. Bohoslovec byl v posledním okamžiku před svěcením na váhách a žádá svého duchovního vůdce: řekněte mi, že mám být knězem a budu jím. Dostal však tuto odpověď: to vám nikdy neřeknu. Já vám mohu povědět, že nevidím žádnou vážnou překážku, proč byste se knězem stát nemohl, ale poslední a rozhodné slovo musíte dát vy sám. Chci? Nechci. Bohoslovec však namítal: mohu se mýlit, hodím-li se k tomu nebo ne. Spovědník odpověděl: já se mohu mýlit. V jednom se však mýlit nesmíme, totiž v tom, že dnes skutečně chcete nebo nechcete. Jen toto vaše slovo vás může zavázat navždy, ne úsudek někoho jiného. Jak málo lidí si uvědomuje závažnost tohoto postoje. Okolnosti nás dovedou až k jisté situaci, podobně jako družičky a svatebčané doprovázejí nevěstu k oltáři. Jsou tu však i svědkové. Ti svým podpisem nedosvědčují, že nevěstu k oltáři vedli, ale že slyšeli její svobodné ano. A taky nezavazuje na celý život svatební průvod, ale toto malé slůvko svobodného rozhodnutí. Říká se, že žijeme v době svobody. Ve veřejném životě svoboda skutečně učinila velký pokrok. Bohužel v životě jednotlivce dochází k hrubému nedorozumění. Svoboda se stotožňuje s proměnlivostí, nerozhodností, nevázaností. V tom případě by pak nikdy nemohl být svobodný Bůh, který se nemění. Vnitřní život Boží je však nedostižným vrcholem svobody. Nic zvenčího nemůže ovlivnit, je sám od sebe, poznává a rozhoduje se sám v sobě a přitom je jeho poznání a rozhodnutí neochvějné, pevné, věčné. Křesťanská dokonalost má pak vždy být odleskem vlastností božích, tedy i lidská svoboda. Svoboda člověka není absolutní, ale přesto je boží obraz, kterým je člověk, něco tak velkého, že se může navěky zavázat jen Bohu a sobě samému. Kdo pak nedbá Boha a neposlouchá sám sebe, stane se loutkou, která se pohybuje po jevišti světa na drátkách okolností a vlivů. Co na tom, že snad hraje krále?
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem. A ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen.

0: Na Proglasu v této chvíli nastolujeme téma biouhlu. Od mikrofonu vás v této chvíli vítá Jan Hanák a mám tady dva hosty, Helenu Továrkovou, ředitelku nadace Veronika. Ahoj Helenko.
1: Zdravím a pěkný den všem posluchačům.
0: A Helena tady není úplně nováček, protože Helena se mnou moderovává Na stole je téma, což je tento pořad, které je, řekl bych, na ekotémata, na témata environmentální, takže tím hostem, který tady je teďka v této chvíli jako ten hlavní, je Vilém Řiháček z Cirkusu C. Ahoj Viléme.
2: Ahoj a dobrý den.
0: Mimochodem, když se řekne Cirkus C, tak si člověk asi na první dobrou představí všechno, možná jenom ne biouhel. Představím si třeba, no prostě cirkus, no. Proč Cirkus C, co to je?
2: To je dobrá otázka. Cirkus totiž znamená ve svém původním významu kruh. A my se tím vztahujeme k tomu, že je tady narušený ten uhlíkový cyklus, ten cyklus, ve kterém jako putuje uhlík za běžných okolností, takže my jakoby vstupujeme, snažíme se uzdravit ten uhlíkový cyklus, ten kruh, a zároveň se snažíme vybudovat jakési společenství nebo komunitu lidí, které zajímá používání biouhlu. Takže to je taky takový jako poradní kruh nebo kruh nadšenců, kruh lidí, které toto téma zajímá. Takže proto ten cirkus, no a to C-čko, to je symbol pro uhlík.
0: Pro uhlík, jakože se v cirkusu žongluje uhlím. No a když se řekne biouhel, tak myslím, že je na čase asi si trochu říct, co to je, protože biouhel bych řekl, že je svým způsobem úplně každý uhlí, protože to je biologický materiál nějakým způsobem. Co to je biouhel? Myslím, že jako určitě o tom účast nějaký posluchač už slyšel, ale bylo by dobře to asi teďka nějakým způsobem exaktněji říct.
1: Mně ještě napadá, že aby jsme nevyděsili posluchače hned na začátku s těmi pojmy jako uhlíkový cyklus a podobně, takže jim můžeme slíbit, že se teda dozví, co to je biouhel, ale zároveň to bude třeba skvělá věc, kterou můžou použít třeba u sebe doma na zahradě a můžou si tak třeba vyřešit, jak nepálit větve a přitom mít skvělý materiál třeba do záhonu nebo na nějakou výsadbu stromu. Tak to vám slibujeme.
0: Ano, ano, v podstatě ano, to je dobré, to je, děkuji. Ano, nebudeme tady jenom jakože v chemii třeba, ale je to něco velmi praktického a velmi účinného, co se dá použít.
2: Je to tak. Doufám, že se k tomu podrobněji dostaneme
0: ano,
2: v průběhu.
0: Ano, ano, tak tedy biouhel.
2: Dobře, biouhel se dá definovat asi různě, ale ta nejjednodušší definice je, že to je zuhelnatělá biomasa, zuhelnatělý organický materiál. V našem případě, nebo v případě většiny biouhlů, jak se vyrábí, tak se vyrábí ze dřevní hmoty. Takže je to vlastně zuhelnatělé dřevo.
0: Ok, to znamená dřevěné uhlí.
2: V podstatě dřevěné uhlí, ale dřevěné uhlí v sobě nese to poselství, že se používá k energetickým účelům. Takže tradičně dřevěné uhlí se používalo v metalurgii, nebo třeba dneska v grilování, když si koupíte na benzínce grilovací uhlí, tak to je taky dřevěné uhlí. Biouhel by se neměl využívat k energetickým účelům, ale jak tady naznačila Helena, tak by se například mělo a mohlo používat ke zlepšování kvality půd, proto ten pojem biouhel a dřevěné uhlí se snažíme rozlišovat.
0: Mm, rozumím, ale tak dobře, takže teďka jsme, ale v podstatě to dřevěné uhlí je.
2: Ano, ano.
0: Je to dřevěné uhlí, které ale se vyrábí za specifických podmínek, pokud vím.
2: Je to tak, vyrábí se vlastně různými způsoby, ale ten nejběžnější způsob je ten, že se zahřívá tedy dřevo na teplotu, která přesahuje 350 stupňů a zahřívá se v podmínkách, kde je nedostatek kyslíku. Ideálně, ať tam není žádný kyslík, toho se samozřejmě těžko dosahuje, ale je to zkrátka zahřívání organického materiálu za nedostatku kyslíku.
0: Mm-hmm. No stále mě to připomíná tedy, jako je to samozřejmě dávná věc, jako z pohádek třeba toho uhlíře v lese starobylého, starodávného, který má milíř, který taky samozřejmě zatemuje, tak aby tam pokud možno ten přísun toho kyslíku nebyl tak velký, mm-hmm, aby postupně docházelo k zuhelnatění toho materiálu. Hele, k tomu se, já to teda vím, takže se tak jako doptávám, jo, proč se to dělá za specifických podmínek, ale možná by bylo opravdu dobré teď jako osvětlit. Dobře, když se teda nepoužívá na grilovačku nebo něco podobného a říkáme, že se používá na zahrádce, tak na co se teda vlastně ten biouhel používá?
2: Dobře, to je široké téma, tak já to zkusím nekomplikovat.

0: zopakovat a zjednodušit to na několik základních bodů. Takže bioúhel se používá v podstatě nebo ve většině případů ke zlepšování kvality půdy, ke zlepšování schopnosti půdy zadržovat vodu, zadržovat živiny a zlepšovat jeho mikrobiální aktivitu v té půdě. Takže to je základní použití, bioúhel patří do půdy, říkáme. Mm-hmm. Ale není to jediné využití a těch možností je, řekl bych, desítky. Takže kdybych se o tom měl jako rozpovídat, tak bych mluvil o využití třeba při přimíchávání do betonu, v polymerech, třeba v nové generaci plastových materiálů se používají příměsi bioúhlu. Používá se taky v potravinářství, v kosmetice třeba, leckdo už viděl zubní pastu s aktivním uhlím takzvaným, pleťovou vodu. Říká se o bioúhlu, že má detoxikační účinky, takže jde mluvit i o takovém jako využití. Používá se i v krmivech třeba pro zvířata, používá se do podestýlky při chovu hospodářských zvířat. Ale jak jsme říkali, nechceme to komplikovat, takže základní použití bych asi zdůraznil tady to použití bioúhlu do půdy.
1: Třeba já osobně ho používám právě, když třeba jsem na jaře sázela zeleninové záhony nebo nějaké květinové, tak to prostě smíchám s tou půdou, ono to pomáhá lépe právě zadržovat vodu a vlastně i pokud se teda nemýlím a Vile mě když tak opraví, tak když tam třeba přidávám humus, tak zároveň se i ty živiny třeba tak rychle nevymývají a můžou tam třeba i trochu déle zůstávat, je to tak?
0: To říkáš, Heleno, úplně přesně.
1: Děkuji.
2: Vy nahráváte.
0: Ano, ano. Jeden z velký benefitů bioúhlu je to, že je velmi pórovitý, má schopnost nasávat do sebe různé věci, to znamená vodu, ale taky živiny, zadržovat živiny. Takže když hnojíme, tak ty živiny se nám z té půdy nestratí tak rychle, zůstanou tam delší dobu a jsou dostupné pro rostliny. Takže je velmi dobré přidávat třeba bioúhel do kompostu a tím kompostem potom hnojit svoje záhony. Mm-hmm. Případně pokud má někdo hospodářská zvířata nebo zdroj hnoje, ideálně promíchat bioúhel s hnojem, čímž se obohatí o živiny a potom ho zapracovat do půdy, to znamená do svého vlastního záhonku třeba, kde pěstujeme zeleninu. A máme potom záruku, že tam živiny zůstanou delší dobu, než kdyby tam ten bioúhel nebyl.
2: Mm-hmm. No, ono, pokud vím, tak tady ta technologie bioúhlu už se používá třeba v takových místech, kde se velmi těžko sází právě kvůli nedostatku vody a to jsou města, třeba náměstí různá, která jsou vydlážděná a podobně, kde jako je trošku potíž s tím, aby se tam ta voda vůbec dostala k těm stromům například nebo tak. A to tak, že ten bioúhel se vlastně dává do podzemí. Ono to vypadá, že ten strom roste z dlažby a říkáme si, to není možné, prostě on tady musí umřít a on ku podivu neumírá. Je to tak?
0: Je to tak. To je další z důležitých takových košatých jako vlastností toho bioúhlu. Je i to, že je schopen půdu takzvaně zlehčovat v úvozovkách, to znamená zvyšovat její propustnost pro mimo jiné i pro vzduch, pro kyslík. Takže pokud to přidáme do nějakých substrátů, například pro výsadbu stromu, tak potom stromy lépe prosperují, protože se dostane vzduch k jejich kořenům. Běžným problémem ve městech je to, že sadíme stromy do příliš malých výsadbových jam a navíc terén kolem nich je udusaný, to znamená je nepropustný pro vodu, ale taky pro vzduch. Takže pokud přidáváme do těch substrátů, takzvaných strukturních substrátů, říká se jim strukturní kvůli tomu, že si drží svoji strukturu, v zásadě jde o směs štěrků, kompostu a bioúhlu. Tak pokud tam přidáváme ten bioúhel, tak právě zajišťujeme schopnost jak držet vodu, tak schopnost těch kořenů dýchat a tím pádem ty stromy lépe prosperují.
1: My jsme se zrovna vlastně potkali a mluvíme tady spolu v Brně a mám pocit, že zrovna v Brně konkrétně je tady tenhle ten typ substrátu s bioúhlem použitý na Mendlově náměstí, na té rekonstrukci, jestli se nemýlím, takže když tam třeba posluchači budou procházet a dívat se na ty stromy, tak si můžou představit, že tam někde mezi těmi kořeny je kromě zeminy i nějaký bioúhel.
2: Ano, budu jim doporučovat, aby se nedívali pokud možno na městský mobiliář, nebo občas ano, protože by se mohli přerazit, protože není na úplně logických místech, ale stromy, myslím, že ano, to je zrovna místo, kde to tak vypadá, že to vypadá, že to roste v podstatě ten strom, že nemá šanci přežít a on ku podivu má, že tam tato technologie naštěstí je.
0: Ano, ano, tam jsou, ten Mendlovo náměstí je založené, nebo ty výsadbové jámy, ty podmínky pro ty stromy jsou velmi dobře vymyšlené, takže tam je skutečně použitý bioúhel, nejenom bioúhel. Podobně je to udělané na Moravském náměstí, tam je taky použité poměrně velké množství bioúhlu právě jak k revitalizaci stávajících stromů, tak pro výsadbu těch nových jakoby sazenic.
2: Mm-hmm. No ale teď bych se jako zeptal na jednu věc, jakože oka, tak je to město zafinancuje Bio-Uhel, je to velký projekt, je tam spousta peněz. Ale já jsem zahrádkář a říkám si, toto je zajímavá informace, co kdybych tam zaril třeba dřevěné uhlí, které koupím na benzince na grilovačku, nebude to fungovat stejně?
0: Já bych chtěl říct, nebo nejradši bych řekl, že bude, ale vlastně si tím nejsou úplně jistý, protože paradoxně podmínky pro to, aby bylo možné biouhel používat do zemědělské půdy, jsou přísnější než pro používání dřevěného uhlí na gril, protože u toho dřevěného uhlí se počítá, že se spálí za vysokých teplot, takže tam můžou být teoreticky i nějaké škodlivé látky, protože se prostě vytěkají a nedostanou se nám do jídla. Ale pokud to zapracujeme do půdy, tak je možné, že ty rostliny si natáhnou některé z těch toxinů a potom budeme mít škodlivé látky ve své zelenině, teoreticky. Mm-hmm. Jo, takže nechci říct, že všechno dřevěné uhlí, co si koupíte na benzínce, je jedovaté. Chci říct jenom to, že ty požadavky na biouhel, který se používá do zahrádek a do zemědělské půdy, tak ty požadavky jsou velmi přísné. A neplatí to ale pro to dřevěné uhlí na gril.
2: Mm-hmm. No tak o tom, v čem je ten biouhel specifický, krom toho, že je z čistého dřeva a jak se k němu třeba dostat, tak o tom si povíme po písničce.

0: Na stole je téma biouhel, o kterém si Jan Hanák, tedy já, povídá s Helenkou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, což, jak už jsme se dozvěděli, pochází od toho základního latinského základu slova cirkus, tedy kruh, a C jako uhlík, takže už jsme u toho. Tak, bavili jsme se před písničkou o tom, že není úplně dobrý nápad zarýt si na zahrádce jako do země uhlí dřevěné koupené na benzince, protože si nemůžu být jistý tím, jestli tam třeba není nějaký toxin nebo něco, co by té zahrádce úplně neprospělo. Tak teď se dostaneme k tomu, jako, jak se vlastně dostat k tomu biouhlu, abych se byl úplně jistý, jestli třeba si udělat milíř na zahradě nebo jak.
1: To je dobrá otázka. Na biouhlu je kouzelné to, že si ho může vyrobit v podstatě každý sám. Jo, pokud máte dost materiálu, to znamená třeba větví ze sadu nebo nějaký prořezávek, případně klest z lesa, tak pokud máte takový zdroj takového materiálu, pokud máte zahrádku a sousedy, kteří s váma mají trpělivost, a pokud máte čas na to a nebojíte se práce s ohněm, tak si můžete vyrobit poměrně velmi jednoduše biouhel sami. Vyžaduje to nějakou základní zdatnost, to znamená, vaším cílem v tu chvíli není vyrobit popel, ale včas přikládat, aby právě vznikl biouhel, aby vzniklo to černé a aby vzniklo minimum toho šedého, což je právě popel. Takže pokud se tohle naučíte, dá se to naučit i nějakým pozorováním, pokusem, omylem, tak si můžete zkrátka celkem velké množství velmi kvalitního biouhlu vyrobit i sami na zahrádce ze svých vlastních zdrojů za 0 korun. Co k tomu potřebujete, tak jak už jsem řekl, je zdroj materiálu a ideálně je mít nějakou ocelovou nádobu, která má šikmé stěny. Pokud žádnou takovou doma nenajdete, tak můžete zkusit třeba použít nějakou starou vanu ze sběru nebo nějaký kotel se šikmými stěnami nebo třeba korbičku ze starého kolečka plechového. Můžete použít téměř jako cokoliv, co vám přijde pod ruku, ale mělo by to mít šikmé stěny. Teoreticky to můžete vyrábět i v díře v zemi. To má určitá specifika, která tady asi nemusíme rozebírat. Ale můžete si vyrobit zkrátka celkem velké množství biouhlu pro své vlastní potřeby ze svých zdrojů v rohu svojí vlastní zahrádky.
2: No. A kdybych třeba neměla zrovna tu korbičku nebo vanu nebo tak můžu si třeba i nějakou nádobu pořídit, kde můžu ten biouhel vyrábět?
1: Specifické nádoby na výrobu biouhlu už se dají sehnat. Na internetu je pár míst, kde na to narazíte. My taky taková zařízení prodáváme, ale nejsme jediní. A teoreticky, pokud máte na to dost materiálu, tak si to můžete i svařit sami, případně to můžete zadat nějakému zámečníkovi šikovnému, který vám svaří prostě nádobu se šikmými stěnami. Zas až tak extra nic na tom složitého není, takže nákresy najdete i taky na internetu.
0: Třeba na cirkus.cz, je to
1: třeba
0: tak?
1: I na naší webové adrese www.cirkus.cz.
0: Pardon, cirkus.cz. jsem tam zacz-koval příliš.
1: No. Samé CZ.
2: Pro koho by byla třeba ta nádoba vhodná? Protože si představím, že když jsem jednotlivý zahrádkář, tak asi nemám zas tak velkou kapacitu nebo nemám ani takovou spotřebu. Vy, když s tím máte zkušenosti a třeba to takhle i nabízíte, tak kam se to třeba hodí nebo kdo to využije?
1: No ideální je, když si tu nádobu pořídí více lidí dohromady, protože, jak říkáš, to pálení nastane párkrát za rok, možná třeba jednou za rok, máte podzim, máte prořezávky, máte větší množství materiálu, tak to zkrátka vyuhlíte, jak říkáme. Ale druhý den to můžete půjčit třeba sousedovi nebo přátelům ze zahrádkařského spolku nebo s nějakým prostě známým, co by to mohli využít. Takže doporučuji, aby takovou nádobu spíš lidé sdíleli, protože opravdu je to asi zbytečné, nikdo to nebude používat každý den. Případně existuje i možnost půjčit si profesionální nádobu za pár stovek na den, například od nás, ale nejsme jediní. Takže můžete si to půjčit, dává to v určitém smyslu jako smysl, že nepotřebujete skladovat celý rok tu nádobu někde na zahradě bez užitku a pak jednou za rok použít.
0: Je to konec konců taková šance taky komunitně komunikovat, když si půjčujete nádobu na biouhel. Hele, nejsme teďka tady určitě připraveni na to, abychom si říkali přesně technologii, ale ty už si začal, jo? Tak když si představím tu vanu nebo ta kolečka, tak je mám, jo? A teď do nich dám jako spoustu nasekaných třeba větví, tak aby se to tam nějak vlezlo, aby se to co nejvíc udusalo a pak to něčím zakryju. A teda respektive teď tam vytvořím hoření, prostě teď zapálím to a zakryju, nebo jak to s tím dělám?
1: Dám? Ano, ano. Já jsem neřekl jednu důležitou věc. Ta nádoba nesmí mít přisávání vzduchu ze spodu. Mm-hmm. A má to, jo, a proto to má určitá specifika, to, ten provoz toho.
0: Takže ve vaně zacpat ten výtok.
1: Takže ideálně zacpat ve vaně ten spodek, pokud si to budete vyrábět z nějakých jiných zdrojů, tak zkrátka zařídit, aby dolů ze spodu nešlo přisávání vzduchu. A ve chvíli, kdy máte tu nádobu, tak do ní vyskládáte nějaké dřevo, určitě ji nezaplníte celou, ale dáte tam nějakou hromádku, ideálně takovou jako pyramidku nebo hraničku ze suchého dřeva. Zapalíte to ze zhora, takzvaným norským způsobem, to když si najdete, tak...
0: Co to je, jako hodím sirku z vrchu, nebo...
1: No, zapalíte tu ten horní konec, jako té pyramidky, a ono to pohořívá dolů. Jo. A ty uhlíky
0: jako takového vánočního Františka třeba je to z vrchu, jako... Ne, dobře, ano, ano.
1: Ideálně hraničku vytvořit, takovou tu, jestli jste někdy byli na táboře, tak takovou jako pagodu. No a zapalíte to zhora. A ono to postupně prohořívá, velmi čistě to hoří, nemělo by to kouřit. To je indikátorem toho, že to hoří správně, že používáte dobrý materiál a je suchý. A postupně, až to, jak si prohoří tady ta první hromádka, kterou jste tam dali, tak postupně potom přikládáte ideálně v takových jakoby pulzech, jakože vezmete náruč většího množství a to tam hodíte do té nádoby. Ono to chytne plamenem, vytvoří se vysoké teploty, vytěkají ty těkavé látky, to znamená zhoří ten dřevoplyn, zhoří tady ty látky, které jsou schopny se odpařit. A potom v jednu chvíli vlastně poznáte, že už tvoříte, že už to začíná popelnatět. Už tam se vytváří šedivý povlak a v tu chvíli je vhodný čas na další takovou přikládku. To znamená, přikládáme spíš v nějakém rytmu, který si člověk musí vyzkoušet, musíte to chvilku pozorovat, abyste si to jako zkusili, ale není to nic těžkého, je to vždycky po pár minutách. Ideálně mít nějakou tyč nebo, já nevím, ocelové hrábě, abyste to mohli ten oheň kontrolovat, rozhrnovat, směřovat ty nedohořelé kousky doprostřed a tak dál. No a v jednu chvíli zaplníte tu nádobu po okraj a v tu chvíli je vhodný čas na uhašení a já doporučuji hasit to vodou. Jsou různé metody, někdo to hasí tak, že to přikryje plechem třeba, což je možné, ale já doporučuji zalít to pořádně jednoduše vodou z konve, nějakou dešťovkou ideálně a pořádně to prolít. Tady je důležitá věc, skutečně je potřeba to prolít pořádně, protože jinak tam můžou zůstat žhavá jádra, která potom se rozhoří a když odejdete třeba na oběd nebo přes noc, tak vám to může celou tu práci vlastně znehodnotit a všechno vám to může prohořet od toho jednoho žhavého uhlíku znovu na popel, takže...
2: Já věřím, že nás třeba teď poslouchá i někdo, kdo je třeba starosta, starostka nebo zastupitel někde v obci nebo právě nějaký předseda, předsedkyně zahrádkářského spolku. Říká si, to zní zajímavě, ale asi si do toho sami netroufneme to vyzkoušet na vlastní pěst. Je nějaká možnost třeba požádat o nějakou ukázku nebo povolat si odborníka, který nám ukáže, jak teda proměnit větve ze zahrádek na bioúhel?
1: To je výborná otázka. jako možné to je, vlastně s oblibou v cirkusu C tady takovéhle v úvozovkách předváděčky nebo takové veřejné akce děláme. Může to být samozřejmě i pro veřejnost, může to být i pro jenom nějaké jako zaujatý úzký okruh lidí, ale celkem běžně takovéhle jako předváděcí akce v úvozovkách děláme, protože skutečně je dobré si to vyzkoušet, zjistit nějaké základní informace a ideálně si to i zkusit na vlastní kůži, jak to funguje, jaké jsou tam teploty, jak často je potřeba přikládat. Učíme se i, jak třeba poznat kvalitu toho biouhlu, když potom máme ten biouhel hotový, tak se dá prostě poznat, jako jestli jsme ho udělali správně. A takovéto akce máme jednak velmi rádi a jednak mám pocit, že mají velký smysl, protože si to člověk opravdu vyzkouší na vlastní kůži. A můžete přijít na to, že je to opravdu velmi dobrý způsob, jak zlikvidovat spoustu jinak obtížně využitelného materiálu, například z prořezávek veřejné zeleně a tak dále.
2: Já bych byla moc ráda, kdyby právě třeba moji sousedi trochu přešli na bioúhel, protože určitě to taky znáte, že v řadě třeba buď zahrádkářských kolonií, anebo kde je více zahrad, tak jakmile přijde doba pálení, tak v podstatě není jediný den bez toho, aniž by se nečmoudilo. A tohle je přece jenom nějaká možnost, jak zredukovat to, že každý pálí nezávisle na sobě, na své zahrádce.
0: Ono to taky bude čmoudit.
1: No, tady jsou, k tomu mám také dvě důležité poznámky. Jedna je to, že ano, můžete, tímhle způsobem můžete vyrobit nějakou hodnotu, to znamená ten biouhel, z něčeho, co jinak se prostě pálí jako odpad. Lidi se toho v zásadě chtějí zbavit. Často neví, co s tím, vozí to do sběrných dvorů, do kompostáren, nebo to nechávají někde prostě, viděl jsem to i vyhozené někde na hromadách za vesnicí, do potoka. Není to šikovný způsob, jak se toho zbavit. Naopak je fajn použít právě nějakou takovou nádobu, dělat si u toho i klidně grilovačku, opéct si špekáček, pozvat sousedy.
0: Jako přímo na tom, jo?
1: Ano, můžete na tom plamení. Pozor, teda ty plameny jsou extrémně žhavé. Člověk, který to vidí poprvé, tak si ten špekáček zaručeně spálí, protože při té pyrolíze, tak to je ten proces, ve kterém vzniká ten biouhel, při té pyrolíze opravdu vznikají plameny o teplotách přes 600 stupňů, což je daleko víc než na běžném táboráku. Takže jenom jako na to pozor, ale můžete si samozřejmě opéct i ten špekáček. A takže to je jedna věc, můžete se zbavit.
0: No tak když je to dobrý špekáček, tak se může stát taky biouhlem nakonec.
1: Bioškvarek ze svého
0: biošvarek, ano.
1: Takže to je jedna věc, můžete se zbavit svého odpadu. A druhá věc je to, že opravdu zredukujete to kouření. Je to tak, že to nekouří, kouří to daleko míň, právě proto, co jsem říkal před chvilkou, že tam ty teploty jsou daleko vyšší, než když zapálíte hromadu nějakého prostě klestu.
0: Ale ono vlastně jako to uhašení tím zalitím vodou, já jsem si říkal, jako přece, když chci používat jako dřevěné uhlí, tak to přece nezaliju vodou. No jo, když ho chci používat na to, aby zase topil, ale v okamžiku, kdy ho chci používat na to, že ho zaliju do půdy, tak je to vlastně jedno. Je to tak?
1: Naopak je to lepší. Jo. To je možná důležitá věc, na kterou bych upozornil. Biouhel je dobré před použitím prolít vodou, nechat ho, ať se nasákne vodou a ideálně ho nasytit i těma živinama. O tom jsme mluvili na začátku. To znamená použít toho ve směsi s kompostem, s hnojem, s močůvkou, s něčím takovým, co je bohaté na živiny, ideálně i bohaté na nějaký mikrobiální život. A nechat ho, ať se v tom uvozovkách vykoupe, ať tím jako nasákne a v tu chvíli máme jako plnohodnotné hnojivo s dlouhodobým účinkem do záhonku. Kdybychom tam ten uhel zareli surový, tak on tu vodu na začátku bude vlastně do sebe natahovat a bude ji odebírat z toho okolního okolí, nebo z toho půdního prostředí. A to samé platí pro živiny. Takže pokud tam jsou nějaké živiny, máme třeba neúplně živinama bohatou půdu a zarijeme tam surový biouhel, tak on nám tu půdu ještě dočasně ochudí o ty živiny a můžeme z toho být spíš nešťastní. Takže je dobré vlastně ten uhel, jak si naznačil, pořádně prolít vodou a pokud na to máme čas, prostor a možnosti, tak ideálně i tam přidat nějaké to hnojivo. Samozřejmě přírodního původu.
0: Smíchat s kompostem třeba. A přímo třeba, když to dělám na podzim například, ten biouhel pálením těch po prořízkách, tak to můžu rovnou zarýt. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Jo. Mm-hmm. A připravit to pěkně na zimu a na jaře to bude fungovat.
1: Přesně.
0: Skvělé. Tak povídáme si o biouhlu s Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, což s cirkusem, jak jsme slyšeli, nesouvisí, souvisí to s kruhem a uhlíkem. Povídáme si s Zelenkou Továrkovou, ředitelku nadace Veronika, a povídat si budeme i po další písni.

0: Na stole je téma biouhel. Tak o tom si teďka povídáme. Ten, kdo se ptá většinou a nikdy i nevěřícně, je Jan Hanák. Moc vás zdravím všechny. A povídám si s Zelenou Továrkovou z nadace Veronika a hlavně Vilémem Řiháčkem z Cirkusu C, tedy z organizace, která mimo jiné teda se biouhlem zabývá a je takovou misií nebo osvětou biouhlu.
1: Děkuju.
0: Viléme, teď si představ, že jsem to sice, jako by se to nepotkávalo s tím environmentálním nějakým uvažováním, ale představ si, že jsem trošku konzumní a nechce se mi jako dělat biouhel v kolečkách nebo ve vaně a říkám si, tyjo, já bych to nejradši někde koupil. Jsou takovéhle možnosti?
1: Biouhel se v Česku už koupit dá. Ještě před pár lety to byl trochu problém, ale dneska narazíte na několik e-shopů, ve kterých si můžete biouhel jednoduše objednat v balení, které vám vyhovuje, od několika litrů až po jako stovky litrů. Můžete si objednat klidně celou korbu nákladňáků, tatrovku biouhlu, když o to budete stát. Ty možnosti jsou dneska veliké a je vidět, že ten zájem o ten biouhel opravdu stoupá. Že se ukazuje, že to lidem v tom provozu zahrádkářském nebo i jako v orebném hospodaření na polích, že to jako pomáhá a že ten zájem opravdu stoupá. Takže podle toho taky vypadá ta nabídka, můžete si biouhel i koupit. Tady bych upozornil na jednu věc. Biouhel, který bude používat pro zemědělské účely, tak musí být registrovaný u takzvaného ÚZUSu. To znamená, to je organizace nebo úřad, který prostě registruje tady ty takzvané pomocné půdní látky. Takže pokud budete od někoho biouhel kupovat, tak se vždycky zajímejte o to, kde byl vyrobený, kým byl vyrobený a jestli má tady tuto registraci. Je to opravdu důležité, protože může se stát, že vám někdo bude pod názvem biouhel prodávat i něco jiného. Nechci zabíjat do detailu, ale i to už jsme viděli a nechcete si přece do půdy dávat nějakou strusku nebo takové věci, takže...
0: Ano, tomu rozumím. To je jako podobné, když se na různých trzích objevuje třeba domácí klobásky nebo domácí české, domácí moravské. Jak vždycky říkám, jako kdo vlastně tady ty přívlastky může používat a co to vlastně znamená v tomto případě, jestli to opravdu někdo udělal doma. A nebo jak to vlastně je. Tak toto je tak asi podobné.
1: Zhruba tak, ano.
0: Jo.
2: Ty jsi tady, Viléme, už mluvil o tom, jaký má biouhel, nebo jaké má biouhel benefity pro nás, jako třeba pro zahrádkáře, zadržování vody, zadržování živin, ale vlastně jsme se ještě nedostali k tomu, jaké to má taky benefity nejenom pro nás, ale vlastně pro přírodu, pro naše okolí a hlavně pro planetu a pro klima.
0: Jsem rád, Helenko, že mi tak předbíhají, že přesně na to jsem se chtěl zeptat, protože tam je taková zvláštnost, která mě úplně fascinuje, co ten biouhel umí, pokud jde o vzduch.
1: No, to téma právě souvisí s tím uhlíkovým cyklem, což jsem říkal úplně vlastně na začátku. Já bych začal možná trošku ze široka, když tak mě zastavte nebo přerušte. Biouhel je ve své podstatě tvořený uhlíkem. Ta kostra je uhlík, je tam 80 až 96% uhlíku, biouhlu. A ten uhlík je tím, že prošel tak vysokýma teplotama, přes těch 500-600 stupňů, tak má trochu jinou strukturu než běžný uhlík, který je třeba ve dřevě. A to je na tomto důležité, protože uhlík, který prošel tou takzvanou pyrolýzou, tím tepelným rozkladem, tak je velmi v přírodě stabilní. On se velmi pomalu rozkládá, rozkládá se stovky až tisíce let, takže se považuje za jednu z možností, jak je možné trvalé nebo dlouhodobě ukládat uhlík do půdy. V tomhle případě do půdy, můžete to klidně ukládat i jinam, ale v zásadě jde o ten uhlíkový cyklus, jak jsem naznačil na začátku. Ten uhlík, který byl původně v atmosféře, tak je navázaný do pletiv rostlin a v těch rostlinách vlastně tvoří tu kostru, uhlík, nebo život na Zemi je založený na uhlíku, jako veškerý život. Rostliny nejsou výjimkou, takže pokud používáme dřevo, tak ten uhlík, který v tom dřevě je zabudovaný, tak z velké části zůstává v tom černém, v tom biouhlu. A biouhel je tvořený z 80 až 95% nebo 6% uhlíkem. A ten uhlík je velmi stabilní. Tím, že prošel tak vysokýma teplotama při té takzvané pyrolýze, při tom tepelném rozkladu, tak se v přírodě velmi pomalu rozkládá a považuje se za takzvanou dlouhodobou nebo možnost dlouhodobého uložení uhlíku.
0: Ano, to je, to znamená vlastně, že když mám na té zahrádce třeba, když už zůstaneme tady u tohoto jednoho příměru, který používám vlastně celou tady tu dobu a chci se na podzim zbavit nějakých větví, tak já je můžu tak nějak prostě nechat profičet, dobře, možná si na něm udělat klobásku, ale většinou se tak nedělá, jako profičet, spálit a tím mimo jiné vypustit do ovzduší velké množství oxidu uhličitého a prostě uhlíku. A to, když vlastně vytvořím biouhel, tak to nepustím ven, nebo téměř vůbec ven a zůstane to v tom materiálu, který dám do země a tam se stovky až tisíce let udrží a zároveň dělá tu dobrou věc s tím, s tou vodou a hnojením.
1: Říkáš to úplně přesně, Honzo, nevím, co bych k tomu ještě dodal.
0: No já nebo se taky postáhnu, pyrolýza a tak to jsou.
1: Jasné. Je to přesně tak, jde o to, že ten uhlík, nebo mi tak říkám taky příměr, že uhlík ze vzduchu, kde nám škodí, protože je to skleníkový plyn v podobě toho CO2, tak ze vzduchu, kde nám škodí, tak ho ukládáme do půdy, kde nám naopak pomáhá. Mm-hmm.
2: A já vím, že jste pracovali na takové, když to řeknu, jako souhrnné publikaci knížce, kde by se lidé o tom biouhlu mohli dozvědět víc, protože věřím tomu, že spoustu posluchačů to zaujalo a rádi by se třeba do toho víc ponořili. Je tahle publikace už na světě a případně kde ji posluchači najdou?
1: Publikace je na světě, jsme na ní velice hrdí, takže jsem rád, že to zmiňuješ. Nechci se chvástat, ale řekl bych, že to je první souvislejší text v češtině o biouhlu, který je k dostání. A je to publikace, kde jsme se snažili shrnout základní poznatky o biouhlu, trochu z jeho historie, protože ta historie je velmi zajímavá, my jsme tady o ní zatím nemluvili, ale je tam nějaká stať o tom, odkud biouhel vůbec pochází a jak se používal před dávnými lety. Ale hlavní teda téma té publikace je, jak se používá dneska, jak si ho můžete sami vyrobit, kde si ho můžete koupit, jak poznáte jeho kvalitu a jaké jsou jako zkušenosti s jeho využíváním. Takže publikace na světě má jak tištěnou podobu, kterou si můžete koupit u nás na e-shopu na www.cirkus.cz a nebo si můžete zdarma stáhnout, protože jsme dostali grantovou podporu od nadace Veronika, za což tímto velice děkuji.
2: To byla taková malá nahrávka, ta otázka, teď už to bude posluchačům jasné.
0: Tady vůbec nahráváte.
1: A tím pádem jsme velmi rádi, že jsme si mohli vůbec dovolit tady ten luxus se práci na takové publikaci věnovat. A jako takový dík vlastně ji dáváme zdarma k dispozici v PDF-ku ke stažení každému, kdo si nechce kupovat papírovou publikaci, takže si to můžete uložit u sebe na počítači a budeme vlastně velice rádi za to, že pokud se do té publikace začtete, pokud nám na to dáte nějakou zpětnou vazbu, protože, jak jsem naznačil, tak ty znalosti o biouhlu se posouvají, je to živá věc celkem a ty věci jdou dopředu, takže pokud tam najdete jako nesrovnalost nebo se něco zjistí nového ohledně něčeho, tak budeme moc rádi, když se nám ozvete, napíšete třeba i vlastní osobní zkušenost nebo příběh, který s biouhlem máte, protože toto je první vydání té publikace, ale už teď pracujeme na dalším rozšířeném vydání, kde se chceme zaměřit právě na nějaké jako zkušenosti a praktické věci tady z České republiky. Mm-hmm.
0: Ale když tak jdeme teda proti směru času, tak řekni, kde se vlastně biouhel vzal. Teda, asi teda míním ten, od toho, když se tomu říká biouhel, tak k tomu, od toho nápadu, kde se ten nápad vzal.
1: No, To já vlastně popravdě řečeno nevím. Takhle, biouhel má dlouhou historii, která sahá jako stovky let dozadu a používali ho jeho američtí indiáni v amazonském pralese, kdy se snažili zúrodnit ty velmi těžce obhospodařovatelné tropické půdy. Tak to je takové jako v úvozovkách dávné použití. Pak ta tradice byla přerušená vlastně, v podstatě byla úplně zapomenutá. A dneska se pomocí archeologických vykopávek přichází na to, jak to vlastně tenkrát fungovalo před těmi stovkami let. Ale dnes se biouhel používá v jakési zahradkářské tradici poměrně dlouho. Například jsem nedávno četl knížku od Karla Čapka Zahradníkův rok a tam se o biouhlu taky mluví. Takže Karel Čapek o tom taky nějak věděl. Nějak to tady jako se traduje.
0: Jak tomu Karel Čepek říká? Teda
1: říkal dřevěné uhlí.
0: Dřevěné uhlí, no jsem to říkal. No.
1: Říkal to správně. Takže Karel Čepek o tom věděl. Nějakou formou se to používalo od pradávna, i to žďáření lesů s tím souvisí, vždycky tam vznikalo nějaké procento uhlíku, nějaké procento popela, takže ten uhlík vlastně byl stabilní, ten popel ne, ten popel se nám rozpustí, třeba rostliny ho zpracují, ten uhlík tam zůstává. Maličká odbočka, zajímavá věc je, že dělal se nedávno výzkum starých milířišť, to znamená míst, kde se pálily milíře, dřevěné uhlí pro vysoké pece nebo pro metalurgické účely, a zkoumala se vlastně trvanlivost toho uhlíku v těch milířích středověkých. A je to jako velmi zajímavé, je to úplně nová práce a ukazuje se, že i do dneška vlastně na těch milířištích ten uhlík zůstává, je stabilní, ale co je na tom důležité, tak mění podmínky v té půdě a mění, je tam jako jiná trochu diverzita rostlin, které reagují na ty půdní podmínky, které jsou díky tomu biouhlu pro ty rostliny příznivější. Takže to je jenom taková jako malá odbočka, že i u nás ten biouhel, ač pod různými názvy a v různých formách, se používá taky poměrně dlouho. Ale teď ta, jakoby ten v uvozovkách boom, takové to, ten biouhel, o kterém se mluví v poslední době, tak bych odhadl, že je tady třeba 10 let. Mm-hmm.
2: Takže já, když si ten biouhel teď zariju do zahrádky, tak se můžu těšit, že třeba někdy za 100 let nebo tak někdo archeologicky přijde a bude zkoumat, jestli tam pořád ještě je.
1: Bude zkoumat heleninu zahrádku a zjistí, že se schovala zodpovědně ke své zahrádce i k planetě.
2: Mm-hmm. To je zní to pěkně.
0: No, mě by teda mimochodem docela zajímalo, ale to, no, jako jestliže naši předkové žďářili lesy třeba, nebo jihoameričtí indiáni v podstatě vytvářeli dřevěné uhlí, tedy biouhel, jestli to byla věc nějaké zkušenosti, ti lidi věděli, že to nějakým způsobem funguje, anebo jestli tam bylo i nějaké vědomí, neříkám, že věděli něco o uhlíku, ale nebo že to přímo to takhle pojmenovávali, ale jestli tam třeba bylo nějaké vědění či vědomí toho, co se v té půdě třeba může dít.
1: U těch jihoamerických indiánů, jak říkám, ta tradice byla přerušená, nevím, jsou jako písemné doklady, ale ukazuje se, že oni poměrně dlouhou dobu používali jako různé formy hnojiv, jako zvířecí prostě exkrementy, různé formy kompostu, rybí kosti a tak dál. Ale pořád jim nedařilo to hospodaření zlepšit natolik, aby byla možná velká sídla, aby nebyli nuceni neustále se přesouvat na nová stanoviště a obdělávat nové a nové pozemky. Takže tohle to zřejmě nastalo skutečně až s objevem toho biouhlu, toho používání toho dřevěného uhlí. A od té chvíle vlastně oni byli schopni zakládat větší osady, která potom později přerostla v města. A dokázali se vlastně takhle usadit na jednom místě. Takže určitě tam byla nějaká kontinuita, nějaké zkoumání, nějaké předávání zkušeností, kde oni jako si zřejmě potom v jednu chvíli řekli, aha, pozor, tohle je zajímavé, tohle funguje daleko líp než jiné formy hospodaření. A protože tam byla velmi živá komunikace, velmi jako čile obchodovali a stýkali se a bojovali spolu samozřejmě. Takže si to řekli navzájem, takže jsou tam poměrně velké oblasti, které jsou tím biouhlem zúrodněné. Ty oblasti jsou jako neuvěřitelných rozměrů, dosahují tuším rozlohy Francie. Hmm. A ty mocnosti jsou i několika metrové, tady tak oni tomu říkají Terra Preta de Indios, jako krásná země nebo černá země. A určitě tam docházelo k nějakému postupnému jako zvyšování toho povědomí. Tady v Evropě se to ukazuje taky, že v Horním Sasku a i někde ve Skandinávii byly objevené takzvané černé země. Nejsou to černozemě, to je trochu jiný pojem. Takže objevily se tam jako černé země vlastně lidského původu, člověkem vytvořené. A ukazuje se, že používali biouhel také, jak ho vyráběli, se neví. Ale evidentně s tím experimentovali od pradávna už i naši slovanští a germánští předkové. Hmm.
0: No tak děkuju moc krát. Já myslím teda, jako rád bych asi varoval před tím, kdyby někoho napadlo teď z našich posluchačů, a není to vlastně jedno, že kdybych tak jako, když se to tak někdy dělá, vypaluje se mes a podobně, kde se samozřejmě zabije ohromné množství hmyzu a všeho možného, ale řekne si, třeba to bude fungovat stejně, tak ono takhle fungovat ale nebude, je lepší používat tu vanu. To bych řekl.
1: Já bych možná upozornil na jednu věc, ono, často to spěje, v těch úvahách vlastně často se setkáváme s takovým názorem, že že vlastně propagujeme to, aby se vykácely lesy a aby se v maximální míře spálili na uhel, abychom měli dostatek toho biouhlu, protože přece chceme zúrodňovat ty naše poškozené zemědělské půdy a že jsme taky jako propagátoři takového jako kořistnického způsobu.
2: Odlesnění.
1: Odlesnění v podstatě. Tak já bych jenom chtěl říct, protože to tak trošku naznačil s těma vypalováním mezí. Jako cílem je využívat odpad. Cílem je využívat odpad, který nemá moc jiné využití, typicky právě nějaké prořezávky, piliny, kůru, takové jako věci, které typicky jako se jim těžko hledá nějaké smysluplné uplatnění a nějaké jako kácení lesů za účelem výroby biouhlu si myslím, že právě v rozporu s tím přístupem nebo s tím principem toho, že chceme vlastně jako pestrou přírodu a chceme tady něco dělat pro to klima. Takže na to je potřeba jako upozorňovat. Určitým trendem je, ne zatím v České republice, ale určitým trendem je pěstování rychle rostoucích rostlin, nejenom dřevin, ale obecně, které možná v nějakém smyslu budou do budoucna používané k výrobě biouhlu, protože mají velmi efektivní fotosyntézu, rychle rostou a pak se můžou teda jakoby sklidit a vyrobit z nich biouhel. Popravdě řečeno nevím, jak je to efektivní a nejsou si tím přístupem jistý, ale dřív nebo později tady ten nápad zřejmě zazní, tak doufám, že budeme tou dobou už chytřejší. Mm-hmm.
0: Dobře, děkuji mnohokrát o biouhlu a o tom, že to může být vlastně docela zábavné a dobrodružné ho i vyrábět a může to být komunitní a podobně. O biouhlu, který pomůže půdě, který pomůže rostlinám, ale který pomůže i vzduchu a životnímu prostředí, řekl bych velmi, velmi komplexně, jsme si povídali zejména s Vilémem Řiháčkem z organizace Cirkus C. Viléme, děkuju mockrát.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Povídali jsme si s Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika. Děkuju mockrát, Helenko.
2: Já taky děkuju a děkuju za pozvání.
0: Já jenom připomenu, že více informací, včetně knížky v PDF, kde jsou návody a jak by dělat, tak to můžete stáhnout právě na stránkách webových cirkusc.cz. Není to cirkus, je to cirk jako kruh, latinský kruh uhlíku.cz. Od mikrofonu se v této chvíli loučí průvodce pořadem Jan Hanák a přeji dobrý poslech dalších pořadů Proglasu.

Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po 9:00 dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po 10:00 večer.

Je 1 hodina ráno. Opět je tu koncert, tentokrát komorní hudby. Uslyšíme dnes 12 španělských tanců Enrica Granadose. Na kytaru zahraje Manuel Barueco.

0: Dokonce je 12 španělských tanců Enrica Granadosa.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak uchopit Bibli nejenom fyzicky, ale jak uchopit biblické myšlenky pro svůj život, jak se otevřít tomu, že z biblických textů nemáme jenom mentální a emocionální zážitek, ale jak se otevřít tomu, že Pán Bůh je nejenom naším učitelem, ale také to, že formuje životy. O tom je tak trošku Klika. V životě mám rád hezké věci. Přírodu, design, grafiku. Možná může někdo říct, že jsem povrchní, ale mám rád, když věci vypadají pěkně. Mám dokonce rád uklizeno. Jsem jenom muž a když je okolo mě málo věcí, tak vnímám. Když je okolo mě mnoho věcí, úplně dobře nevnímám. Než jsem začal psát tento díl Kliky, tak jsem dal filtrovat kávu a ještě než se dodělala, uklidil jsem okolo sebe. Mám to rád a je to pro mě taky důležité, protože jsem schopen daleko lépe vnímat. Nedávno jsem se zastavil v Lidlu. Byl jsem unavený, koupil jsem pár věcí a když jsem vycházel z Lidlu, koupil jsem si kafe z automatu. Samozřejmě s mlékem a cukrem. Nacvaknul jsem víčko a vyrazil jsem autem dál. Piju tu kávu a říkám si, je výborná. Přesně jak já ji mám rád. Káva s mlékem. Já bych kávu bez mléka nepil, protože to je pro mě nepoživatelné. Všichni baristé mě teď asi odsoudí, odborníci na kávu, ale hold, já do kávy dávám mléko a někdy, když jsem vyčerpaný, tak také cukr. Ale mám ještě jeden rituál, když piju kávu z kelímku, kde je víčko. Nemám rád pití kávy přes víčko. Takže když vypiju jednu čtvrtinu, tak víčko odělám, abych pil jenom napřímo. Já jsem odělal víčko a teď se dívám, že jsem se překliknul. Nedal jsem kávu s mlékem, ale dal jsem černou kávu. Jak je možné, že mi chutnala? No, prostě jsem to neviděl. Já jsem nebyl schopen tu kávu dopít, protože byla černá. Najednou mi chutnala úplně jinak. A bylo pro mě zajímavé, že to, co vidím, tak utváří mé vnímání. A tak vítejte v pořadu Klika dnes na téma Dívej se za to, co vidíš. Genesis 3, 6. verš. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Eva uviděla ovoce, jídlo, lákavé pro oči, lákavé a slibující. Ale jak se říká, opak byl pravdou. Ztratili blízkost, ne blízkost mezi sebou, ale blízkost s Bohem. Jak se říká, zlaté oči. To znamená, že jsme naivní, že něco vidíme, ale je to nedosažitelné. A nebo se také říká, strach má velké oči, že vidíme problém větší než je. A nebo se říká, ty máš velké oči. Teď nemyslím pohádku o Karkulce, která místo babičky našla v posteli vlka a říká, babičko, proč máte tak velké oči? Ale když je něco nad naše síly, tak se říká, ty máš velké oči. Rozhodli jsme se pro příliš velkou věc. Taky se to někdy říká dětem, když si naberou hodně jídla, tak se říká, ty máš velké